0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Ukáž mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda. Ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sahnu po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. Jo. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata, jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valérie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte. Tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže máme ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka. Ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná Hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak, tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval, pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Tak jsme si zaspomínali na Vladimíra Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně, a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem ji napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro ně byla příliš extravagantní. Jo? Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbějí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

jsem cítil. A já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
2: piješ,
3: ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy, no, ale co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty Zmluveného slova, od toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriáru. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava

0: Václava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
1: Tak co vybereš?
0: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
1: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrozovky.
3: Obrozovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrozovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. To byl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představuj, je to tvůj spolužák taky. Už... Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: Řekni, co dělá, ne, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, když já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bys měl říct.
3: A to je nezajímavé, je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No? Byl jsi tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, důležitý Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Ne, já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože, feministický časopis Spy? Feministický časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: měří? Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8, ale já se utěšil myšlenkou, že zvizový nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří,
2: no to
3: ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky, jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spí švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský...
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Bolek Polívka, jsme místo největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
0: No,
1: Petře?
0: Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
1: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
0: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
1: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
0: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
1: A měli někoho jistějšího.
0: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
1: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
0: Nemám.
1: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
0: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
1: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
0: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
1: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, a nebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka.
5: Dobrý den.
4: Když jsi dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karla Vladehofu v Trhových svinech.
5: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
3: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
5: Dobrý den.
6: Hlasuji pro... Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
3: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
7: Honza, dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
3: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
8: Dobrý den, Patriku, Božena z Dežata, zdravím vás i pana Janšaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
3: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
9: Co děláte? No, jestli máte dobře naladěné A.
10: Aha.
9: A. No já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
10: Já mám naladěno, ano.
9: No tak dobře. No já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
10: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
10: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
10: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
10: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
10: No,
9: no. No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
10: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
10: To musí mít partnera, víte, partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
10: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
10: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
10: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co budem hrát?
10: No já tady mám.
9: Co?
10: Já tady mám to. Od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
10: Snění.
9: Snění?
10: Ano.
9: No neznám.
10: A pak?
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
10: Paganini.
9: Kdo? Ďáblův,
10: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek. Hm?
9: To já jsem jednou hrál,
10: no?
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně. Takový.
10: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
10: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
10: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
10: No Petrov.
9: Jaký?
10: Petrov.
9: Petrov. Mhm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
10: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
10: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
10: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky, jaký?
10: Kremonky.
9: A kremonky, to neznám.
10: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
3: Vlasta Burian, král komiků, v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
5: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
3: Kasovní trháky točil.
5: Ano, ano, ano. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
3: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriány na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
5: Ano, jo? Vyberte si.
3: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když Karviné, přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel. To víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní.
3: Mějte
1: se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne,
8: no koho Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka, to je. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
9: A kavatínu, jo?
7: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Kdyby jste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Ty 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu bych do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajete?
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda.
3: Tak co ty a housle, Petře?
4: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
3: Ne.
4: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to jako
3: tak já to
4: pedály, teda ne šlapky.
3: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
4: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
3: Jo,
4: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
3: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevil zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
4: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
3: No od toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
4: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
5: A hlíde se. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
3: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
4: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
3: Ano.
4: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
3: ano.
4: Jo? No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád. A teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
3: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
4: Tak uvidíme. No.
3: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
4: Je to možné, samozřejmě.
3: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
4: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
3: To se dneska dělá běžně.
4: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
3: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání z šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy, kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Chep, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to bylo lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vlašim, jestli to nepíšete, Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka, to jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově. Humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve Vyškově má pokračovat současná koalice. Starostou bude opět Karel Jurka. Od dneška bude uzavřený sjezd z dálnice D52 na Hrušovany u Brna. Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. A počasí dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Vyškov v následujících 4 letech povede stejná koalice jako v uplynulém volebním období. V 27 členném zastupitelstvu má koalice 16 mandátů. Starostou bude opět Karel Jurka z ODS, prvním místostarostou dvojka společné kandidátky Roman Celý z KDU-ČSL. Dalšími místostarosty budou Karel Goldemund z Hnutí Vy a Radim Jankovič z Volby pro město s podporou starostů. Ten sice byl lídrem tohoto uskupení, ale do zastupitelstva se nedostal. Místo mu uvolní dosavadní místostarosta Josef Kachlík. Pokračuje Karel Jurka.
2: Dohodu o vedení města už považujeme za takovou předkoleční smlouvu, pouze jsme nedokázali vyřešit některé posty typu, kdo bude zastávat předsedu finančního výboru, samozřejmě předsedu kontrolního výboru nabídneme opozici s tím, že my bychom chtěli jako do toho i nějaké ty hlavně zásadní cíle jako specifikovat. Což znamená, nespěcháme letos na tu koaliční dohodu, ale vedení města jako takové je dohodnuté.
0: Pátým subjektem radniční koalice je uskupení Náš Vyškov. V radě města tak bude pokračovat Blanka Mikulková. Řidiči na dálnici D52 musí od dneška počítat s omezením na exitu na 16. kilometru u Brna. Sjezd tam silničáři částečně ráno uzavřou kvůli opravě navazující silnice. Neprůjezdná bude výjezdová větev z dálnice ve směru od Pohořelic na Bratčice, Letce a Hrušovany u Brna. Uzavírka potrvá do 31. října. Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
3: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
4: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
3: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
5: By se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
3: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Ve vestibulu Prostějovské nemocnice je od dnešních 9 hodin ráno preventivní akce zaměřená na rakovinu prsu. Ženy si na ní budou moct například vyzkoušet samovyšetření na modelu prsou. Připravené jsou taky konzultace se zdravotníky, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Součástí prevence zůstává mamografický screening, který umožňuje odhalit nádorové změny ještě předtím, než se projeví obtíže. Pravidelný screening je v České republice určen ženám od 45 let a doporučuje se absolvovat jednou za 2 roky.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem

0: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v úterý 13. října roku 2026. Písničky, které nestárnou, nebudou chybět už od samého počátku. 13. říjen je dnem, kdy svůj svátek slaví Renáta a Renata. Všem Renatám pošleme písničku po 8. hodině. A vám všem už teď posíláme Hanu Zagorovou v hitu Dneska už to vím. Já budu chodit po špičkách, přidá Petr Novák a další písničky, které nestárnou, na vás čekají. Pavel Kašper u mikrofonu. Přejeme vám krásné ráno, příjemné vstávání a ať se vám dnes co nejpříjemněji užívá.
1: Český rozhlas Brno.

Zpíval vám Petr Novák, je 5 hodin a 11 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Je 13. října roku 2026. V roce 1906 se 13. října narodil významný třebíčský betlemář Eduard Charvát. Vytvořil několik desítek miniatur betlémů a v roce 1987 získal ocenění na velké výstavě v italské Veroně. 13. říjen je spojený také s osobností dirigenta, skladatele a rozhlasového redaktora Alexeje Frýda. Narodil se v roce 1922. Pocházel z Brna a dlouhá léta spolupracoval s orchestrem Gustava Broma. Snažil se o spojení jazzu s vážnou hudbou a několik let působil také na pražské AMU. V Prostějově se v roce 1935 narodil básník, dramatik, překladatel a scénárista a v 60. letech také literární redaktor brněnského rozhlasu Antonín Přidal. Téměř na 20 let mu komunistický režim zakázal veřejně vystupovat. Od 90. let působil na brněnské JAMU, v ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie. Začal také spolupracovat s Českou televizí, moderoval pořady Z očí do očí nebo Klub Netopír a ke konci 90. let obdržel novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky. Dnešek připomíná také malíře, sochaře a restaurátora Miloslava Sony Halase. Narodil se v Tišnově v roce 1945, absolvoval desítky samostatných výstav a jeho dílo viděli v Japonsku, v Americe, v Kanadě. A hlavním tématem pro něj byla příroda. 13. říjen je také spojený se jménem všestranného výtvarného umělce Františka Bílka. Právě ten v den 1941 zemřel. Bílkovo umělecké jméno je považováno za jedinečné. Hluboce ovlivněné náboženským mysticismem a jeho tvorba zahrnuje sochy, grafiky, kresby, ilustrace a architektonické návrhy, které se vyznačují symbolickým pojetím a působivou expresivitou. A skončíme ve světě muziky. 85. dnes oslaví Paul Simon, jeden z největších skladatelů populární hudby. Jehož kariéra je vlastně příběhem několika neuvěřitelných návratů. Už jako 11-letý kluk se Paul Simon seznámil s Artem Garfunklem a začali spolu zpívat ve škole, později jako Tom a Jerry. Až potom teprve vznikla slavná dvojice Simon and Garfunkel. Když v roce 1964 vydali první album, byl to propadák. Rozešli se, Simon odešel do Anglie, jenže jejich producent mezitím bez jejich vědomí přidal elektrické kytary a bicí do písničky The Sound of Silence, kterou si dnes také zahrajeme. A najednou z toho byl americký hit číslo 1. V roce 1970 se rozešli znovu, tentokrát na vrcholu slávy. Simon ale pokračoval sám. Když se o 15 let později zdálo, že jeho kariéra uvadá, objevil jeho africkou hudbu, natočil slavné album Graceland a v posledních letech se musel také vyrovnávat se ztrátou sluchu. Přesto se dokázal vrátit na koncertní pódia. Paul Simon, 85 let života a desítky písniček, které nestárnou. A jednu z nich si teď dáme i na vlnách Českého rozhlasu Brno. Paul Simon má dnes 85.

0: Simon dnes slaví 85. narozeniny, u této příležitosti také jeden z jeho největších hitů The Sound of Silence.
1: Počasí.
0: Máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu. I dnešní ráno je studené a řekl bych ještě studenější než to včerejší, poněvadž rozpětí teplot na jihu Moravy se pohybuje od 0 do 5 stupňů Celsia. 0 v tuto chvíli v Nemochovicích a těch 5 stupňů Celsia v úvozovkách nejvyšší teplota je v tuto chvíli v Lednici. Předpověď slibuje ráno, dopoledne jasno, lokálně mlhy, postupně skoro jasno až polojasno, později od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 7 hodin a 10 minut, zapadne v 18 hodin a 10 minut. Přejeme dobré ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5:21. Nejen vysoká rychlost nebo nestandardní styl řízení může policisty upozornit na to, že řidič za volant nepatří. Dokazuje to nedávný případ brněnských policistů, o kterém informují na svých webových stránkách. Zaslechli totiž, jak okolo jedoucí auto vydává podivný zvuk. Když se vůz pokusili zastavit, řidič nereagoval a dokonce projel křižovatkou na červenou. Po několika desítkách metrů nakonec zastavil, špatně artikuloval a měl zarudlé oči. Ovlivnění alkoholem potvrdila dechová zkouška s výsledkem bezmála 1,5 promile a pozitivní byl také test na drogy. Patrně proto si nevšímal, že má přední kolo výrazně poškozené, zablokované a během jízdy se vůbec neotáčelo. Muž na místě přišel o řidičský průkaz. Nyní se bude s největší pravděpodobností zodpovídat z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Alkohol jako viník nepřípustného chování ještě jednou. Hlasité bouchání nadávky vycházely v neděli pozdě večer z chodby bytového domu v jižní části města. Jedna z obyvatelek měla strach, přivolala strážníky a po příjezdu hlídky se mladý muž, který kopal do vstupních dveří bytu a vulgárně u toho nadával, pokusil odejít. Na výzvu strážníků nereagoval, tak skončil v poutech, dveře poničil natolik, že skrze ně šlo vidět dovnitř. Hlídce pak nadýchal 1,6 promile. Zdravotníci, které strážníci kvůli jeho špatnému psychickému rozpoložení přivolali, převezli muže do psychiatrické nemocnice. Mezitím se k domu dostavil majitel poškozeného bytu. Šlo o rodinného příbuzného, proto prý náhradu škody za způsobenou škodu nebude požadovat. No a mladíka tak bude úředníkům zodpovědný zrušení nočního klidu a neuposlechnutí výzvy úřední osoby. 5:24, tady je Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu a zprávy s Davidem Hasmanem jsou pro vás připraveny za 6 minut. Dobré ráno.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoci při nastavení světelných křižovatek. 40denní oprava začala v pondělí a způsobila problémy hlavně během dopravní špičky. Auta najížděla do křižovatek, které potom při změně signalizace zablokovala. Policie doporučuje, aby lidé raději využívali městskou hromadnou dopravu nebo se lokalitě vyhnuli úplně. Koalici v Uherském Hradišti utvoří uskupení Hradišťáci, Hnutí ANO a ODS s nezávislými osobnostmi. Tři nejsilnější subjekty budou mít v zastupitelstvu 18 ze 27 křesel. Je podepsaná koaliční smlouva. Novým starostou bude lídr Hradišťáků Michal Dvouletý. Místo starosty budou Mojmír Náplava z Hradišťáci, Jana Grigarová z ANO a Stanislav Blaha z ODS. V radě budou mít Hradišťáci 4 místa, ANO 3 a ODS 2. V Bořím lese na Břeclavsku po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 000 kusů především granátů, min a leteckých pum. Podrobněji se tomu budeme věnovat už krátce po zprávách. Sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinerií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření, snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen paliv. Společnost Orlen Unipetrol, která v Česku rafinerie provozuje, považuje daň za protiústavní. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 35. a 5. kilometru stojí porouchané vozidlo. Je v odstavném pruhu. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Zpívala vám Marie Rotrová, je 5 hodin a 40 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Bořího lesa u Břeclavi desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici tam posledních 11 let hledali a likvidovali. A teď jejich práce končí, les je od munice čistý a lidé tam můžou bez obav opět chodit.
1: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních třepinách. Tak, ještě půjdem kousek. Tak, teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
2: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
1: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se ho jdem pokusit vyhrabat, obnažit.
2: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
1: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
2: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
3: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
4: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
2: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
5: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
2: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Bořím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Za minutu bude 6:45, tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Teploty dnes po ránu, připravte se na to, že je nízké mezi 0 a 5 stupni Celsia, takové je rozmezí v tuto chvíli. V Nemochovicích teplota na 0, 5 stupňů, tedy v uvozovkách nejvyšší teplota v tuto chvíli v Lednici. V Brně v centru teplota kolem 4 stupňů. A předpověď pro dnešek, ráno a dopoledne jasno, lokálně mlhy, postupně skoro jasno až polojasno, později od západu přibývá oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, mírný severní až severovýchodní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 7 hodin a 10 minut, zapadne v 18 hodin a 10 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Právě teď nás čeká výprava za krokodýly. Zajímavosti s nimi spojené totiž nabízí dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes půl hodiny.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Let's

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Židlochovice dál povede současný starosta, koaliční partnery nepotřebuje. Pracovní skupina dětského ombudsmana diskutovala v Brně nad otázkou zákazu mobilů ve školách. Statistici dnes zveřejní vývoj inflace za září. Podle odhadů by mohla stoupnout ke 2,5%. A dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Na radnici v Židlochovicích dál povládne hnutí kolem současného starosty i místostarosty města Jana Vituly. Uskupení Vaše Židlochovice získalo 10 mandátů. Zbylých 5 připadlo na ODS a Sdružení za zámecké Židlochovice. Nezávislým starostou zůstane právě Jan Vitula.
2: My jsme ještě posílili o jeden mandát. My jsme měli 57% po minulých volbách, teď máme 64 něco a posílili jsme vlastně z 9 mandátů na 10 v 15 členem zastupitelstvu.
0: Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana včera v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním.
0: Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 0,6% bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst inflace zrychluje od června, kdy byla na úrovni 1,5%. Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie, potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, přestože podle vědců jde o více než třetinu stavebního odpadu.
4: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
5: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
6: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout nějakých pevností a homogenity toho vzorku. To znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
5: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na D2 ve směru z Brna na Bratislavu. Na 52. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují složky IZS. Jede se krokem odstavným pruhem. Je tam kilometrová kolona, udržujte uličku. A na silnici 43 ze Svitav do Brna pojedete krokem z Milonic. V Lipůvce se srazila dvě auta, zpoždění 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Iveta Bartošová na vlnách Českého rozhlasu Brno dospívala v 6 hodin a 11 minut. Výrazně slabší výnosy než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Za nižší úrodou může podle nich sucho a tropické letní teploty. V Lošticích na Šumpersku zemědělci zaznamenali i nižší cukernatost. A podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun.
1: Nakladač před cukrovarem v Litovli na Olomoucku sype na dopravník další tuny cukrové řepy. Letošní sklizeň ale bude výrazně podprůměrná, říká Martin Klabal, ředitel litovelské cukrovárny.
2: Nyní se výnosově pohybujeme kolem 60 tun. Budeme rádi, když v průměru za celou kampaň se dostaneme na čísla kolem 65 tun z hektaru.
1: V loni se výnos podle Martina Klabala pohyboval kolem 80 tun z hektaru. O špatné sklizni mluví i agronom Martin Rosta ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku.
3: Náš výnos řepy byl nějakých 45 tun z hektaru, kdy v jiných letech, kdy ty srážky chodily normálně, jsme se pohybovali kolem 70 tun.
1: Zemědělci v Lošticích zaznamenali i pokles cukernatosti.
3: Vypadalo to optimističtěji, na podle testu to ukazovalo něco kolem 18% cukernatosti, ale za 4 týdny se ten cukr nějak ztratil a podle dodávky, kterou jsme vlastně dodali do cukrovaru, jsme měli cukernatost 15%.
1: Špatný rok pro cukrovou řepu potvrzují data agrární komory, pokračuje mluvčí Barbora Pánková.
4: Cukrová řepa se letos co do rozsahu škod jednoznačně řadí mezi plodiny, které byly suchem a dalšími výkyvy počasí zasaženy nejvíce. Odhadujeme, že škody u pěstitelů dosáhnou 0,5 až 0,9 miliardy korun oproti loňskému roku.
1: Cena cukru se tak podle Martina Klabala z litovelské cukrovárny zvýší.
2: Ceny cukru postupně vypadá, že půjdou nahoru, ale Evropu prostě drží obrovské zásoby z minulosti, díky Ukrajině, Jižní Americe. Ty ceny tady byly tak nízký, že to tady zaplavil prostě východní trh a jde to vidět, že ta Evropa se z toho strašně těžce zpamatovává. Každý rok se zavírají cukrovary, do toho jde, říkám, naproti energetika. Museli jsme přejít 100% na plyn, emisní povolenky do toho, jo, teďka zdražování nafty a vůbec se to nepropisuje do té ceny výsledné. Vidíte, že na obchodě je pořád v akci cukr za 9,90.
1: S koncem letošní řepné kampaně pak v litovelské cukrovarně počítají na začátku ledna. Z Litovle Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Penso con sueño para si.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut, to je aktuální čas. Posloucháte Český rozhlas Brno, je tu předpověď počasí. Teploty venku dnes od 0 do 5 stupňů Celsia a v tuto chvíli je rozpětí teplot na jihu Moravy. V Brně teplota kolem 4 stupňů, 0 je v Nemochovicích a 5 stupňů třeba v Brodě nad Dyjí nebo také v Lednici. Studené ráno, ještě studenější než to včerejší, připravte se na to. Ráno a dopoledne čekáme jasno, lokálně se mohou objevit mlhy, postupně skoro jasno až polojasno, později od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty od 13 do 16 stupňů Celsia, mírný severní až severovýchodní vítr, povalné rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 7 hodin a 10 minut, zapadne v 18 hodin a 10 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ní ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 22 minut. V zahradě s jurtou v Lomničce u Tišnova funguje více jak 10 let lesní rodinný klub Kalužníček. Denně tam najdete kolem 18 dětí, dvě průvodkyně i zahraničního dobrovolníka. Dětství má být plné hry, zážitků a venku, protože dítě je jako houba, co nasává, myslí si koordinátorka Adéla Nešporová. Aktivity začínají v 8 ráno společným kruhem předškolní přípravou, vybírá se trasa společné výpravy a po obědě následuje odpočinek a čas v zahradě, kde jsou i králíci. Více informací v zajímavém článku Jarky Vykoupilové na našem webu brno.rozhlas.cz, kde nechybí ani zajímavá reportáž. Pavel Kašpar u mikrofonu, za chvíli se mnou už také David Hasman a čerstvé zprávy. Budou tu za 6 minut.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. Slovácké vodárny a kanalizace zahájily opravu části vodovodního přivaděče mezi úpravnou vody a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradisku. Práce potrvají do listopadu. Jejich cílem je omezit riziko dalších havárií a zvýšit spolehlivost dodávek pitné vody do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu. Během oprav může docházet ke krátkodobým odstávkám. Rozpočet agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Od 1. listopadu přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde bude sloučená se společnostmi Czech Trade a Czech Invest. Podle informací Asociace cestovních kanceláří má rozpočet agentury oproti letošku klesnout o 330 milionů korun na celkem 70 milionů. Agentura má na starosti propagaci Česka v zahraničí nebo třeba účast na veletrzích. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle ji večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno. Později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D2 z Brna do Bratislavy se za sjezdem na Břeclav srazil kamion a osobní auto. Jede se krokem odstavným pruhem, kolona narůstá. Brzdí se na kilometru 48, tam se zastavují kamiony. Osobními auty se zdržíte kolem 10 minut. Na Donci D1 z Vyškova do Brna tradičně housne provoz před Rohlenkou. Zpomaluje se na 210. kilometru, zdržení 10 minut a dále narůstá. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasl. Man.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Děti ze základní školy na náměstí 28. října v Tišnově teď tráví víc hodin tělocviku venku. Jednu ze dvou tělocvičen nesmí využívat kvůli prasklinám, které se objevily na zdi. O dalším postupu a případných opravách rozhodne vedení školy ve spolupráci s městem na základě odborných posudků. Praskliny se objevují i na dalších místech v okolí. Někteří místní to přikládají dlouhodobému suchu.
1: Zatímco v jedné z tělocvičen školy v centru Tišnova se ozývá křik a dupot, tu druhou nechala ředitelka Radmila Zhořová zavřít a zvenčí obehnat červeno-bílou páskou. Na její zdi se rýsují praskliny a jedno okno zůstává pootevřené.
2: Kolegové školníci chtěli zavřít okna u horní tělocvičny, nepodařilo se jim to, a takže když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny. Zdi. Šli se podívat zvenku a objevili i praskliny vlastně dole na zdi, i vlastně v gabřinci.
1: Vedení školy situaci řeší s městským úřadem v Tišnově, potvrzuje jeho mluvčí Kateřina Šikulová.
3: Na místo byl i hned teda zavolán odborný statik, který konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení stability tělocvičny. V současné době specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
1: Praskliny na zdech si všimla i spolumajitelka rodinného domu naproti základní škole Zuzana Brzobohatá.
4: Právě nás překvapilo, jak to bylo velice rychle, protože na konci července byla nově vymalovaná lékárna a vlastně na to upozornil pan lékárník, že najednou se objevily praskliny a bylo to během měsíce. Tam jsme během týdne to opravili a zamalovali. Ty venkovní praskliny jsme nechali, aby jsme je dál mohli pozorovat. Nicméně podle mého takového laického názoru dochází ještě k dalším novým a novým prasklinkám.
1: Dům nechá rodina prohlédnout statikem. Jiní vlastníci zase objevili na zahradě domu nedaleko školy posuny půdy, které poškodily sklep. Místní i mluvčí radnice Kateřina Šikulová připouští, že na praskliny na domech jsou v Tišnově zvyklí.
3: Tušíme o tom, že někde nějaké domy jsou popraskané, nicméně obecně se dá říct, že Tišnov je na jílovém podloží, které nějakým způsobem pracuje.
1: Hromadně se lidé na úřad kvůli popraskaným fasádám nebo zdím neobracejí. Z Tišnova Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6 hodin a 640 minut, chystáte-li se vyrazit ven. Připravte se na to, že dnešní ráno je studené, ještě o fous studenější, než tomu bylo včera. Teploty na jihu Moravy se pohybují od 0 do 5 stupňů Celsia, v centru Brna je kolem 4 stupňů. A jaké čekáme počasí? Ráno a dopoledne jasno, lokálně mlhy, postupně skoro jasno až polojasno. Později od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vychází v 7 hodin a 10 minut, zapadne v 18 hodin a 10 minut. Přejeme dobré ráno.
0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Jak se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

6:50 je čas, kdy pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno přehled očekávaných událostí dnešního dne, tedy úterka 13. října. V řadě měst a obcí budou i dnes probíhat koaliční jednání o tom, kdo je příští 4 roky povede. Český rozhlas Brno vše bedlivě sleduje a budeme vás průběžně informovat. Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystaví knihu městských práv z let 1523 až 1525. Veřejnosti může spatřit poprvé po 30 letech. Patří k nejcennějším písemným památkám Znojma. Dnešek také přinese slavnostní zahájení hudebního festivalu Janáček Brno. Potrvá do 17. listopadu a nabídne i řadu netradičních pohledů na Janáčkovo divadlo. Festival Janáček Brno se v našem vysílání bude také podrobněji věnovat krátce po 8:45. Zprávy připravuje David Hasman a ty další tu budou za 9 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Pohořelicích na Brněnsku povládne stejná koalice jako doposud v čele s ODS. Do základního tarifu dostanou od nového roku o 2400 korun bezpečnostní sbory, dohodli se s premiérem. Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystaví knihu městských práv z 16. století. A dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Občanští demokraté v Pohořelicích na Brněnsku opět povedou město. Na široké koalici se dohodli s druhým hnutím ANO a taky s hnutím STAN a uskupením Naše Pohořelice. V opozici tak opět skončí přísaha s jejím zakladatelem Robertem Šlachtou. Ta má 4 členy v 21členném zastupitelstvu. Opět méně než minule. Starostou zůstane Miroslav Novák z ODS, který chce svolat ustavující schůzi zastupitelstva na 2. listopadu.
4: Myslím si, že ta stávající koalice, jak je, takže fungovala dobře a že právě ty projekty, které jsme rozjeli, tak vlastně překlápěli jsme do těch nových volebních programů a že bychom fakt chtěli ty věci, co jsme slíbili, tak prostě realizovat.
2: Hasiči, policisté nebo třeba celníci dostanou od nového roku měsíčně o 2400 korun v základním tarifu navíc, k tomu dalších 500 korun na přesčasy nebo pohotovosti. Na navýšení se dohodli odboráři bezpečnostních sborů s premiérem Andrejem Babišem z ANO. Požadovali větší poměr částky právě do tarifu. Z něj se pak třeba počítá i výsluha. Cíl dalšího navyšování v příštích 3 letech popisuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
5: Nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 tisíc korun. A tomu chceme dojít. Jedná se o 3 rezorty, byť vnitro je největší, policie a hasiči, ale musíme dojít k té shodě, protože každý ten sbor má určitá specifika.
2: Zástupci odborů označili dohodu za kompromis. Původně chtěli platy vyšší o 10%. Další jednání o větších změnách chtějí začít hned začátkem příštího roku. Domov mládeže, střední školy, řemesel a služeb v Moravských Budějovicích se rozšíří o nové patro. Stavba za 50 milionů korun začne příští rok v březnu. Vznikne tam 5 nových učeben pro teoretickou výuku všech oborů. Součástí prací bude i zateplení celé budovy a vybudování bezbariérového přístupu do hlavního objektu školy, domova mládeže i školní jídelny. Lidé ve Znojmě mají od dneška mimořádnou možnost prohlédnout si knihu městských práv z 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum ji vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října letošního roku.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dálnice D2 z Brna do Bratislavy byla za sjezdem na Břeclav na 53. kilometru po nehodě neprůjezdná. Už se znovu dá projet, stále ovšem zatím jedním pruhem. Brzdí se na kilometru 48, v koloně stojí hlavně kamiony. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 213 pojedete pomalu za Rohlenku. Je to na 15 až 20 minut, houstne provoz i na souběžné silnici. A v Brně se začínají i dnes znovu ucpávat pisárky kvůli uzavírce tunelu na okruhu. Popojíždí teď nejvíce Rybnická a Pisárecká směrem k Antroposu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině. S vámi Český rozhlas Brno a naladili jste si nás v úterý 13. října 2026. Máme radost, že jste s námi. Po 7 hodině 2 písničky, Kutil od kapely Činasky, jako Robinson zaspívají Kamélie a pak už tu bude soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní slovo bude z Lanžota. Pro výherce dnes máme knihu se zajímavým názvem Astrofyzika pro lidi ve spěchu.

0: Hráli a zpívali vám Kamélie, doufám, že i vaše dnešní ráno je bárka nádherná a příjemná. Na vlnách Českého rozhlasu Brno je tu soutěž, jak se u nás mluví. I dnes pro vás máme jedno záludné slovo a to dnešní pochází z Lanžota. Tak dobře poslouchejte, čemu se podle vás říká v Lanžotě vylezadélko? Takové mile znějící slovo. Já jsem zvědav, co ty panete, že by to mohlo být. Co to je v Lanžotě vylezadélko? Zavolejte 726-465-200, linka sem k nám do studia, těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, co dnes vyberete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Helena Kijov.
0: Heleno, krásné ráno vám přeju do Kijova, vítejte.
1: Tak děkuji.
0: Co byste řekla, že je v Lanžotě vylezadélko? Tušíte, co by to mohlo být?
1: Ne, vůbec.
0: Tak tři možnosti, Heleno, držím palce. Ať je zvolíte tu správnou. Vylezadélko v Lanžotě je za A žebřík, za B bidýlko pro slepice, anebo za C rohoška. Co to podle vás v Lanžotě bude vylezadélko? Žebřík Ačko,
1: bidýlko... Víte co, dejte tam rohošku.
0: Rohoška by se vám líbila. Rohoška, škoda, škoda, škoda, škoda. Rohoška to není. Víte, co to je? Žebřík to je. Představte si.
1: Taky mě to napadlo.
0: Já jsem si říkal, ale že to zní tak moc jednoduše, no.
1: Nože, děkuji.
0: Nevadí, zkusíme příště. Mějte se hezky, Heleno, děkujeme za zavolání. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. No dneska to bylo rychle, tak uvidíme, jak se vám povede zítra. Dáme si Beatles soutěž, jak se u nás mluví, zase zítra po 7. hodině. Za chvíli počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 17 minut, čas na počasí. Teploty tradičně kolem 7 hodiny spíše klesají. Momentálně v Nemochovicích dokonce už pod bod mrazu, minus 1 stupeň. A nejvyšší teplota stále v Lednici 5 stupňů Celsia. V centru Brna se teplota pohybuje kolem 3 stupňů. Takže takové rozpětí, na jihu Moravy pořádně se oblečte, čeká nás ráno a dopoledne jasno, lokálně mlhy, postupně skoro jasno až polojasno, později od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, mírný severní až severovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 7 hodin a 10 minut, zapadne v 18 hodin a 10 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme krásné ráno, pochutnejte si na snídani a šťastnou cestu, ať už vyrazíte do školy, do práce, kamkoliv.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
3: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: blízku. 7 hodin 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, je tu několik tipů na dnešek. Tak kam vás dnes pozveme? Charita Kyjov, ta zve do kostela na nebevzetí Panny Marie v Kyjově na benefiční koncert. Od 18. hodiny vystoupí písničkář a moderátor Pavel Helan. Na místě bude také možnost zakoupit perníčky a svíčky pro hospic a výtěžek bude věnován na podporu domácí hospicové služby David Charity Kyjov. A z Kyjova tentokrát ještě jednou Sumatra, mizející domov orangutanů. To je název přednášky, na kterou jste dnes zváni do tamní knihovny. Slovo bude mít Josef Stavčík, který posluchače zavede nejen za přírodními krásami Sumatry, ale řeč bude také o pozorování orangutanů ve volné přírodě. Začíná se v 17 hodin. V Bučovicích pokračuje festival ochotnických divadel Miroslava Doležala a dnes nabídne muzikál Velký den v podání autorského divadelního souboru Davida Kříže z Rousínova. Hostem bude Kristýna Frejová. Začíná se v 19 hodin v kině Brigáda. A ještě jedna pozvánka trošku předem. O víkendu 17. a 18. října se v rámci Brno Creative Days představí celosvětový projekt Maker Fair, což je v podstatě setkání vynálezců, inovátorů a designérů, kteří prezentují své nejnovější projekty široké a odborné veřejnosti. Když budeme mít konkrétní šanci, tak návštěvníci se budou moci seznámit s nejrůznějšími elektronickými a technologickými vychytávkami, řemesly, designem, 3D tiskem, roboty, ale i se spoustou dalších netradičních zajímavostí. Make Fair Brno se koná na brněnské výstavišti, v sobotu bude otevřeno od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Tady je Český rozhlas Brno, zprávy pro vás připravuje David Hasman, no a ty další tu budou už za 5 minut. Přejeme hezký den, ať se vám s námi hezky vstává, snídá i poslouchá.
1: Český rozhlas Brno, písní.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Radnici v Židlochovicích dál povládne hnutí kolem současného starosty i místostarosty města. Uskupení Vaše Židlochovice získalo 10 mandátů. Zbylých 5 připadlo na ODS a Sdružení na zámecké Židlochovice. Nezávislým starostou zůstane Jan Vitula. V Bořímlese na Břeclavsku po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 tisíc kusů, především granátů, min a leteckých pum. Tématu se podrobněji budeme ve vysílání věnovat už krátce po zprávách. Před zámčí zámku Vizovice začala oprava střechy. Jde o práce za víc než 720 tisíc korun a hotovo by mělo být do konce listopadu. Podle kastelánky zámku Jany Pluhařové stavbaři opravují místo s komplikovanou konstrukcí, kde se zbíhají dvě střechy do jednoho hřebene. Zájemci o studium na středních a vysokých školách nebo uchazeči o zaměstnání dnes dostanou dopoledne můžou vyrazit do přerovského hotelu Jana na tradiční burzu práce a vzdělávání. Zájemci si budou moct například vyzkoušet pracovní pohovory na nečisto a setkat se zástupci škol. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Břeclav na 53. kilometru vyšetřují nehodu. Už se projíždí levým pruhem a kolona z kilometru 47 se pomalu rozjíždí. A v Brně pokračuje uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky. Opakuje se situace ze včera. Pisárky jsou plné, stojí příjezdy k Antroposu ze všech stran. Plný také příjezd z Bystrce do Komína Knínickou ulicí. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno pře David Hasman. Ano.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Bořího lesa u Břeclavi desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici ji tam posledních 11 let hledali a likvidovali. A teď jejich práce končí. Les je od munice čistý a lidé tam můžou bez obav zase chodit.
1: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních třepinách. Tak, ještě půjdeme kousek. Tak, teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
2: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
1: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se hodem pokusit vyhrabat, obnažit.
2: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
1: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
2: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
3: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
4: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
2: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
5: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
2: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Bořím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 44 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu nízké, je zima, chladno, připravte se na to. V tuto chvíli od minus jednoho do plus 5 stupňů Celsia. Ten jeden stupeň pod nulou je v Nemochovicích a plus 5, to znamená po ránu nejtepleji v Lednici. Předpověď počasí slibuje ráno a dopoledne jasno, lokálně mlhy, postupně skoro jasno až polojasno. Později od západu přibývání oblačnosti. A nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, přes den budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 7 hodin a 10 minut, zapadne v 18 hodin a 10 minut. Dobré ráno přejeme.
0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.
2: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Ve Vyškově bude další 4 roky vládnout stejná koalice jako dosud. V radě města zasednou členové ODS a lidovci, kteří v obecních volbách letos kandidovali společně. Dále uskupení Vy, Náš Vyškov a Volba pro Vyškov s podporou starostů. Jejich zástupci už podepsali dohodu o vedení města. Vítěz voleb hnutí ANO skončí v opozici. Povolební vyjednávání sleduje reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jaké je rozložení sil ve staronové koalici?
1: Koalice bude mít v 27 členném zastupitelstvu 16 mandátů, o jeden míň než v uplynulém volebním období. V 9 členném městské radě zasednou 3 lidé ze společné kandidátky ODS a lidovců, ostatní 3 subjekty budou mít po 2 lidech.
0: Vlasto, je už jasné o starostovi a místostarostech?
1: Ano, starostou má podle uzavřené dohody má být opět Karel Jurka z ODS. Prvním místostarostou bude Roman Celý z KDU-ČSL. Dalšími místostarosty mají být Karel Goldemund z Hnutí Vy a Radim Jankovič z Volby pro město s podporou starostů. Ten se přitom do zastupitelstva vůbec nedostal. Přeskočili ho jiní kandidáti. Nejvíc preferenčních hlasů získal z 9. pozice Jiří Poledník, druhý byl z 6. pozice na kandidátce Petr Kudlička a třetím zvoleným byl dvojka na kandidátce, dosavadní místostarosta Karel Kachlík. Právě ten své místo uvolní, vysvětluje Radim Jankovič.
2: Pan Kachlík jasně deklaroval to, že po tomto volebním období chce skončit. Z toho vyplynula má pozice, kdy jsem tuto funkci lídra přijal. A ano, preferenční hlasy občas zamíchají kartami, ale pan Kachlík již rezignoval. Je to to, co jsme deklarovali. Všichni to mohli očekávat.
0: Jak na takový postup reagovala opozice?
1: Na svém facebookovém profilu se k tomu kriticky vyjádřili zástupci Transparentního Vyškova. To je subjekt, který do zastupitelstva kandidovala letos poprvé. A takto zhodnotil lídr hnutí ANO Pavel Horáček.
3: No, to je tady takový vyškovský bizár. Voliči dali mandát někomu jinému, nedali ho lídrovi, aby byl v zastupitelstvu, ale evidentně jim jde o to lídra za každou cenu dostat na místostarostovský místo. On se tím netajil už před volbama, že o to má eminentní zájem, ale nepředpokládal, že nebude v zastupitelstvu.
1: Pavel Horáček řekl, že je zklamaný, že členové vznikající koalice vůbec nepřizvali hnutí ANO k povolebním jednáním, přestože získalo silný mandát 8 zastupitelů, o jednoho víc než minule. Připomenu, že minulé volby ve Vyškově také vyhrálo ANO, bylo součástí koalice a mělo dokonce i starostku Karin Šulcovou. Po pár měsících od voleb ale ostatní partneři vypověděli koaliční smlouvu a ANO odešlo do opozice.
0: Jak vysvětlili zástupci staronové koalice, proč nechtějí jednat? Potažmo vládnout s hnutím ANO.
1: Podle Karla Jurky to není tím, že by měli něco proti hnutí jako takovému.
4: Prostě jsme si nesedli lidsky a já si myslím, že komunální politika je převážně o lidech a pokud si ty lidi vzájemně nedůvěřují, no tak prostě nemůžeme spolu nadále spolupracovat a tam se nic zásadního nezměnilo. Být netvrdím, že v hnutí ANO nejsou lidé, kteří s námi jednat chtějí, kteří by si s námi za ten jeden stůl sedli, ale pořád jsou tam lidi, s kterými já si nechci sednout za jeden stůl.
0: Jaké jsou priority budoucího nového vedení Vyškova?
1: Konkrétní programové body se teprve vyjednávají a budou obsahem koaliční smlouvy. Ta by měla být podepsaná v následujících dnech. Hlavní prioritou má být podle Karla Jurky například revitalizace městského pivovaru.
0: Rýsující se staronové vedení Vyškova představila reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, díky za informace, přejeme krásný den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
5: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
6: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90. Moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Se složitou dopravní situací kvůli uzavřenému pisáreckému tunelu v Brně má pomoc úprava nastavení světelných křižovatek. Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Nemocnice v Kyjově hledá dobrovolníky, kteří budou dělat společnost pacientům. A dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Uzavírka pisáreckého tunelu v Brně komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoci při nastavení světelných křižovatek. 40-denní oprava začala v pondělí a způsobila problémy hlavně během dopravní špičky. Auta najížděla do křižovatek, které pak při změně signalizace zablokovala. Nové opatření popisuje policejní mluvčí Pavel Šváb.
5: Policisté navrhli pracovníkům z brněcích komunikací drobnější úpravy v signálním plánu koncových křižovatek, které by tu situaci mohly částečně vylepšit. Nicméně bohužel ta kapacita těch okolních silnic je přehlcená a nelze očekávat, že ten provoz se vrátí k úplnému normálu.
3: I proto policie doporučuje, aby lidé raději využívali městskou hromadnou dopravu nebo se lokalitě vyhnuli úplně. Koalici v Uherském Hradišti utvoří uskupení Hradišťáci, Hnutí ANO a ODS s nezávislými osobnostmi. Tři nejsilnější subjekty budou mít v zastupitelstvu 18 ze 27 křesel. Je podepsaná koaliční smlouva. Novým starostou bude lídr Hradišťáků Michal Dvouletý. Místo starosty budou Mojmír Náplava z Hradišťáci, Jana Grigarová z ANO a Stanislav Blaha z ODS. V radě budou mít Hradišťáci 4 místa, ANO 3 a ODS 2. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO doufá, že bude zákon projde co nejdříve, ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
6: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
3: Kyjovská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat čas hospitalizovaným pacientům. Nemusí mít zdravotnické vzdělání ani speciální dovednosti. Náplní jejich práce může být povídání si s pacienty, předčítání společenské hry nebo společné tvoření a další aktivizační činnosti. Podle mluvčí nemocnice Veroniky Holerové pomůžou s podporou komunikace, paměti a pozornosti.
7: Jak při skupinových aktivitách, tak přímo u lůžka pacienta. Nejde nám o to, aby pacienti vytvořili nějaký dokonalý výrobek. Důležité je, že nejsou sami. A právě takové obyčejné setkání může mít pro člověka, který tráví v nemocnici delší dobu velký význam.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: V Brně pokračuje uzavírka tunelů Hlinky a Pisáreckého a opakuje se situace ze včera. Pisárky jsou plné, stojí příjezdy k Antroposu ze všech stran, plný také příjezd z Bystrce do Komína, Knínickou ulicí. Počítejte s dlouhým zdržením. A na D1 v Brně směrem na Vyškov za sjezdem na Bratislavu na kilometru 196,5 hlásíte stojící auto. Zasahuje do jízdního pruhu, zdržení zatím do 10 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je úterý 13. října, svátek slaví Renáta, což je jméno ženské latinského původu. Vzniklo ze slova Renata a znamená znovu zrozená nebo také znovu narozená. V křesťanské tradici odkazuje na duchovní znovu zrození pokřtu. Zajímavostí je, že v Česku se rozlišují Renáta a Renata bez čárky. Podle dostupných statistik z roku 2016 má Renáta zhruba 15 000 nositelek, ale i varianta Renata je poměrně oblíbená, jich zhruba 10 000. Navíc dnešek je také 79. dnem před koncem roku. Do Vánoc jen pro vaši zajímavost chybí 72 dnů. Všem Renatám posíláme růžovou pentli, kterou si můžou vetknout do vlasů. Zpívat bude Jaroslav Vikrent a nechť tahle písnička potěší taky všechny dnešní narozeninové oslavence, mezi které patří třeba i Paul Simon z legendárního dua Simon and Garfunkel. Narozeniny v tento den slavíval třeba také Antonín Přidal. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a za chvíli už je tu také počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré chutnání ke

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Mojmír Martan. Mojmíre, pěkné ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Pěkné a studené, dalo by se říct. Mám pocit, že je dneska chladněji než včera, je to tak?
2: Ano, ráno je opravdu studené, teploty se pohybují mezi 0 a 6 stupni, oblačnosti je většinou pomálu, převažuje skorojasná obloha, v údolích se na některých místech setkáte s mlhami, více oblačnosti je pouze u rakouských hranic.
1: Jaké počasí Mojmíre přinese 13. říjen?
2: Tak co se týče dnešního dne, tak po rozplynutí těch případných ranních mlh, což bude nejpozději během dopoledne, bude jasná nebo maximálně polojasná obloha. Později večer čekáme od západu přibývání oblačnosti. 13 až 16 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Foukat bude slabý severní až severovýchodní vítr. Hlavně potom ale ve východní a severní části kraje může být vítr přechodně i mírný. Večer ale vítr všude zeslábne a měl by být jen slabý proměnlivý.
1: Mojmíre, aspoň letmo, středa a čtvrtek přinesou zhruba jaké počasí?
2: Tak ve středu čekáme spíše větší oblačnost a postupně možnost slabších srážek. Ty ale už v průběhu dopoledne ustanou a může být potom přes den krátce i polojasno, jinak bude převažovat oblačná obloha, odpoledne už bez srážek. Večer potom s dalším ubýváním oblačnosti. Ranní teploty 6 až 3 v údolích při bezvětří, výjimečně až 1 stupeň, ale v průběhu noci slabé oteplování. Odpoledne potom teploty mezi 15 a 18 stupni. Ty další dny by měly být oblačné až polojasné. V noci ráno a částečně i dopoledne čekejte lokální mlhy nebo i nízkou oblačnost. Ranní teploty 6 až 2 místy přízemní mrazíky. Odpolední teploty 14 až 18, tam, kde by byla déle mlha nebo nízká oblačnost kolem 12 stupňů.
1: Mojmíre, moc krát díky. Poprosím ještě o teplotní rekordy pro 13. říjen.
2: 13. říjen byl nejteplejší v roce 1940, kdy v Hodoníně naměřili dokonce 31 stupňů. Nejchladněji potom bylo v roce 1992, kdy v Brankovicích na Vyškovsku poklesla teplota na minus 6,5 stupně.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Brno po dvou letech znovu rozezní Mezinárodní festival Janáček Brno. Letos přichází s největším programem ve své historii. Během 5 týdnů uvede téměř 70 produkcí. O tom, jak bude festival vypadat, nám už více řekne reportérka Kristýna Sedláčková, která je se mnou ve studiu. Kristýno, hezké ráno, vítejte.
1: Hezké ráno, děkuji.
0: V čem je letošní jubilejní 10. ročník výjimečný?
1: Například délkou jeho trvání, protože 5 týdnů je vůbec nejdelší doba, po kterou festival kdy trval. Diváky navíc nezve jenom do Janáčkova divadla, ale také na komorní scény, třeba do Besedního domu nebo do brněnských vodojemů na Žlutém kopci. Hlavním tématem letošního ročníku jsou kořeny, jak vysvětluje umělecký ředitel festivalu Jiří Heřman.
2: Je to inspirace tím, z čeho vyrůstáme, co nás ovlivňuje v našem životě, v naší tvorbě, a tak vlastně nahlížíme na dílo Leoše Janáčka.
1: Ke kořenům se festival vrací především tím, že uvede všech 9 Janáčkových oper, což se jinému festivalu na světě ještě nepodařilo.
0: Mohou se diváci těšit také na premiérová uvedení některých oper?
1: Určitě tou nejvýraznější premiérou bude uvedení Janáčkovy prvotiny Šárka. Ta zazní v Besedním domě hned ve dvou podobách, a to v původní klavírní verzi i v instrumentálním přepracování. Bude to navíc netradiční zážitek, protože diváci nebudou sedět na svých místech, ale během představení se budou pohybovat po sálu. S některými operami se ale soubor Národního divadla rozloučí. Například dnes festival zahájí Derniera opery Osud pod taktovkou brněnského úspěšného dirigenta Tomáše Hanuse.
0: Zmínili jsme, že festival je mezinárodní, přijedou, Kristýno, i zahraniční soubory.
1: Ačkoliv 8 z 9 Janáčkových oper nastudoval přímo domácí soubor Národního divadla, festival přivítá i zahraniční hosty. Vůbec poprvé v historii na přehlídku zavítá prestižní bavorská státní opera z Mnichova, která v Janáčkově divadle 13. listopadu odehraje Káťu Kabanovou. Velkou událostí bude také vystoupení světoznámých bamberských symfoniků. Ty navíc povede brněnský rodák, mezinárodně uznávaný šéf-dirigent Jakub Hruša. Na festivalu se představí i koprodukční projekt brněnského souboru se státní operou v Berlíně a madridským Teatro Real, kteří společně nastudovali operu Výlety páně Broučkovi. Ta dokonce získala ocenění za nejlepší inscenaci roku 2025 na Opera Awards. A diváci ji uvidí už teď ve čtvrtek.
0: Festival ale nežije jen večerními představeními. Co dalšího návštěvníkům v Brně nabízí?
1: Organizátoři připravili celou řadu akcí po celém městě. Ve foyé Janáčkova divadla jsou vystavené Janáčkovy rukopisy a památník Leoše Janáčka zve na výstavu Hany Svobodové, která přibližuje rodinnou hostinu u Janáčků. Brněnské informační centrum připravilo hru v mobilní aplikaci, která lidi provede po stopách skladatele. Z doprovodného programu si vyberou také děti, kterým na tvořivých dílnách ukážou lektoři, jak vzniká opera nebo jak vypadal Janáčkův život. Festival otevírá dveře i mladým tvůrcům. Třeba studentské nastudování opery Počátek románu vzniká ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. A na jevišti se díky nim objeví dokonce i roboti.
0: O 10. ročníku Mezinárodního festivalu Janáček Brno jsme mluvili s Kristýnou Sedláčkovou. Kristýno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle. Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Občanští demokraté v Pohořelicích na Brněnsku opět povedou město. Na široké koalici se dohodli s druhým hnutím ANO a taky s hnutím STAN a uskupením Naše Pohořelice. V opozici tak opět skončí přísaha s jejím zakladatelem Robertem Šlachtou. Ta má 4 členy v 21členném zastupitelstvu, opět méně než minule. Starostou zůstane Miroslav Novák z ODS, který chce svolat ustavující schůzi zastupitelstva na 2. listopadu. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, záviset ale bude na počasí. Domov mládeže střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích se rozšíří o nové patro. Stavba za 50 milionů korun začne příští rok v březnu. Vznikne tam 5 nových učeben pro teoretickou výuku všech oborů. Součástí prací bude i zateplení celé budovy a vybudování bezbariérového přístupu do hlavního objektu školy, domova mládeže i školní jídelny. Statistici dnes oznámí, jaká byla v září inflace. Minulý týden odhadovali, že ze srpnových 1,9% stoupla na 2,5%. Za zrychlujícím růstem stojí podle Českého statistického úřadu rostoucí ceny paliv a energií. Meziročně ale zdražily také alkoholické nápoje nebo třeba služby. Inflace roste od letošního června. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Vyškov na průjezdu Brnem pojedete pomalu od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 až na 96,5. Tam stojí v omezení auto s defektem, zpoždění přes půl hodiny. A v Brně i dnes ucpané pisárky kvůli uzavírce tunelů na okruhu. Stojí se v dlouhých frontách Antroposu ze všech stran desítky minut. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Z Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvagněcev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a dilemata, která jeho obyvatele řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden do českých kin. A v Brně ho můžete vidět například ve čtvrtek ve Velkém špalíčku nebo v sobotu v kině Art.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu.
2: No, se jde speciální vojenné operace.
1: Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka.
3: Prostě podumala, k čemu k nám dostat není pavit místě.
1: Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
4: Film o rodinné dramě.
5: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
6: Čemu já to должен это решать?
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
4: Já prožil v Rusii stolko mnoho.
5: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
8: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem jí zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Počasí.
2: Tady je Český rozhlas Brno, za minutu bude 8:45, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu, což nám potvrdil i Mojmír Martan, jsou nízké. Ještě donedávna v Nemochovicích byl -1 stupeň, teď nejnižší hodnota v Kobylí, tam je teplota na nule a maximální hodnota v Lednici, tam je +6 stupňů. V Brně se teplota pohybuje kolem 4 stupňů Celsia, je studeno, pokud jste dnes ještě nebyli venku, pořádně se oblečte. Ráno a dopoledne čekáme jasno, lokálně mlhy, postupně skoro jasno až polojasno, později od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Mírný severní až severovýchodní vítr, povane rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky, ráno a večer nepříznivé, přes den budou dobré. Bio je na jedničce, slunce dnes vyšlo v 7 hodin a 10 minut a zapadne v 18 hodin a 10 minut. Dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Jak se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Náhoda nebo osud? Kdyby nepřišla do ordinace lékaře jistá žena s notami, která se poté ocitly v kufru podobně jako další cenné zápisky, nevznikla by nahrávka písniček z Malebna. Ale pojďme pěkně od začátku, jak se příběh stal. To nám ve své reportáži vysvětlí Jarka Vykoupilová.
1: Do rozhlasu přišel zajímavý mail o příběhu písních z kufru a Lenka Capková je ta, která poslala ten příběh a která tady teď se mnou je v krásné rezidenci v Šardicích.
2: Zapojilo se přes 30 šardických zpěváků a to opravdu od 6 až do 60 let. Všichni to dělali s velkou láskou a s velkou radostí. I muzikanti byli všichni ze Šardic, takže je to opravdu ryze šardický projekt.
1: Kolik písní v něm tedy je, v těch písničkách z Malebna?
2: Je to 12 sad a 15 písní. Jak dětské, tak jsou tam písně zamilované, je tam určitě Verbuň jako skočná, která je přímo ze Šardic.
3: Kufr je kufr.
4: Když otevřeme kufru, tak tam je toho strašně moc. A teď něco je teda z 18. století, něco je třeba jenom 50 roků staré.
1: Takže... Kde ten kufr byl, nebo kde jste ho našel, nebo měl doma?
4: To se přiznám, já už vlastně nevím. Já vím, že mám už od času prostě desítky roků hodně starý kufr a v něm je strašně moc not, které se prostě mě hromadí u celý život. A nejenom not, ale zápisu třeba tady, toto je zešit ještě někde Rakouskou, Uhersko, asi 19. století, kde ručně... Kdo žil už hodně dávno, si zapisoval ty písničky.
1: Říká Jaromír Břeník, který je internistou v kyjovské nemocnici.
4: Tady zase další zápisy mám, co mě donesla jedna stará paní už v hodně vysokém věku, prostě na návštěvu jako do ordinace. Říká, já to celý život schraňu, protože to mám po stařečkovi, který mě to dal taky ve vysokém věku. A naši by to asi vyhodili do kamen. Tak říkám, já vím, že vy to nevyhodíte, tak vám to nesu. No tak já bych to samozřejmě nevyhodil. No a tady v tom kufru je asi vidět to, že jako na Slovácku pořád je co objevovat. Že ono by se mohlo říct, ten folklor už je celý dávno zapsaný, dávno zmapovaný a to už nikdo nic nového neobjeví, není to pravda. A Šardice, to je z toho pohledu úplně jako rajská zahrada, že on tady nikdo nikdy moc nebádal. On se vlastně traduje, že tady vůbec nic není, že žádný písničky tady nemáme. To je samozřejmě úplný nesmysl, protože každá dědina kolem má celý vesmír tradic a na jednu bublina, kde je vzduchoprázdno, ne.
1: Na sobě máte ještě kroj, protože vám teď skončily hody před sebou, tedy ty starodávné zápisky těch písní. Vy jste ale je v tom kufru nenechal.
4: No vznikla myšlenka část těch písniček nahrát, znovu oživit a poslat do světa. Je to sympatické asi v tom, že je to vlastně ryze amatérská záležitost. Tady ve studiíku v Šardicách jsme to dělali, ale je to spíš o tom pěkném pocitu, když je tam třeba svadební písnička, jak se holka bude vdávat. To je o té emoci, ne o tom, aby jsme to technicky hodnotili, jestli je to dokonalé nebo nedokonalé.
1: A vy oba, co by sourozenci, tam zpíváte nebo hrajete, jaké tam máte role?
4: Já zpívám a i hraju.
2: Já hraju na cymbál, ale zapomněl bratr dodat, že tam hraje i jeho syn, zpívají tam moje dcery, takže opravdu celá rodina se zapojila. I tento zpěvníček dělali jako naše děti.
0: Jarka Vykoupilová, a máte-li vy nějaký zajímavý příběh, který zasluhuje reportáž, ozvěte se nám. My si teď pustíme nalezenou a málem ztracenou písničku z šardické nahrávky s názvem Písničky z Malebna a konkrétně to bude skladba Až se budu vdávat.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno, s datem 13. října se pomaličku chýlí ke svému konci. No a srdcovky s tímto datem, ty teprve začnou, ty se líhnou, protože kohout už je tady. Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Zdravím tě, Pavlíku, děkuji ti za velmi milé přivítání, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No, prostě už nechybělo hodně, abych měl u nosu rampouch, když si takhle smrkneš na té ulici.
0: Protože, no skoro jo, dneska
1: protože
0: už.
1: Protože opravdu nám tam trošku přituhlo. Musím říci, že jako už si zvykám na to, že když člověk těch 6 hodin stává, tak ještě tak jako opravdu taková polotma, šero, ale ono se to potom vyloupne, no ale tak čas se nám snad posune ke konce, u konce října a pak to bude lepší.
0: Ano, ano.
1: No ale dneska už jsem šel přes Moravák a tam se vždycky staví to obrovské brněnské, to vídeňské kolo, vánoční kolo.
0: Už se staví?
1: A už se staví, fakt? Už tam stojí chlapci prostě,
0: pane, jo.
1: Ty jeřáby a už to tam montují, tak už to voní prostě těmi Vánocemi. Je tedy říjen, možná je to trošku
0: Zdeňku, v předstihu. 72 dní do Vánoc ode dneška.
1: 72 dní do Vánoc. No, tak už budeme, jak se říká, budeme odstříhávat
0: metr. No,
1: ano, budeme stříhat metr a, takže uvidíme. Je teda pravda ta, že já už jsem trošku nervózní a mě znervózňuje moje Jirenka, protože ta už chodí a ptá se, tak co máš pro mě k Vánocům? Co jsi napsal Ježíškovi? No jo, no tak já zatím ještě vůbec nemám tyto myšlenky, takže uvidíme, uvidíme. No, venku máme chladněji, ale teď tam leze sluníčko, takže Pavlíku, užij si dnešní den.
0: Děkuju.
1: Máš ho nabitej, nebo už máš volno trošinku?
0: No, čeká mě dneska ještě nějaká práce.
1: Čeká tě ještě prácička, tak si to užij pomalinku, lehkými doušky, rozlož si to, pokud to půjde. No a zítra v tomto čase se na tebe budu těšit opět.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Borny. Kyselé hrozny, víno chudé. Co naliješ příteli, v sudu ti neubude. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Židlochovice dál povede současný starosta, koaliční partnery nepotřebuje. Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. Ode dneška je uzavřený sjezd z dálnice D52 na Hrušovany u Brna. A dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Na radnici v Židlochovicích dál povládne hnutí kolem současného starosty i místostarosty města. Uskupení Vaše Židlochovice získalo 10 mandátů. Zbylých 5 připadlo na ODS a Sdružení za zámecké Židlochovice. Nezávislým starostou zůstane Jan Vitula.
2: My jsme ještě posílili o jeden mandát. My jsme měli 57% po minulých volbách, teď máme 64 něco a posílili jsme vlastně z 9 mandátů na 10 v 15 členem zastupitelstvu.
0: Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navýšení platů bezpečnostních sborů v dalších letech, 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
3: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal ten policista, který slouží tady roky.
0: Řidiči na dálnici D52 musí od dneška počítat s omezením na exitu na 16. kilometru u Brna. Sjezd tam silničáři částečně uzavřeli kvůli opravě navazující silnice. Neprůjezdná je výjezdová větev z dálnice ve směru od Pohořilic na Bratčice, Letce a Hrušovany u Brna. Uzavírka potrvá do 31. října. Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou od dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se 2 učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
4: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti, nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Brna směrem do Prahy se za nájezdem z Velkých Pavlovic srazila dodávka a osobní auto. Na 15,5 kilometru blokují pravý pruh, je tam zatím kilometrová kolona šťastné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Kdo je právě v naději, že mu k svátku popřeji? Můj vinš už má adresáty. Dnes ho tvořím pro Renáty. Aniž mě co vlastně nutí, tak to dělám s velkou chutí. Bezelstně a bez léček přidávám i dáreček. Nezrujnuje moji kasu, je to píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
6: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 13. října roku 2026 a trošku se nám ochladilo. Zapomněli tam nahoře zatopit, ale to se nedá nic dělat. Podzim už je tady v plné parádě. No a dneska máme 13. Nevím, kdo z vás, jak je pověrčivý, ale věřte tomu, že 13. je obyčejná číslice jako každá jiná. Nic nehrozí. No tak samozřejmě nebudeme přecházet na zelenou, nebudeme se dotýkat drátů na zem spadlých, nebudeme podlézat šraníky, prostě budeme na sebe dávat pozor. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, zjistil jsem, že je tam psáno křestní jméno děvčat, dam, žen, Renáta. Takže všem Renátkám vinšujeme všecko nejlepší. My jsme včera hráli po delší době, jsme hráli hru až na ten konec dobrý, začínali jsme v 6 hodin, ale už ode dvou byla takzvaná opraš

0: vyučovací zkouška, abychom si to všichni uvědomili. A představte si, za mnou do šatny přišel můj kolega, který s námi tam hraje, Oldřich. Olda mi přinesl krabičku, mimo jiné vynikající trumpetista. Přinesla, říká: pane Junáku, to vám posílá moje maminka Martina, ona vás poslouchá. No, krabička dobrot. Paní Martino, co mi to děláte? S takovou opravdu nezhubnu, ale byla to paráda. Mockrát vám děkuji. No a tak samozřejmě písnička, která bude, tak bude také patřit vám, paní Martino. Ale já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Dobrý den do srdcovek. Prosíme o zahrání nějaké krásné písničky pro naše rodiče Anu a Františka Novotné z Vyškova, kteří si připomínají 45 let společného života. Za tu dobu spolu vychovali 3 děti, dočkali se 4 vnoučat a pořád jsou nám příkladem, že i přes všechny starosti stojí za to držet při sobě. Přejeme jim hlavně pevné zdraví, hodně společných radostí a ještě mnoho pěkných let. Posílají dcera Jana, synové Petr a Martin s rodinami. Tož moje milé děti, Jano, Petře, Martine, zadání je výborné, krásnou písničku. Ale proč jste mi nehodili tu písničku? Proč jste mi nedali tak jenom ťuknout, co vaši rodiče mají rádi? Nechali jste to na mě? No tak mám tady v playlistu písničku Strom lásky mý od Stanislava Hloška, tak doufám, že potěší.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Strom lásky mý Stanislav Ložek, doufám, že potěšila manžele Novotné a taky děti, kteří jí tu písničku ne vybrali, ale věnovali, a taky paní Martinu a taky vás všechny, moji milí, kteří právě dnes, 13. října, jste se rozhodli, že spolu strávíme nějakou tu minutku. A já už listuji úplně nové knize. Je, Minko, te cítíte, jak voní, ty listy jsou ještě některé úplně slepené. V nové knize mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremra, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Listuji a strana 27, no prosím, kapitola zajímavá. První docentka dabingu působí v Brně. Málo který národ má tak silnou tradici dabingu zahraničních filmů jako ten náš. Ale jen v málo kterém národě se současně na potřebnost dabingu tak liší názory. V Brně funguje několik soukromých dabingových studií. Působil tu v letech 1963 až 1996 také vyhlášený televizní dabing. Právě v něm vznikala legendární česká znění filmů a seriálů, včetně slavného Dallasu nebo animovaných Smolíkových, ve kterých tak nezapomenutelně Libuše Bilová říká větu: proč jsem si já nešťastná nevzala pištu Hufnágla? Brno má ovšem ještě jeden primát. První docentku, která svůj titul dostala právě za to, že se věnovala dabingu. To je herečka a pedagožka Janáčkovy akademie múzických umění paní Silva Talpová. Stala se nejen první takto uznanou expertkou v republice, ale dokonce jednou z prvních na světě. Ráda připomíná, že i na dabing je potřeba hledět jako na umění, které by se nemělo zašlapat. Vždy je třeba vyvažovat mezi jeho obhajobou a obžalobou toho, jak se dělá. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Ale Marmatuška nabízí, aby Bára šla spát, ale my spát nepůjdeme, moji milí, protože je před námi co? Druhé přáníčko, které mi dorazilo přes mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Zní takto. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro svou dlouholetou kamarádku Věru Doboskovic. Známe se už od střední školy a za to roky jsme spolu zažili ledacos. I když se dnes nevidíme tak často, jak bychom chtěli, vždycky si máme co povídat. Věrko, děkuji ti, že se na tebe můžu kdykoliv obrátit, že mě umíš rozesmát, i když mi zrovna není do smíchu, a že naše přátelství vydrželo tolik let. Posílám ti velké obětí a písničku Je naprosto nezbytné od Hanky Zagorové. Alena z Blanska. Milá paní Alenko, rád splní vaše přáníčko pro vaši kamarádku Věru Doboskovic. Vybrala jste si písničku, no tak ano, je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byla skupina Baltimore a jejich písnička Tarzan Boy, nějaká 80. léta minulého století. Tak a já už tady mám připravenou indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Ta indicie je úterní, promiňte, teď jsem se zamyslel, já taky, jak člověk je tady téměř každý den, je tady každý den, tak mám ty dny poněkud popletené. Úterní indicie do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, promyslíte a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, úterní indicie tedy zní: tenhle pán si to dynamitové ocenění zasloužil, aby ne, byl na ně postupně nominován téměř 20krát, a to ve třech různých oblastech. Opakují úterní indicii: tenhle pán si to dynamitové ocenění zasloužil, aby ne, byl na ně postupně nominován téměř 20krát, a to ve třech různých oblastech. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Jitku Zelenkovou.
1: Český rozhlas Brno.

0: No, moji milí posluchači, právě dozněla skupina Argema, tedy dohrála a dospívala. A já mám pro vás ještě jedno přáníčko do třetice všeho dobrého z mailové adresy. Zní takto. Milý Zdeňku, ráda bych prostřednictvím srdcovek poslala jednu pěknou písničku svému manželovi Jaroslavu Černému do Hodonína. Děkuji mu za všechno, co jsme spolu prožili, za jeho trpělivost i za to, že se spolu pořád dokážeme zasmát. Ať nám to ještě dlouho tak hezky klape. S láskou, manželka Marie. Milá paní Marie, to víte, že rád splní vaše přáníčko, rád zahrají pro vašeho manžela, takže přáníčko bylo vysloveno a na mě už je, abych poslal koho? No Karla Gotta.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, Chris Andrews a jeho Belinda zdárně dovedli dnešní srdcovky s datem 13. října do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, vy na to určitě čekáte, pokud vám utekla když jsem říkal na začátku dnešních srdcovek, právě úterní indicie, tak já vám ji zopakuji. Zní takto. Tenhle pán si to dynamitové ocenění zasloužil. Aby ne, byl na ně postupně nominován téměř 20krát, a to ve třech různých oblastech. Tak to byla úterní indicie, ještě bude středeční, čtvrteční, páteční, máme času dost, jen sbírejme indicie a přemýšlejme a pak nám to bude všechno jasné, moji milí. No a ještě připomínám, pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, a já říkám, že plním rád, věřte mi, a zahrál vám vaši oblíbenou písničku, musíte mi to samozřejmě dát vědět. Pokud se vám nechce psát, máte možnost mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní číslo 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a k tomu přidat vaši oblíbenou písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a taky zařadit do denního scénáře. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Po Hořelicích na Brněnsku povládne stejná koalice jako dosud v čele s ODS. Vodárny začaly opravovat poruchové potrubí v Ostrožské Nové Vsi. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. A dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Občanští demokraté v Pohořelicích na Brněnsku opět povedou město. Na široké koalici se dohodli s druhým hnutím ANO a taky s hnutím STAN a uskupením Naše Pohořelice. V opozici tak opět skončí přísaha s jejím zakladatelem Robertem Šlachtou. Ta má čtyři členy v 21 členem zastupitelstvu. Opět méně než minule. Starostou zůstane Miroslav Novák z ODS, který chce svolat ustavující schůzi zastupitelstva na 2. listopadu.
2: Myslím si, že ta stávající koalice, jak je, takže fungovala dobře a že právě ty projekty, které jsme rozjeli, tak vlastně překlápěli jsme do těch nových volebních programů a že bychom fakt chtěli ty věci, co jsme slíbili, tak prostě realizovat.
0: Slovácké vodárny a kanalizace zahájily opravu části vodovodního přivaděče mezi úpravnou vody a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Práce potrvají do listopadu. Jejich cílem je omezit riziko dalších havárií a zvýšit spolehlivost dodávek pitné vody do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu. Pokračuje jeho místostarosta Tomáš Bravený z hnutí ANO.
3: To je nejdůležitější úsek, který za poslední dobu vlastně byl nejvíc problémový a ty výpadky tam byly myslím 4 nebo 5. A my jako město to určitě vítáme velice pozitivně, že se tady tyhle věci pohly a že pro naše město to bude, doufejme, znamenat méně výpadku pitné vody.
0: Během oprav může docházet ke krátkodobým odstávkám. O jejich termínech budou lidé s předstihem informováni a bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Brno na 5 týdnů rozezní jubilejní 10. ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno. Letos nabídne nejrozsáhlejší program ve své historii. Uvede například kompletní skladatelovo operní dílo. Přehlídku dnes zahájí v Janáčkově divadle Derniera opery Osud, doplňuje umělecký ředitel Jiří Heřman.
4: Osud, který Robert Carson vytvořil pro festivalový ročník 2020. Diváci ho mohou vidět naposled pod taktovkou Tomáše Hanusa, který odjíždí přímo do metropolitní opery dirigovat její pastorkyni. Takže jsem rád, že se podařilo zahájení festivalu svěřit právě do jeho rukou.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Vát bude slabý, severní až severovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 je silný provoz. Osobními auty do zúžení v Brně je to asi na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pěkné úterní dopoledne, milí posluchači, je tu opět Zdeněk Truhlář a také dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, které nabídne kromě písniček, které nestárnou, ještě také spoustu zajímavostí. Za chviličku už se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem, který vyrazil do Rajhradu, co tam objevil zajímavého, určitě rád prozradí. Také se ohlédneme za nedělním receptem v Pochoutkovém roce, pozveme vás na festival ochotnických divadel do Bučovic, no a v rubrice Jak naletět připomeneme, že číst nápisy na balení potravin se rozhodně vyplatí. Proč? Tak to uslyšíte také v této hodině. Tak příjemný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pitrův most v Rajhradě má novou uměleckou dominantu. Na mostě byla osazena socha svatého Jana Nepomuckého, patrona mostů a vod. Kamenná plastika v životní velikosti navazuje na původní barokní výzdobu, která toto místo zdobila už v 18. století. A do Rajhradu se na ně zajel podívat náš regionální stopař Vojta Halaš, se kterým jsem teď ve spojení. Já tě zdravím, Vojto, ahoj.
2: Ahoj, Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Tak jak socha vypadá a jaký má pro Rajhrad význam?
2: Umístění nové plastiky připomíná historický význam Pitrova mostu i dlouhou tradici spojování svatého Jana Nepomuckého právě s mosty a vodními toky. Světec je kromě toho považován také za ochránce zpovědního tajemství. Novou sochu tady vytvořil malíř, grafik a sochař Volodymyr Kochmar a plastika včetně podstavce je vytesána z ušlechtilého božanovského pískovce a vychází z předlohy barokní sochy, kterou pro výzdobu Pitrova mostu zhotovil Jan Adam Nesman z Mohuče. Původní dílo vzniklo po rekonstrukci mostu v roce 1760. Ta současná je v životní velikosti a i s podstavcem měří okolo, řekl bych, 3 metrů. Na vzniku díla se podílelo Mezinárodní centrum vzdělávání svatého Benedikta z Nursie v Rajhradě, kde socha i vznikla. To slavnostní požehnání přímo sochy se uskutečnilo na konci června při Petropavelské pouti a po mši svaté v opatském chrámu tady v Rajhradě jej provedl emeritní arcibiskup Jan Graubner. A nová socha tak vrací na Pitrův most připomínku jeho barokní minulosti a zároveň navazuje na původní podobu této historické památky.
1: Ještě bych se chtěl zeptat na vedlejší Pitrův most, v čem ten je zajímavý?
2: Tak historie tohoto přemostění řeky Svratky v Rajhradě sahá hluboko do minulosti. Most měl nahradit někdejší brod a původní dřevěné přemostění. Písemné zmínky o vybírání mýta na tomto místě se objevují už v souvislosti se založením nedalekého

0: benediktinského kláštera a existence Velkého mostu je pak přímo doložena v roce 1594. No a pro současnost je zajímavý tím, že letos získal tento most prestižní ocenění mostní dílo roku. Porotu prý zaujala rozsáhlá rekonstrukce této kulturní památky, která byla dokončena v loňském roce. Důvodem té rekonstrukce byl nevyhovující technický stav nosné konstrukce, ale ta oprava zachovala významnou historickou památku, která je svým provedením jediná svého druhu v Jihomoravském kraji. A jak možná můžete slyšet za mnou podle provozu, jak Pitrův most, tak tady tu novou sochu mají možnost řidiči pozorovat velmi zblízka.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který nám přinesl novinky z Hrajhradu, a já prozradím, že to nebylo dnes naposled. Tak Vojto, děkujeme a pěkný den.
0: Máš úplnou pravdu, hezký den a naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: V neděli jsme v pochoutkovém roce na sladko v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekli karamelový koláč s jablky. Tak si ten recept připomeníme společně s kolegou Patrikem Rozehnalem. Co si na koláč máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo, přesně tak. Teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jablka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
1: Je fajný nechat schladnout trošku. Ono ty jabka zase napijou zpětně část vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený, spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout. A máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
3: To
1: máme málo stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: Karamelový koláč s jablky a šlehačkovou čepicí zvládnete i vy a ohromíte s ním svoji rodinu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept na něj najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam psaný recept, fotky i videonávod, jak ho udělat. A nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku a odměňovat cenami budeme autory na velkém finále a také několik z vás, kteří budete hlasovat. hlasovat. Tak hurá na stránky www.pochoutkovirok.cz.
2: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Jaros Ramacoty dospívá v 10 hodin a skoro 37 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. No a já teď pro vás mám jednu zajímavou pozvánku. V plném proudu je 19. festival ochotnických divadel Miroslava Doležala v Bučovicích. Co na milovníky ochotnického divadla ještě čeká, to probereme s vedoucí kulturního a informačního centra Bučovice Martinou Haškovou, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Tak festival už začal v neděli. Jaké představení je na programu dnes?
1: Dnes máme na programu muzikál, je to vlastně jediný muzikál v celém festivalu a je to velký den od souboru Dava Rousínov.
0: Mm-hmm. Jsou ještě lístky na toto představení nebo už je vyprodáno?
1: Bohužel, na dnešek máme vyprodáno. Rousínovský soubor je velice oblíbený u nás. A ještě přijede teda jako host večera herečka Kristýna Frejová, takže to bude takový hezký večer určitě a asi je to důvod, proč je vyprodáno, ano.
0: Hraje se každý den až do soboty, také zvete samozřejmě hosty. Tak co ještě festival může nabídnout do soboty?
1: Takže zítra ve středu přijede divadlo Dostavník Přerov. Vlastně teď už nás čekají jen samé komedie. Takže přijedou z komedii Horská dráha a jako host večera bude herec Vasil Friedrich. Ve čtvrtek nás čeká také v Bučovicích velice oblíbený soubor, je to divadelní spolek Slavkov u Brna, což je vlastně nedaleké sousední město. Přijedou z komedii Když se zhasne a hostem večera bude herec David Suchařípa. Potom v pátek za námi přijede jako host večera herec David Prachař a jako divadelní soubor se představí Ohnivá koule production. Ti přijedou až z Nové Říše na Vysočině a přivezou komedii Rubínová svatba. No a v sobotu náš festival zakončíme divadelním spolkem Kroměříž, který představí komedii Tchýně na zabití a hostem večera bude herečka Barbara Lukešová, která vlastně hrála takovou perfektní tchýni ve filmu Zápisník alkoholičky, takže to bude taky takový hezký, zajímavý večer.
0: Bohatý program, těch informací je celá řada, kde je lidé mohou najít, tak aby se mohli zorientovat v programu.
1: Mohou je najít v kalendáři akcí na webu našeho města, tedy www.bučovice.cz.
0: Na festival ochotnických divadel Miroslava Doležala nás do Bučovic pozvala Martina Hašková. Děkuji a přeji hezký den.
1: Napodobně krásný den všem, děkuji.

0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Já se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Kafne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž nemusí být máslo. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor, zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Teď pro vás mám ještě nějaké písničky, které nestárnou, třeba od Lucie Vondráčkové nebo Báry Basikové, no a pak už se přiblíží 11. hodina, takže další zprávy. No a poté už ve studiu přivítám naftového geologa Stanislava Benadu a budeme si povídat o naftovém dobývání nejenom tady u nás na Jižní Moravě, ale vůbec o zajímavostech o ropě a tak podobně. Takže myslím, že to bude příjemně strávená hodinka, tak zůstaňte i nadále na vlnách Českého rozhlasu Brno. Příjemné dopoledne vám přeje Zdeněk Truhlář.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Se složitou dopravní situací kvůli uzavřenému pisáreckému tunelu v Brně má pomoc úprava nastavení světelných křižovatek. V centru žďárského sídliště Stalingrad přibydou pohyblivé lavičky. Znojmo vybralo letošní vánoční stromy na svá náměstí. A počasí dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Uzavírka pisáreckého tunelu v Brně komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoci přenastavení světelných křižovatek. 40-denní oprava začala v pondělí a včera i dnes způsobila problémy hlavně během dopravní špičky. Auta najížděla do křižovatek, které potom při změně signalizace zablokovala. Nové opatření popisuje policejní mluvčí Pavel Šváb.
2: Policisté navrhli pracovníkům z brněcích komunikací drobnější úpravy v signálním plánu koncových křižovatek, které by tu situaci mohly částečně vylepšit. Nicméně bohužel ta kapacita těch okolních silnic je přehlcená a nelze očekávat, že ten provoz se vrátí k úplnému normálu.
0: I proto policie doporučuje, aby lidé raději využívali městskou hromadnou dopravu nebo se lokalitě vyhnuli úplně. S oživováním lokality v centru sídliště číslo 3 začal Žďár nad Sázavou. Vychází ze sociologické studie lokality. Střed takzvaného Stalingradu dvoří desítky let neudržovaná betonová plocha. Radnice tam dá nejdřív dočasné lavičky, grill a další mobiliář na kolečkách, aby si sami lidé určili, kde je chtějí mít. První změnou je zatím barvou na ploše namalovaný půdorys sídliště. Jeho funkci přibližuje Martin Vrána z odboru strategického rozvoje a investic.
3: Spousta názorů říkala, že ty děti stejně chodí hrát, jenom neví co. A už jenom ty obrysy těch domů tak vlastně představují nějaký základ pro vybarvování křídama, pro různý skákání, pro nějaký hry, pro nějaké bezpohybové aktivity. Takže vlastně je to přitom taková, řekněme, hloupost, ale zároveň to dává nějakou tvář té ploše a ty děti už si s tím dokážou nějakým způsobem vyhrát.
0: Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinerie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Zdanění vysokých zisků rafinerií by podle ní mělo ztráty vykompenzovat. Znojmo má vybrané letošní vánoční stromy. Na Masarykově náměstí, kde se odehrává hlavní část trhu, bude stát 14 metrů vysoký smrk pichlavý. Horní náměstí bude zdobit stejný strom vysoký 8 metrů. Oba jehličnany město získalo jako dar od lidí z okolních obcí, říká mluvčí Znojma Petra Šuláková.
4: Stromy dlouhá léta rostly u rodinných domů, ale postupně zasáhly do blízkosti elektrického vedení a z bezpečnostních důvodů je proto nutné je pokácet. Tímto ale najdou ještě krásné a smysluplné využití a během Vánoc budou dělat radost obyvatelům i návštěvníkům Znojma. Oba stromy plánujeme instalovat 18. listopadu.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku ještě jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11,5 kilometrů popojíždí kamiony. Osobní auta se zastavují až za sjezdem na Modřice. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Právě skončili a začíná druhá polovina dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. Máme 11 hodin, 4,5 minuty. No a před námi nejenom písničky, které nestárnou, ale také zajímavý host. Nejen o ropě a plynu na Jižní Moravě povypráví naftový geolog Stanislav Benada. Přiblíží také svoji profesi, poodhalí způsoby hledání ložisek těchto surovin a řeč bude i o tom, jak kvalitní ropa se v oblasti Hodonínska nachází. Tak dobrý poslech.

0: host Českého rozhlasu Brno.
1: Já jsem moc rád, že dnes můžu přivítat ve studiu v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno Stanislava Benadu,

0: často je to velmi obtížné něco najít. Ono to vypadá krásně, objevuje se tam nějaká past, my tušíme, že by to tam mohlo být, pak se realizuje vrt, který je strašně drahý a výsledkem je, že se nenajde nic. A ta pravděpodobnost všeobecně se předpokládá, že třeba 1:5, někdy 1:10, takže je to obtížná disciplína, ale pořád ten zájem o ropu a plyn existuje, protože když se to podaří, tak potom ty efekty, které to přináší, jsou velmi významné a to lidi láká. Hmm. Tak jako zlatokopové hledali zlato a mohli rychle zbohatnout, tak ty společnosti, a většinou jsou to dneska společnosti, nikoli jednotlivci, kteří hledají ropu a plyn, tak potom mají naději a někomu se to podaří, že mají velký úspěch a takový finanční úspěch.
1: No, ostatně ono se říká černé zlato ropě, že ano, takže tak to je. Čili si to tak můžu zarámovat, vy se prostě rád vrtáte v planetě Zemi, když to tak řeknu.
0: No, vrtám a také jako jí se snažím porozumět, protože Země je strašně zajímavá. My se díváme na to, co je kolem nás a vidíme, rostliny rostou a ptáci létají. A když se díváme na Zemi, tak vlastně nevidíme žádnou velkou změnu a připadá nám to, že to je pořád stejné. Hmm. Ale není to tak, když tam do toho vložíme ten geologický čas, tak ta Země žije, ona není úplně mrtvá, ona se mění a mění se podle nějakých pravidel a to, co, jak se změní, tak to má obrovský význam i na to, co je na tom povrchu, čili na nás, na lidi. Takže je potřeba rozumět Zemi, abychom vlastně pochopili, v čem žijeme a jak to tady bude vypadat za pár let, nebo za pár milionů let možná.
1: Dokáže naftový geolog už jenom podle toho, co vidí na povrchu, vytipovat, že třeba někde je ložisko?
0: Na povrchu moc ne. Dřív, když začínalo hledání, což je těch 150-200 let ropy, tak se vycházelo, protože ropa a zemní plyn jsou lehké suroviny, takže se tlačí směrem na povrch a na povrchu se objevovaly nějaké prameny, jezírka, sýpy se tomu říkalo a lidé je využívali. Využívali je od nepaměti, od dob Babylonu a od v Bibli se o tom často mluví jako živý se smola, čili lidé ji znali. A z začátku začal to hledání té ropy právě v těch místech, kde ta ropa se objevovala na povrchu. Často třeba pokud přes ta území, kde ta ropa dneska je nebo byla, tak tekčou potoky řeky, tak se dostávaly pramínky té ropy na ten povrch té hladiny. Dělalo to ty barevné skvrny a lidé to sbírali, hodili tam nějaký kousek, nějaké větve jako norné stěny, se sbírali do lahvičky a běželi prodávat na trh říční olej. Mm-hmm. Takže to je taky jeden ze starých názvů. Takže lidé ropu znali a soustředili se tam, ale až posléze jsme se tedy naučili hledat tu ropu i v těch místech, kde na tom povrchu není.
1: No, je to velká historie i hledání ropy a věřím tomu, že se dostaneme i k tomu, jak se vyvíjelo vlastně samotné pátrání po těch ložiscích, ale možná bych se za chviličku ještě dostal i k tomu, jak jste se vy vlastně dostal ke své profesi, to znamená k profesi naftového geologa. Dnes si, milí posluchači, povídám se Stanislavem Benadou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je naftový geolog Stanislav Benada. Už jsme si povídali o tom, jak se vlastně na ropu zaměřujete, respektive co vás na ní zaujalo, ale mě by zajímalo spíš kdy. Kdy jste přišel na to, že byste chtěl být naftovým geologem?
2: No, to je taková složitější historie. Můj tatínek byl biolog, hledal nebo pracoval jako vědec v ochraně rostlin a v tom 68. roce zkrátka vyjadřoval své názory takové, jaké měl, a výsledkem bylo, že jsem měl zapovězeno tedy nějaký směr vzdělání, takže jsem musel hledat technické vzdělání. Já jsem předtím měl rád přírodu, kroužkoval jsem ptáky, poznával jsem ptáky, cestoval jsem za ptáky. A pak mě to tedy nasměrovalo na to, že jsem vstoupil na průmyslovku ve Zlíně, tenkrát v Gottwaldově. To byla chemická průmyslovka a byla velmi dobrá. A tam jsem vlastně nějak prozkoumal a jsem se přiblížil k té chemii. A když jsem teda dokončil tu průmyslovku, tak jsem hledal zase nějakou cestu, jak pokračovat na některé z univerzit. A zase jsem měl ten sektor takový trošku omezený. A tenkrát mě přilákala ta báňská vysoká škola, která byla právě o té geologii, o té přírodě a tady o těch věcech. Takže jsem tam začal studovat a když jsem vlastně nějakým způsobem dokončoval to studium, tak jsem si říkal, chtěl bych dělat takovou tu skutečně takovou tu hezkou, hlubokou geologii, ne takovou jenom tu povrchovou a to, co je na povrchu. A to byla tenkrát jedna z možností právě hledat nebo zaměřit se na hledání ropy. Měl jsem tam už potom nějaké stáže, dostal jsem se do Řecka krátce, kde jsem byl na nějakých 6-týdenní exkurzi nebo pobytu. A takže jsem potom si domluvil v Moravských naftových dolech v Hodoníně, že bych tam nastoupil. Myslel jsem si, že to bude krátká epizoda, že to bude několik let. Jakoby vyučím se, naučím se, hledat co, poznám spoustu věcí. A pak jsem tam vlastně už zůstal a vlastně jsem tam pracoval a v tomhle tom oboru jsem pracoval až vlastně do současnosti pracuji. Takže to byla taková komplikovanější cesta. Vůbec ji nelituju, protože ta geologie je nádherná disciplína a vlastně poznávání těch kamenů, takovou tu neživou přírodu, která kolem nás je, tak přináší člověku strašné obohacení. Já když cestuju teď po třeba republice, nemusím cestovat ani nějak daleko, tak si pod každým kopcem nebo pod některými těmi pohledy najednou vidím, jak to tam vlastně vznikalo, ta krajina. Protože ta krajina, ona se nemění tak, že by vlastně dneska, kde je rovina, tak před několika stovkami milionů let bylo úplně něco jiného. Tam na některých místech to tak je, ale pokud třeba jedete dneska po nové dálnici na Ostravu a podíváte se na Beskydy, tak najednou tam vidíte tu nížinu, ve které vlastně byly ty prvohorní bažiny a ve kterých vlastně vznikalo to černé uhlí. A protože ta deprese, která tam je, tak se postupně zaplňovala sedimenty, ale pokud jsou to sedimenty, které můžou podléhat jakémusi stlačení, diagenezi, tak tam, kde je hodně sedimentů, tak se také víc stlačí, takže ta nížina tam zůstane zachovaná. Jedete kolem pálavy a vidíte vlastně ty vrstvy, které byly vytlačené, a ta pálava je veliká deska, která byla někde pod Břeclaví vápenců a najednou ty tektonické pohyby vytlačily nahoru a načouhá z té krajiny. A protože ten vápenec je tvrdý, tak ji dneska vidíte jako takový skalní útvar a tohle to se dá krásně představit.
1: No, pro vás asi bude procházka přírodou taková spíš jako procházka knihovnou, ale historií planety Země, jestli to chápu správně.
2: Je to tak, jako a geologie vlastně, nebo všechny disciplíny. Za posledních 50 let ta věda udělala obrovský pokrok ve všech oborech. Ale i v té geologii vlastně dneska už je tady takový ucelený pohled na to, jak ta Země vznikala, jak jednotlivé epizody, co se stalo, tak jaký to mělo vliv na vznik života, na změnu života, jak se pohybovaly ty kontinenty a to, co se stalo třeba v atmosféře, protože dneska žijeme v době globálních změn počasí a Pravdou je, že v té historii jednou přibylo oxidu uhličitého v atmosféře, což vedlo k tomu, že se ta země ohřála a vlastně na přelomu prvohor a druhohor tady byly pouště a celá země se vlastně stala skoro obrovskou pouští. Zase v jiných obdobích ten oxid uhličitý tady nebyl, byl nějakým způsobem spotřebován a ta země se ochladila a byla tady sněhová koule. A tyhle ty efekty, které tady byly, tak vlastně přinesly změnu v tom, že po takových katastrofách, které tu byly, tak vlastně ta země nebo ten život se změnil a pokročil dál a dneska jsme v takové divné době, kdy těch lidí je strašně moc, my něco vytváříme kolem sebe a pravděpodobně to povede k tomu, že se ten život na zemi změní. To je otázka dalších, možná že ne ani milionů let, ale spíš jsou to už desítky nebo stovky budoucích let, kdy skutečně dojde k nějaké zásadní změně.
1: Říká naftový geolog Stanislav Benada, který je hostem dnešního dopoledního vysílání.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešní host přišel s pozvánkou, naftový geolog Stanislav Benada, se kterým si povídáme, budeme povídat až do 12. hodiny o ropě, o naftě. Mě vlastně vůbec zaujalo to, proč se říká ropa, nafta, chápu ty rozdíly, ale jak to vlastně vzniklo, nafta, to slovo samotné?
2: Tak historicky se používalo slovo nafta, to pocházelo z toho staroperského slova nafata, to bylo to prosakovat, vytékat někde na těch pouštích, tam, kde ta ložiska jsou, tak ta ropa se dostává k tomu povrchu, objevují se tam nějaké prameny, jezírka, sýpy se tomu říká a lidé ji znali od nepaměti ve starém Babyloně, tu s tou těžkou ropu, ty lehké frakce se odpařily, používali k tomu, že tím polévali cihly a lepili je k sobě jako maltou. Takže z tohoto perského slova vzniklo to nafta, něft zpočátku se to takto používalo. Třeba v angličtině tam se používá slovo petroleum, petr je skála, petros je skála, takže skalní olej to vytékalo z těch puklin, takže často se používá petrolejový průmysl, petrolejář, tady to. Tak se říkalo nafta, naftový průmysl, naftový geolog, ale potom se přešlo k něčemu, co vzniklo tady v Evropě a to bylo v té oblasti Halíče, to je ta jižní část Polska mezi Krakovem a Lvovem dneska a tam se vlastně v Evropě začalo, pan Lukaševič tam začal někdy v polovině toho 19. století tu ropu hledat a hlavně zpracovávat, on byl lékárník, naučil se ji destilovat, vyrobil petrolej a vyrobili petrolejovou lampu a tam začal ten obrovský zájem pro tu ropu, protože ta surovina, ten petrolej byl strašně lákavý, ty lampy svítily nádherně proti těm tomu verlibýmu tuku nebo těm dalším věcem, se kterými se tenkrát svítilo. A tenkrát historicky v tom Polsku nebo v té polštině ti lidé tu ropu tam viděli a oni si stovky let zpátky nedokázali představit, co to teče z té země. Ale co viděli, když se sekli do ruky, tak viděli, jak ta rána hnisá. A ta ropa se protláčela těmi slanými prameny podobně jako ten hnis z té rány. A tak si představovali, že ta země je nemocná, někde v hloubce je hnisající rána té země a ten hnis se protláčí na povrch. A použili k tomu označení tedy to polské slovo hnis. Dneska, když přijde někdo, kdo mluví polsky a zmáčkne si vřet na ruce, na ráně, tak mu z toho vytéká ropa. Čili to je živé slovo a oni to přenesli na tu surovinu. No a potom, když na začátku 20. století Češi, Slováci používali nafta a teď nevěděli, protože i ten produkt, ten destilát, ten diesel v podstatě se taky označoval nafto, tak se to pletlo motorová, surová nafta, tak se v češtině, ve slovenštině začalo používat pro tu surovinu slovo ropa. Takže ty čtyři státy, dneska Poláci, v ukrajinštině to je a potom Češi a Slováci používají to slovo ropa, které znamená tu surovinu a nafta už je dneska označení toho produktu, toho destilátu, který vlastně se z toho vyrábí, čili to je ten dneska diesel, ale těch naft může být víc, je to vždycky ten destilační produkt.
1: Tak když jsme v tom povídání takhle zavítali vlastně do našich končin, tak pojďme se zaměřit přímo na to Hodonínsko, kam vás vlastně také zavedly životní osudy. Proč je vlastně Hodonínsko tak důležité, co se týče hledání ropy?
2: Tak ono to vzniklo zase takovou zvláštní náhodou. Úplně zpočátku, protože, jak jsem říkal, tady to začínalo v těch Karpatech, to jsou ty Karpaty a to předkůřje těch Karpat v tom Polsku, dneska na té Ukrajině, čili na tom karpatském oblouku. A lidé si představovali, protože tam jsou ty kopce a ty kopce dělají takové ty hrboly, čili dělá to ty antiklinály, tak tam se ta ropa zachycávala, čili v těch vrcholech. A lidé si představovali, že ta ropa může být především v těch kopcích, v těch horách. A tady v těch nížinách se málo hledalo, pak to trošku začalo už na tom Blízkém východě, ale tady se stalo to, že v roce 1911 přišel Dogbell, jeden vrátil se mladý kluk z vojny a koupil si takové bažinaté pozemky, Jan Medlen, a začal tam kopat nějaké odvodňovací příkopy a všiml si, že tam bublá plyn, postavil si nějaké plynovody, plynojemy nebo plynovody do domku, kde si vytápěl tím plynem a vlastně až mu to vybuchlo všechno, tak si toho lidé všimli, přišli tam odborníci, začali tam hloubit vrty a našli tam první ložisko ropy v roce 1911. A pak další ložisko se našlo právě u Hodonína a to bylo v roce 1919 v oblasti, která se dneska nazývá Nesit. A tohleto území potom bylo těženo jako jedno z prvních ložisek na území Moravy. Využívalo se sice pro většinou tu bratislavskou rafinerii, která tam byla, Apollo, ale právě tam se teda ti lidé začali koncentrovat, ti odborníci byli v Hodoníně, začínal se hledat kolem Hodonína, protože to ložisko bylo na té Moravě a tím se to vlastně tak nějak ustálilo, že Hodonín se stal takovým centrem. To též pokračovalo za druhé světové války, zase Němci přišli, ale zase tedy ty firmy sídlily většinou v Hodoníně nebo v blízkosti Hodonína. Ty první ložiska se hledaly nebo našly v Lužicích a třeba hledalo se hodně v Ratiškovicích a podobně. Takže ten Hodonín zůstal takovým centrem a po druhé světové válce, kdy se všechno znárodnilo, tak bylo rozhodnuto, že vlastně ten Hodonín, byť existovaly závody Břeclavy a různě jinde, tak ten Hodonín se stal takovým centrálním místem, odkud potom ten naftový průmysl na Moravě, teda v českých zemích na Moravě, byl řízen, organizován a to trvá do dneška.
1: A to přilákalo také Stanislava Benadu, naftového geologa, se kterým se povídám v dnešním dopoledním vysílání.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes naftový geolog Stanislav Benada. Povídali jsme si o ropě na Hodonínsku. Jak je v této oblasti vlastně ropa kvalitní, kdybychom to třeba srovnali s ropou, dejme tomu, z blízkovýchodních zemí nebo z dalších oblastí?
2: Tak tady ta ropa dlouhodobě je to vlastně parafinická ropa, která nemá síru v sobě, nemá v sobě nějaké benzenové uhlovodíky, takže je považována za velice kvalitní. V době minulé existovala rafinerie v Dubové na Slovensku, která výhradně tuhle tu ropu zpracovávala, vytvářela z toho různá maziva, speciální nějaké výrobky, také věci pro kosmetiku, pro lékařství. Potom se tahle ta ropa dodávala, dodává se do běžných rafinerií a oni je zpracovávají tak, jak potřebují, čili tam to buď míchají s některými jinými ropami, nebo z toho můžou nějaké šarže, protože těchto výrobků není potřeba moc. Většina dneska toho, co se z ropy dělá, tak jsou paliva. Takže tam je takové to gro, ty rafinerie žijí z těch paliv, takže některé ty výhodné věci té ropy se dneska už tolik nevyužívají. Tady v té hodonínské belské ropě se našel třeba adamantan. To je takový zvláštní cyklický uhlovodík bez benzenového jádra, který našel profesor Holý někdy ve 20. letech minulého století, a to je antivirotikum. Dneska se to syntetizuje, jsou to nějaké deriváty tady tohoto uhlovodíku a používá se to třeba proti některým virům, třeba ve Finsku se to hodně často používalo, když si Lachema v Brně to vyráběla a používalo se to tak, jak u nás tam Fil, tak se používalo tady tohleto proti virům. Takže ta hodonínská ropa je velmi kvalitní, ale je jí strašně málo. Hmm. To je její velká nevýhoda.
1: No, to mě právě zajímalo, kolik té ropy tady vlastně máme a uživila by třeba spotřebu Česka? Asi ne, že?
2: No, to teď zaznělo v médiích před nějakým časem, abychom zvýšili těžbu ropy. To hledání ropy, jak jsem říkal, je velice riskantní a velice drahé. Takže dneska se hloubí 1, 2, 3 vrty ročně, takové ty průzkumné, ale ty nálezy jsou relativně malé. Před 10-15 lety se našlo jedno veliké ložisko, nebo větší ložisko v Borkovanech, kde se těží ropa. Předtím v 80. 90. letech se našlo ložisko velké, největší naše ložisko ropné v Dambořicích, tam byly 4 miliony tun ropy, která se dala nějakým způsobem vytěžit, ale už je teda vytěžená z větší části, ale tady ten potenciál není. Tady historicky, možná, že po válce tady byla taková euforie, tady pracovalo až 40-45 vrtných souprav a tak, jak po tom vzoru Ruska se říkalo, tady by mohlo něco být, tak 10 let nebo 8 let se věřilo, že by ta třeba soběstačnost mohla být. Ukázalo se, že tady ten potenciál není. Když se najde velké ložisko, tak se ti vytěží víc. Teď se těží zhruba 1% spotřeby republiky. A pokud by se našlo velké ložisko, tak to bude třeba 5%, 4%. Navíc ten průzkum do těch 500 metrů proběhl do druhé světové války. Dneska většina ložisek se pohybuje kolem 2 kilometrů. Každý vrt, který se odvrtá do hloubky třeba 3 kilometrů, je extrémně drahý. Našla se tady ložiska, malá ložiska v té větší hloubce, většinou plynová, ale proto, aby se prováděl systematický průzkum do hloubky 3 kilometry víc, už je to moc drahé a moc riskantní.
1: A znamenalo by to, že by mohly tedy náklady převýšit mnohonásobně to, co by bylo eventuálně objeveno?
2: Přesně tak, protože ty ceny už potom pravděpodobně při stávajících cenách ropy, která se pohybuje, dejme to kolem $100 za barel, kdy nás ten litr benzínu stojí 50 korun, tak tohle už by nezaplatilo tento průzkum. Až by se stalo někdy, nevím, jestli se to může někdy stát, že by benzín stál 200 litr, tak potom samozřejmě by to přineslo efekty, které by dovolili provádět ten hlubší průzkum. Ale osobně si myslím, že potenciál tohoto území, byť tady ten karpatský oblouk, celé Karpaty, Rumunsko, Polsko, Rakousko, tak je velký, nebo byl velký, a je to jedno z velkých území, kde se tady v těch zvrásněných oblastech ropa našla. Bylo to jedno z prvních území vůbec na světě, kde se ropa hledala. Tak ten potenciál na to, aby se tady našla nová velká ložiska, je už velmi nízký.
1: Říká naftový geolog Stanislav Benada, který je hostem dnešního dopoledního vysílání.
3: sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Tím dnešním hostem je naftový geolog Stanislav Benada. Já bych k tomu možná mohl ještě přidat také muzejník.
2: No, muzejník úplně nejsem, ale já jsem v době, kdy někdy v polovině mé kariéry, kdy jsem trošku měnil to, co dělám, nebo to, co dělám, zůstalo, ale pro koho to dělám, tak jsem vlastně cítil takovou velikou mezeru, která tady je, protože ropa a plyn pořád, i dneska, když je tady ten Green Deal, tak pořád je to krev té naší civilizace, protože bez té ropy a bez toho plynu nejsou plasty, nemůžeme se pohybovat, většina těch dopravních směrů, toků je závislá dneska na ropě a plynu. Ale o ropě a plynu lidé věděli strašně málo, to byl jenom fenomén, najednou ta ropa se hledá hlubokým vrtáním, o tom, jak se dělá hluboký vrt, nikdo netušil, nebo bylo to obtížné ty informace získat. A tenkrát jsem chtěl vlastně nabídnout někomu, aby, nebo komukoliv, kdo by chtěl si na tu ropu šáhnout, aby uviděl, aby se o ní maximum dozvěděl, aby zjistil, jak se v zemi tvoří ta ložiska, jak vzniká vůbec ropa, co to vlastně ropa je, že to je jenom odložený uhlí, který se v historii země někde uložil a my si ho získáváme tak, jak získáváme uhlí. O tom, jak probíhá to hloubení těch vrtů. Takže to bylo to, co mě vedlo k tomu, že jsem se pokusil vytvořit takovéto muzeum, které by vlastně přivítalo kohokoliv a podalo mu ten ucelený obraz o tom, jak ta ropa v té zemi se tvoří, jak se potom dá najít, jak se dá hloubit ty vrty. A samozřejmě jsme k tomu přidali tu historii, která je tady na Moravě nebo té střední Evropě. Takže to muzeum je taková, kdo ho navštíví, taková studnice poznání, dokonce takovým zajímavým způsobem, je tam spousta interaktivních prvků. Každý, kdo tam přijde, tak vlastně odchází políben tím, že si představoval, že pod zemí jsou dutiny plné ropy a najednou zjistí, že to tak není, že to je úplně jinak. Takže proto to muzeum vzniklo a pořád si myslím, že má místo, aby tady bylo a přinášelo tady tyto efekty lidem, kteří tu ropu denně užívají a vlastně neví, kde se tady bere.
1: No a můžou se to dozvědět přímo od Stanislava Benady, který samozřejmě muzeu tráví docela dost času, takže milí posluchači, když se vydáte do Hodonína, do muzea ropy, tak se tam můžete potkat i s naším dnešním hostem, naftovým geologem Stanislavem Benadou. A já jsem moc rád, že jsme se potkali zase u nás, protože já jsem s mikrofonem natáčel i u vás, takže naši posluchači mohou na našich stránkách najít i nějaké ty reportáže právě z muzea ropy. Pane Benado, děkuji, že jste přijel k nám do studia. No a budu se zase někdy s vámi těšit. Naschledanou.
2: Naschledanou a pěkný den přeju.

Dnes jsem si povídal v dopoledním vysílání s naftovým geologem Stanislavem Benadou a ještě než se rozloučím, připomenu, že pokud byste si rozhovor chtěli poslechnout znovu, můžete kdykoliv v mobilní aplikaci nebo na webu můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář už vám dnes přeje krásný den a budu se zase příště těšit na vlnách Českého rozhlasu Brno. Naschledanou a naslyšenou.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Boří les na Břeclavsku je po 11 letech pyrotechnického průzkumu vyčištěný od nevybuchlé munice z druhé světové války. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Jihomoravské muzeum ve Znojmě výjimečně vystaví knihu městských práv z 16. století. A dnes čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré poledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova, svítá David Hasman. V Bořím lese na Břeclavsku dnes po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 000 kusů, především granátů, min a leteckých pum.
2: Teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
3: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec. Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
2: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
3: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě.
4: 3, 2, 1, pálím.
5: Vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
3: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Kyjovská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat čas hospitalizovaným pacientům. Nemusí mít zdravotnické vzdělání ani speciální dovednosti. Náplní jejich práce může být povídání si s pacienty, předčítání, společenské hry nebo společné tvoření a další aktivizační činnosti. Podle mluvčí nemocnice Veroniky Holerové pomůžou s podporou komunikace, paměti a pozornosti.
6: Jak při skupinových aktivitách, tak přímo u lůžka pacienta. Nejde nám o to, aby pacienti vytvořili nějaký dokonalý výrobek. Důležité je, že nejsou sami. A právě takové obyčejné setkání může mít pro člověka, který tráví v nemocnici delší dobu, velký význam.
0: Lidé ve Znojmě mají od dneška mimořádnou možnost prohlédnout si knihu městských práv z 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum ji vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října letošního roku.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Vád bude slabý severní až severovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je stále silný provoz kamionů u Holubic a kolem Rohlenky, a to mezi kilometry 213 a 196. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Krásné slunečné poledne vám všem přeje Ivana Slabáková. No a slunce ve svém názvu má také polka Antonína Perničky, kterou vás u poslechu první hodinky Moravy krásné země přivítala moravská veselka. Ty jsi moje sluníčko. No a teď už přání všeho nejlepšího k dnešnímu svátku všem Renatám u nás a taky Kolomanům na Slovensku. Ať vám zdraví slouží a k tomu taky hodně štěstíčka a pohody. Tak přátelé, a teď už je čas na vaše přání. Já jenom připomenu telefonní číslo 726465200 a ptám se, kdo pak se dovolal. Dobrý den.
1: No, tady je. Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak je u telefonu?
1: Já vás zdravím, tady Jarmila. Já bych, mám k vám prosbu, chtěla bych zahrát švagrovej.
0: Ano.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, samozřejmě.
1: Paní Marie Šťastnej z Prakšic. Přejeme jí hodně moc a moc zdravíčka. Má dneska 85 let.
0: Ano.
1: A dodatečně bych chtěla, aby mu to nebylo líto jejímu manželovi, on měl nedávno narozeniny a my jsme se nedovolali, takže jim přejeme obom dvou hodně moc zdravíčka a vzkazujeme, že jich máme rádi. Těšíme se na ně,

0: má. Tak bychom chtěli popřát všechno nejlepší, zdravíčka, štěstíčka, lásky, všechno to, co má. A tomu přeji Jarka, Mirka, Ačka. A na pívečko, ať si zajde do hospodky a s náma to zapijem potom.
1: Dobře.
0: Děkuji. Pojď.
1: Tak to určitě zapijte. Musíme využít každou příležitost
0: ano,
1: k oslavě, paní Jarko.
0: Ano, na naše hospodce.
1: Dobře, tak
0: děkuji,
1: se mějte hezky.
0: Děkuji.
1: Naschledanou. A je tu připravená cymbálová muzika Grajcar a známá písnička, kterou si mnozí z vás, s chlapci, určitě zaspíváte. Zařechtali koně.

0: dohráli chlapci z cymbálové muziky Krajcar z Dolních Pojanovic. No a já už mám u telefonu paní Jarmilu, která mě prozradila, že v neděli oslavila kulaté 90. narozeniny. My vám, paní Jarmilko, moc a moc blahopřejeme a přejeme hlavně, aby vám zdravíčko sloužilo. A teď už máte slovo vy. Ano?
1: Já bych chtěla poděkovat všem a nechat jim zahrát nějakou pěknou pěsničku. Ti, co mě všetci jako popřáli. Jsme to v neděli oslavili, tak všetkým jako bych chtěla nechat zahrát takové poděkování.
0: Dobře, paní Jarmilko, tak to my velice rádi zahrajeme a je hrozně fajn, že jste to krásně oslavila, takže ještě jednou štěstí, ano, zdraví, děkuju. Dlouhá léta. Mějte se hezky, nashledanou. A koho mám u toho druhého telefonu? Dobrý večer. Dobrý den.
2: Já bych chtěla potřebovat svoji dítce, Fernandce Batíkové Trikovečka, máte sváté, chodí zdraví, spokojenosti v rodině, pohodu a vám taky hodně zdraví. Vím, o čem mluvím.
0: Dobře, paní Věrko. Tak se mějte hezky, nashledanou. No a teď tu mám přání pro další dnešní oslavenkyně. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku milým kolegyňkám Renatce Koníčkové z Lhotky a Renči Vlachinské z Drslavic přeje celý kolektiv z práce. No a 76. narozeniny dnes slaví paní Naděžda Švejdová ze Sílůvek. Další z žen, které tedy mnohdy po vzoru svých

otců či životních partnerů vstoupili do řad dobrovolných hasičů. Za svoji obětavou práci pro sbor byla paní Švejdová oceněna titulem Zasloužilý hasič. K vašim dnešním narozeninám vám jen to nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let přeje za všechny vaše kolegy a kolegyně aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. No a když neslavíte Renatky, tak svátek slaví taky Renatka Jedličková, zpěvačka, která vám teď spolu s Jožinkou Ducháčkovou a Šovajkou zaspívá Renny. Přeji všechno nejlepší, štěstí, zdraví, ať ti to pořád tak dobře zpívá a ať si pořád taková úžasná, bezvadná holka. Takže Šohajka, nevěděla frajárka.

0: Tak to byla Jožinka Docháčková, Renata Jedličková a Šohajíka. A já už zdravím do Slavkova. Doufám, že je to Slavkov u Brna, pane Láďo.
1: Ano.
0: Tak, pane Láďo Hudečka, tak dobrý den, povídejte.
1: Dobrý den, paní Stabáková. Tak jsme rádi, manželko, že jste se už ozvala. Už jsme měli strach, že se ztratíte, jak ta paní Vandrová.
0: Ale my jsme se nestratili ani Marcelka, ani já. Takže no, zdravíme ale... i Marcelku, tak.
1: To už jsme neslyšeli, ani nepamatujeme.
0: Tak povídejte, pane Láďo, komu se chtěl poslat no, tak písničku.
1: Tak chceme zahrát vám, že jste zdravá, že jste už mezi náma.
0: Děkuji.
1: A když teda už se dovolali, tak zahrajte mě a manželce, nebo manželce a mě. To je všechno.
0: Dobře, tak my samozřejmě velice rádi zahrajeme, tak já děkuji za přání a za krásná slova. Tak to byl pan Láďa Hudeček ze Slavkova u Brna. A kdo pak je u toho druhého telefonu? Dobrý den.
2: Lidka z Políchna. Dobrý den, paní Ivanko, vám přeju a všem posluchačům. A prosím o zahrátí do Pozlovic u Luhačovic k nedělním narozeninám Libušce Krajčové a svátek měla Věruška Hetmerová. Oběma jim přeju zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost a boží požehnání. Moc vám děkuju, paní Ivanko, a nashledanou někdy.
0: Nashledanou, paní Lidko, budeme se těšit zase někdy naslyšenou. Tak veselá a rozesmátá paní Lidka, tak to má v našem pořadu určitě být. A jsou tu další přání. Dnes slaví kulaté 80. narozeniny kamarádka Heda Niedermentová z Morkovic. Heduš, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti a pohodových dnů. Zároveň přejeme, ať ti ještě nožky slouží a se svým kadeřnickým umem, ať máš stále dost spokojených zákaznic a všechno to, co tě činí šťastnou. Hezky si narozeniny oslav. Blahopřejí Anička a Karel Štolfovi, kteří by písničku chtěli potěšit i všechny své přátele. A teď tu mám prosbu o písničku pro radost pro manžele Martikánovi z Polešovic. Pan Antonín Martikán oslavil narozeniny v srpnu a jeho žena, paní Maruška Martikánová, slaví narozeniny teď v říjnu. No a celá rodina, hlavně syn Jirka s rodinou a dcera Petra s rodinou, jim přejí hlavně pevné zdraví a vzkazují. Máme vás moc rádi, jste úžasní rodiče i prarodiče. Tak doufám, že obě přání potěšila a potěší i tango Šátečku bílý.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byl Vojta Horký, Stříbrňanka a tango Jiřího Wolfa s textem Stanislava Pěnčíka Šátečku bílý. No a teď již vzhůru do Lanžota, kde čeká u telefonu paní Maruška Uhrová. Dobrý den.
1: Ivánko, dobrý den. Já vás zdravím. A všetky v brněnském rozhlasi. Jste špičkoví všetci, co vás tam je. Ale nevadí, já mám dneska i takové gratulace. Přes vaše rádio, Ivánko, jsem se seznámila s panem Rudolfem Špačkem z Dalešic. S nás stali tací kamarádi, my jsme tak jak rodina už. A on má narozeniny tento týden.
0: Ano.
1: Tak pane Špaček, já mu říkám, já vám přeju všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, božích požehnání, božích milostí. Nech se vám všecko daří, já vám děkuju za to naše krásné přátelství a kamarádství. Zdravím celou vašu rodinu. A nech nám to všecko tak pokračuje. Ivánku, a děkuju aj Českému rozhlasu Brnu, že nám to tak zprostředkuje.
0: Ano, paní Maruško,
1: že máme taky dobrých kamarádů.
0: Ano, výborně.
1: A ještě mám jedno přáníčko. Mám pravnučku Adelku Gregorovou, která bývá ve Vacenovicích. A také tento týden oslavuje svoje narozeniny. Dělá v Kyjovské nemocnici. Tak... Adi, já ti přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, nech se ti daří v práci, nech se ti daří v životě a já ti to přeju za celou vašu rodinu.
0: Dobře.
1: Za sestru, za rodičů a nebudu to jmenovat,
0: dobře,
1: protože Ivánko nás je strašně
0: dobře,
1: moc.
0: Za celou rodinu, paní Maruško, děkuju.
1: Ano, děkuju moc,
0: tak
1: Ivánko,
0: se mějte
1: a
0: hezky.
1: Zdraví všetkých mojich kamarádů.
0: Ano, děkujeme, nashledanou. No a v Černovicích na Blanensku je u telefonu paní Juračková. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Stábáková. Já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát Jendovi Bírkovýmu, kapelníku Tufaranky, který slaví krásné narozeniny. Milý Jeníčku, my ti přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, hlavně, abys to dlouho ještě toho kapelničení užil, aby tě kluci poslouchali a stále rozdával lásku a radost tvou krásnou hudbou a tvéma kamarádama, který máš. A ještě Hanka a její maminka, ty minulý měsíc oslavili narozeniny. Tak jim tež přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a aby jsme se stále ještě dobře scházeli. A ten úspěch, který tu předvedli v Šastrově,
0: ano,
2: to bylo něco úžasného.
0: Ano, já vím, já jsem se dívala na Facebooku. Tak já samozřejmě Jeníka taky zdravím, taky mu přejeme. Hlavně, aby to zdraví sloužilo, aby jim to pořád takhle šlapalo. Dobře, paní Juračková.
2: To, že se přeje Maruška Luděk Juračkovi.
0: Dobře,
2: děkujeme moc.
0: A my za krásné přání, tak musím si poznamenat, že dnešní den patří taky kapelníkovi Tufaranky, Jendovi Bílkovi. A jsou tu další přání. Chtěli bychom popřát hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a stálý elan do života panu Janu Vídeňkovi z Bohumilic k jeho 70. narozeninám. Vše nejlepší přejí manželka, děti a vnoučata. A teď přání, cituji, pro našeho milého dědečka, pana Vladislava Balouška ze Štítné nad Vláří. Náš milý dědečku, k tvým dnešním 81. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. Máme tě všichni moc rádi a jsme rádi, že tě máme. Za celou rodinu blahopřejí manželka Veronika a děti Vladislav, Martina a Věra s rodinami. No a nejmladší vnučka Nelínka a pravnoučata Emička, Adámek a Ninuška posílají dědečkovi velkou pusu. A my polku z Boršičanky Šohají, kterou zahraje Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: No, přátelé, Vánoce, jak jste slyšeli, se blíží, tak my děvčata si musíme, jak se říká, plivnout pod nohy, abychom všechno do těch Vánoc opravdu stihli. No, ale teď jsme v pořadu Morava krásná zem a slovo má paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Slabáková, já vás moc zdravím. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát Renatce Jedličkové k dnešnímu svátku. Renatko, já ti přeju všecko nejlepší, hodně té lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdravíčka a nechtěl také potěší písnička. To posílám aj od Bohunky. A ještě bych si chtěla pozdravit tvoju sestru Haničku a její a vašu maminku, také jim přeju všecko nejlepší. A dneska má Haničin manžel Jenda narozeniny. Jendo, já vám také přeju všecko nejlepší a se vám daří ve všeckém hudbě, ve vinohradě a také posílám písničku a přeju vám hodně zdraví, ať se zase někdy sejdeme. Paní Slabáková, moc vám děkuju. A ještě pozdravím celou tu faranku a také Laďu Melichára.
4: Dobře, paní Bětuško, tak já se samozřejmě připojím, jsou to všechno moji kamarádi, Hanička, Renča, Jeníček, no jo, no, kde jsou ty časy, kdy jsme se často viděli, teď už tady míň, ale měla bych se asi víc snažit. Dobře, tak taky ještě jednou blahopřeju. Rádo se stalo, paní Bětuško. A napsala taky paní Marie, prosím, o písničku a předání blahopřání k 80. narozeninám, kterých se dnes ve Střelicích u Jevišovic dožívá paní Marie Skokánková. Milá Maruško, přejeme ti hlavně pevné zdraví, starosti hoď za hlavu a měj jen dobrou náladu. Všechno špatné se jistě v dobré obrátí. Měj hlavně sílu a chuť v babinci makati a hezké věci tvořiti. To ti přejí kamarádi a střelický babinec. No a dnes se dožívá životního jubilé 85. narozenin naše maminka, babička a prababička paní Marie Galatová ze Slavkova u Brna. Milá maminko, k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání ti ze srdce přejí synové s rodinami, vnuci a vnučka s rodinami a pravnoučata Adélka a Toníček. A Valčík zaspívají ty ptáčku, zahraje Moravanka.

0: No a v Chlístově u Třebíče čeká u telefonu paní Věra Němcová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Šlabáková. Já bych prosila prostřednictvím vašeho krásného pořadu popřát k narozeninám manželům Blažkovým z Chlístova u Třebíče. Pan Jaroslav Blažek se dnes dožívá krásných 85 let a Marie Blažková oslaví své narozeniny 17. října. Oběma přejí do dalších let štěstí, spokojenost, radost ze své rodiny, ale hlavně jim přejí pevné zdraví. Vám srdečně děkuji, paní Slabáková, a přeji také vám všem pracovníkům v rozhlase štěstí a zdraví. Ještě jednou děkuji.
0: Tak my taky děkujeme, paní Věrko, za krásné přání. A ještě jeden telefon. Dobrý den. Haló, haló. Dobrý den.
2: No, dobrý den.
0: Tak kdo pak se k nám dovolal? Kdo pak je
2: dobrý
0: u telefonu?
2: Dobrý den.
0: Tak už jsme se dvakrát pozdravili. Smím se zeptat, kdo je u telefonu? Tak tady je Morava krásná zem, Ivana Slabáková.
2: Jo, dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych prosila, zdravím Český rozhlas Brno a prosím o zahrání pěkné písničky pro Maňku Klímovou z Raječka. Jejím narozeninám hodně zdraví a ještě jednou zdraví přeje kamarádka z dětství. No, telefonní číslo nemám, abych tím asi zavolala. Děkuji moc.
0: My taky děkujeme za přání. Naschledanou. A teď je tu prosba o zahrání písničky paní Renatě Malíkové z Mistřína k jejímu dnešnímu svátku. Hodně zdravíčka, štěstíčka, osobní pohody a hlavně velké děkuji za to, jak se stará o nemocné rodiče. To vše a ještě víc jí přejí manžel, synové Lukáš, Ondra s přítelkyni Natálkou, rodiče a sestra Eva s rodinou. No a k blahopřání se připojují i Slováčkovi a taky paní Formanová. A já tu mám pro paní Renatku Malíkovou ze Svatobořic Mistřína ještě jedno přání. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. To vám paní Renatko ze srdce přeje Natálka Jakšová s maminkou. A ještě píší, tímto zdravíme i její maminku Naděnku a písnička, ať potěší i naši babičku Ivonku v Moravském Písku. Takže my samozřejmě taky blahopřejeme. No a tu písničku bych ráda poslala k narozeninám taky Jendovi Bílkovi, protože s tou další je tu připravená právě tu Faranka za dvorečkem.
3: Český rozhlas Brno.

dohrála Tůfaranka kapelníka Jendy Bílka dnešního oslavence a já tu mám přání, které poputuje na Slovensko. Chcem vás poprosit o peknou pesničku pre paní Věrku Blahovou z Popudinských Močidlen, která dnes oslavuje svoje narozeniny. Všetko nejlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky v rodinnom kruhu a Božieho požehnania na ďalšej púti životom. Nech je dnešný deň pre teba slávnostný, plný radosti a šťastia v kruhu najbližších. Všetko najželá rodina Lukáčova. A teď je tu prosba o písničku pro paní Libuši Janderovou z Jiřic u Miroslavy. Dnes slaví své narozeniny. Přejeme jí hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. A to vám paní Janderová přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. No a Valčík rozkvetla láska, zahraje Lidečanka.

to byla Ivona Psotová a Petra, Petra Psotová, Ivonka Psotová a Toníček Ryza. Lidečanka, ve Valčíku rozkvetla láska. No a já se dívám, že narozeniny dnes slaví taky jedna členka našeho klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a je to paní Hana Pokorová z Luhačovic. Tak my vás, paní Haničko, zdravíme do Luhačovic, přejeme všechno nejlepší, zdraví, štěstí, dlouhá léta a třeba si na ty dnešní narozeniny můžete připít pohárkem vínka. A tak se taky jmenuje písnička, kterou zahrají Žadoviáci.

Tak to byla na závěr dechová hudba Gloria a teď už posloucháte orchestrální skladbu Darinka, kterou hraje Vlado Kumpan a jeho muzikanti. Za Polední Moravu se loučí Ivana Slabáková, přeji vám krásné odpoledne a budu se těšit krátce po 18. hodině. Přátelé, opět naslyšenou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Židlochovice dál povede současný starosta, koaliční partnery nepotřebuje. Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní firmy ČES. Dobrovolníci v Podíjí pomůžou s obnovou v Řesoviště. Nadále bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Petr Pospíšil. Pěkné odpoledne. Na radnici v Židlochovicích dál povede hnutí kolem současného starosty i místostarosty města Jana Vituly. Uskupení Vaše Židlochovice získalo 10 mandátů. Zbylých 5 připadlo na ODS a Sdružení za zámecké Židlochovice. Nezávislým starostou zůstane právě Jan Vitula.
5: My jsme ještě posílili o jeden mandát. My jsme měli 57% po minulých volbách, teď máme 64 něco a posílili jsme vlastně z 9 mandátů na 10 v 15 členem zastupitelstva.
4: ČES se kvůli zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. V reakci to Českému rozhlasu napsal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Polostátní firma je podle něj přesvědčená, že uspěje. Diag Human se s Českem soudí už 90 let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle Babiše stát ani dál neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit si bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. Správa Národního parku Podíjí hledá dobrovolníky na brigádu na Havranickém v Řesovišti. Lidé se můžou přihlásit pomocí rezervačního systému. Do práce se zapojí o víkendu na přelomu října a listopadu. Obnova pomůže vytvořit vhodné podmínky pro výskyt sisla obecného. Pokračuje Zdeněk Mačát ze správy parku.
6: Je to bývalá pastvina exmoorských koní, kde se donedávna ještě koně pásly. Teď jsme je přesunuli na jinou pastvinu, ale ta lokalita potřebuje zásah, kterého ty koně nejsou úplně schopní, takže budeme v tomto prostoru vyřezávat keře, instalovat ochrany k ponechávaným stromům, hrabat listí a stařinu.
4: Lidé ze žďárských sídlišť si můžou zkrášlit okolí svého bydliště. Město v nich tento týden organizuje komunitní výsadbu cibulovin, informoval o tom správce zeleně Jiří Hemza. Dnes bude od 15:30 na sídlišti u průmyslové školy, zítra ve stejný čas na Vysočanech. Radnice připraví na místě cibule tulipánů, narcisů, krokusů a modřenců a lidé je zasadí.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude nadále jasno, během dne až polojasno, později večer čekejme přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Vát bude slabý severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou večer mírně nepříznivé, přes den dobré, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na cestě do Prahy po dálnici D1 dávejte pozor u Humpolce. Na 93. a 5. kilometru se pohybuje řidič kolem porouchaného kamionu. Nehoda osobního auta a dodávky pak stále omezuje provoz na silnici číslo 152 u Modřic. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Ať už jedete kamkoliv, šťastné cesty bez nehod vám za celý tým Českého rozhlasu Brno přeje Petr Pospíšil.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
1: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do

0: vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujeme nejnovější zatím věc.
1: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
0: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
1: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzeníhodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít, nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, Syrie, předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak k odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jejími slovy její dcera při pohledu na svoji dceru, když ji vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne je, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Takže já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou?
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo a zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než, nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně, a asi jsem to teď pomenoval taky, vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje. Takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, byť vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, kterýho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybnou specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoorbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže, vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Pohořelicích na Brněnsku povládne stejná koalice jako dosud v čele s ODS. Soud v Brně poslal do vězení rodiče za zanedbání péče o novorozenou dceru, která zemřela. Začíná 10. ročník festivalu Janáček Brno, nabídne všechny skladatelovi opery. Nadále bude jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Petr Pospíšil. Pěkné odpoledne. Občanští demokraté v Pohořelicích na Brněnsku opět povedou město. Na široké koalici se dohodli s druhým hnutím ANO a taky s hnutím STAN a uskupením Naše Pohořelice. V opozici tak opět skončí přísaha s jejím zakladatelem Robertem Šlachtou. Ta má čtyři členy v 21členném zastupitelstvu, opět méně než minule. Starostou zůstane Miroslav Novák z ODS, který chce svolat ustavující schůzi zastupitelstva na 2. listopadu.
2: Myslím si, že ta stávající koalice, jak je, takže fungovala dobře a že právě ty projekty, které jsme rozjeli, tak vlastně překlápěli jsme do těch nových volebních programů a že bychom fakt chtěli ty věci, co jsme slíbili, tak prostě realizovat.
0: Krajský soud v Brně poslal na 8 a 6 let do vězení rodiče kvůli smrti jejich novorozené dcery. Podle zatím nepravomocného rozsudku šlo o týrání. Dítě mělo po porodu zdravotní problémy a později se mu objevily boláky po těle, těžké opruzeniny, trpělo hladem i žízní. Rodiče zavolali záchranku, až když holčička nemohla dýchat. Obhájci i žalobkyně Iveta Eichlerová si nechali lhůty na případné odvolání. Obžalovaná matka a otec nevypovídali a pro média se nevyjádřili ani jejich advokáti. Matka je znovu těhotná. Slovácké vodárny a kanalizace zahájily opravu části vodovodního přivaděče mezi úpravnou vodu a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Práce potrvají do listopadu. Jejich cílem je omezit riziko dalších havárií a zvýšit spolehlivost dodávek pitné vody do Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu, řekl to jeho místostarosta Tomáš Bravený z hnutí ANO. Během oprav může docházet ke krátkodobým odstávkám. O jejich termínech budou lidé s předstihem informovat a bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle ji večer otevře derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
3: Diváci se postupně rozloučí i s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně nebo Věc Makropulos. Vůbec poprvé do Brna přijede bavorská státní opera, a to s příběhem Káti Kabanové. Jedním z vrcholů festivalu bude 6. listopadu koncert bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši, říká umělecký ředitel přehlídky Jiří Heřman.
4: Provedou s námi Její pastorkyně naší inscenaci a zároveň budou mít svůj úžasný koncert, zazní Janáčkova předehra Žárli nebo Dvořáků v Holoubek.
3: Hned ve dvou provedeních na festivalu zazní opera Šárka, a to v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem, ale také orchestrálně v podání Pražského národního divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude nadále jasno, během dne až polojasno, později večer čekejme přibývání oblačnosti. Odpolední maxima vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor u Lesního Hlubokého. Ze 170. a 5. kilometru je hlášen požár vozidla. Na místě jsou hasiči a policie, projíždí se jedním pruhem. A v Brně projíždějte opatrně ulicí Úvoz, srazila se tam 2 osobní auta. Tolik z dopravy, šťastnou cestu bez nehod vám přeje Petr Pospíšil.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, milí přátelé, zdravím vás ze studia Českého rozhlasu Brno a otvírám naši dvouhodinovku, ve které se dozvíte, co se okolo vás děje a možná si i zaspíváte. A to ani zdaleka není všechno. Je úterý 13. října, druhý den 40-denní uzavírky Pisáreckého tunelu v Brně. No a kdybych měl položit posluchačům Českého rozhlasu Brno anketní otázku, byl by to dotaz zejména na řidiče a řidičky. A ptal bych se, kde až vás ten špunt na frekventovaném příjezdu do Brna zdržel a zkomplikoval vaši cestu. Ale pojďme se v našem dobrém odpoledni věnovat spíš méně konfliktním tématům. Třeba nás už za chvilku Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky ČHMU, potěší tím, že sluníčka si užijeme až do večerních hodin. A třeba už za hodinku budete mít štěstí v telefonické trefě. Mám pro vás připraveny vstupenky za dvě správné odpovědi a vybrat si budete moci mezi vstupenkami na Maker Fair a nebo Lednicko-Valtický hudební festival. Ale k tomu teprve dojdeme. Nejprve písnička Čechomoru, potom jedna, která vás zavede do počátku 80. let. No a pak se budeme s Mojmírem Martanem zabývat počasím. U mikrofonu je Borek Kapitánček a gratuluju ze srdce všem nositelkám jména, které dnes najdete v kalendáři. Jsou to Renáty, ale znám i jednu, která se přímo čertí, když jí gratuluju, protože ona je Renata. Takže i Renatám. Všecko nejlepší.
1: Český rozhlas Brno.

0: Na sklonku roku 1981 vydali Dexys Midnight Runners tuhle písničku. Byla to Come On Eileen, která byla za prodej o něco později v Německu zlatá, v Kanadě taktéž zlatá a to též platilo i pro Nový Zéland. A ve Velké Británii dokonce platinová deska.
1: Počasí.
0: Teď ovšem přichází ten okamžik, o kterém jsem mluvil a já věřím, že mě Mojmír Martan, meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, nesklame. Tak nejprve dobré odpoledne, Mojmíre.
2: Dobrý den.
0: Nesklamte mě, já totiž chtěl odvést pozornost o těch dopravních komplikací v Brně před chvilkou a říkal jsem, třeba nás Mojmír potěší tím, že nás sluníčko bude zahřívat až do večerních hodin. Jaké teď máme počasí na území Jižní Moravy?
2: Tak máme slunečno, většinou polojasno, s teplotami od 13 do 16 stupňů, jen v těch nejvyšších polohách kraje jsou teploty kolem 11 stupňů.
0: Jak už jsem říkal, chtěl jsem odvést pozornost těch, kteří poslouchají dobré odpoledne od dopravních komplikací. Uzavřený Pisárecký tunel, teď k tomu ještě ta nehoda, která se odehrála na Mendlově náměstí. No tak řekněte, že odpoledne bude svítit sluníčko taky.
2: Ano, bude.
0: Děkuju. Jaké nás čeká odpoledne?
2: Tak odpoledne zůstane podobném duchu, jako je tomu nyní, tedy polojasno, případně skoro jasné počasí se slabým severním nebo severovýchodním větrem. Až potom později večer čekáme od západu pozvolné přibývání oblačnosti a vítr se změní na slabý proměnlivý.
0: Noc bude na některých místech asi hodně chladná. Ta dnešní dosahovala tedy teploměr, během ní dosahoval až ke 1 stupni Celsia. V Keniku jsem se díval.

0: zabýval. Co nás čeká v noci?
1: Tak v noci nás čeká zpočátku méně oblačnosti, tedy převažující polojasno nebo oblačno bez srážek, a díky tomu také teploty poklesnou na 6 až 3 stupně, v údolích při vzvětří to může být výjimečně až k 1 stupni, ale v průběhu noci se začne slabě oteplovat, to proto, že se také začne zatahovat a k ránu se k tomu na některých místech od západu přidá i slabý občasný déšť. Foukat v noci moc nebude, na některých místech bude dokonce bez větří.
0: Zítra, ve středu 14. října, vyjde v Brně sluníčko v 7 hodin a 12 minut středoevropského letního času a západ zítra nastane 8 minut po 18. hodině. Platit bude stupeň číslo 2 biometeorologické předpovědi. A jaké předpovídáte počasí pro zítřejší den?
1: Tak ráno se probudíme nebo budeme vstávat do zatažené oblohy a na mnoha místech se bude vyskytovat slabší občasný déšť. V průběhu dopoledne potom srážky ustanou a zejména kolem poledne krátce může být i polojasná obloha. Jinak bude převažovat oblačno, ale bez srážek. Večer pak začne pomalu oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 16 až 19 stupňů, nejtepleji by mělo být na Znojemsku. Na severu a východě kraje bude chladněji jen kolem 14 stupňů. A zatímco ráno bude foukat jen slabý proměnlivý vítr, v průběhu dnes rozfouká vítr mírný od severozápadu.
0: A jak se říká, kdo je připraven, není zaskočen, tak aby naši posluchači a posluchačky nebyli zaskočeni ve čtvrtek a v pátek. Jaké bude počasí? Nač se mají připravit?
1: Tak musí se připravit na chladná rána s přízemními mrazíky, jinak ty teploty budou většinou mezi 6 a 2 stupni. Co se týče odpoledních teplot, tak ty budou vystupovat na 14 až 18 stupňů, ale protože se budou zejména v ranních a dopoledních hodinách místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, tak pokud budou setrvávat tyto jevy déle, tak mohou také ovlivňovat ty odpolední teploty, které nestačí vystoupat do těch vyšších hodnot, ale zastaví se někde kolem 12 stupňů.
0: Díky tomu, co nám řekl Mojmír Martan v předpovědi počasí pro Jihomoravský kraj na příští dny, víte, jakou garderobu po ránu zvolit. Mojmíre, děkuji a přeju dobré odpoledne.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje a jak jste slyšeli, v roce 1978 si Karel Gott takzvaně zadal i s diskotékovou muzikou. Mimochodem tuhle skladbu, která je za námi v našem dobrém odpoledni, pro něj napsal Leszek Semelka, otextoval Pavel Vrba, Bloudím pasáží. No bylo to zhruba v éře studiového sdružení Disco Bolos. Tam jste možná zaslechli i hlasy Jany Kratochvílové, případně samotného Leška Semelky. Ale teď k tématu, které vás čeká a mě samozřejmě taky společně s vámi v dobrém odpoledni za pár chvil. Případ týrání dítěte dnes řešil krajský soud v Brně. Oba rodiče poslal do vězení za to, že ignorovali vážné zdravotní problémy novorozené dcery. A my se za chvilku společně s Alenou Hesovou budeme případu věnovat podrobně. Měl bych pro vás ale ještě jeden tip, vlastně jednu takovou výzvu. Podobná tady byla včera. A já ji dnes velmi rád zopakuju, byť je to v podstatě výzva pro vás, kteří máte spíše, řekl bych, vnoučata. A nebo možná sami máte cestu do Prahy. A proč ji tedy, ptám se řečnicky, nespojit s návštěvou festivalu, který jen v roce 2025 přivítal více než 500 000 návštěv. A celkově jej za dobu existence navštívili miliony diváků z Česka i ze zahraničí. Máte-li po ruce telefon? Za chvilku jej budete moci využít. Máme totiž pro vás opět vstupenky na festival Signál, který se koná v Praze už o tomto víkendu, ale vlastně ještě o něco déle. Ta Praha se rozsvítí světly Signálu už pozítří od 15. do 18. října v Praze festival Signál. Podrobnosti o něm, tedy o zmíněném festivalu, najdete na webu signalfestival.com, tedy com. A já jen dodám, že Signál Festival patří k nejvýznamnějším producentům současného umění v České republice. Tvoří program, tvoří přední zahraniční i čeští umělci z oblasti světelného designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence i konceptuální tvorby. No a vstupenky pro vás máme na produkci. Stačí zavolat právě teď na číslo 726 46 51 51. Paní Dana čeká na to, až zavoláte, a máme pro vás 4denní vstupenky na festival Signál do Prahy. A tenhle od Edy Štatlaře, ten znáte.
1: Edův zvonek.
2: Jeden bytálné jsem teďko slyšel od Slováka. Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchnuté líce. To od zubou? Nie, od modlitby. Ale netáraj. Netáram. Včera jsme sa spolu celá rodina modlili Oče náš a keď jsme prišli po zbav nás všetkého zlého, oco sa pozrel na mamu a ona si toho všimla.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Brno. Přeji vám dobré odpoledne. Jak už bylo řečeno, 8 let vězení má ve vězení strávit matka z Brna za týrání své novorozené dcery. Krajský soud v Brně jí dnes uložil nepravomocný trest, otec holčičky dostal o 2 roky méně. Zdravotní problémy miminka neřešili několik dní a záchranku přivolali, až když chrčelo a modralo. Lékaři už ale holčičce nedokázali pomoct. Rodiče odmítli před soudem vypovídat. Rozsudek zatím není pravomocný. A jeho vyhlášení sledovala kolegyně reportérka Alena Hesová, které přeju dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Aleno, co přesně holčičce bylo?
1: Tak miminko se narodilo na konci ledna 2024. Jeho matka opustila porodnici pár hodin po porodu a odešla s ním na ubytovnu v Brně. Soudkyně uvedla, že potřebovala dávku metadonu, který se používá při léčbě drogové závislosti. Krátce na to se podle znalců objevily dítěti na kůži boláky, později se ukázalo, že šlo o zlatého stafylokoka a že dítě několik dní trpělo. Bylo totiž dehydratované, podvyživené, od porodu zhublo skoro kilo. Holčička dostala zánět plic a srdce, po těle měla rozsáhlé opruzeniny. Rodiče ale nevyhledali lékařskou pomoc. Ani miminko u žádného pediatra neregistrovali, takže s ním nebyli na pravidelných kontrolách po porodu. V posledních dnech už holčička jen spala a to, že je pohublá, dokonce i v obličeji zaznamenali taky příbuzní. Ale záchrannou službu matka zavolala, až už miminko modralo a chrčelo a v místnosti tehdy přitom byly ženiny další děti. Má jich 6 a většina s ní tehdy na té ubytovně nežila. Momentálně je 37letá matka opět těhotná.
0: Proč rodiče stav novorozence neřešili dřív?
1: To není jasné. Z většiny jednání byla veřejnost vyloučená a rodiče výpověď u soudu odmítli a případ nekomentovali ani jejich advokáti. Soudkyně Hana Kurfištová během vynášení rozsudku řekla, že stačilo se zvednout, dát dítě do kočárku a vzít ho k lékaři nebo na nedalekou dětskou pohotovost. A že pokud bylo špatné počasí a pršelo, tak si měli vzít deštník. Zároveň soudkyně připustila, že rodiče nechtěli dceři úmyslně způsobit smrt nebo nemoc. Ale to, že nejednali, tak to je týrání. Matka zajišťovala hlavní celodenní péči, proto dostala ten přísnější 8letý trest, otec o 2 roky nižší. Obhájci i státní zástupkyně Iveta Eichlerová si nechali lhůtu na případné odvolání, ale žalobkyně žádné výhrady k trestům vlastně neměla.
2: Pokud je tedy o obžalobu, jsem spokojená. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená. Soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala. Nicméně s ohledem na všechny okolnosti případu uložil trestně nepodmíněné a relativně přísné.
1: Kromě vězení mají muž a žena zaplatit za újmu, odškodnění 6 sourozencům zemřelé holčičky. Třema mladším soud přiznal 50 000 korun, starším 30 000 korun a ve zbytku té náhrady je odkázal na veřejnoprávní jednání.
0: O tragickém případu smrti novorozené holčičky nás v dobrém odpoledni informovala reportérka Alena Hesová. I tak děkuju, byť to nebyla veselá zpráva, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin 36 minut. Na severozápad Blanenského okresu bude dnes směřovat výletnická pozvánka Hany Slabákové z Klubu českých turistů. O víkendu, který je před námi, ano, tam někde v dálce, se totiž i vy budete moct kochat krásami Halasova Kunštátska.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Brna a vy můžete být u toho. Ve středu 4. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v brněnském divadle Radost. Bavit vás budou Uršula Kluková, Petr Jablonský, Zdeněk Junák, Martina Hudečková a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Bohuš Matuš. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve středu 4. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v divadle Radost v Brně. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.
1: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré turistické odpoledne všem, kteří čekají na další tip na výlet. Na tip, který bude uplatnitelný o nastávajícím víkendu. S ním přichází do studia Českého rozhlasu Brno Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Je to vlastně pochod, který se pořádá pravidelně na Kunštátsko. Ale ten přídomek už nechám říct vám.
1: Je to přesně tak, 17. října je to už 14. ročník turistického pochodu a cyklojízdy putování přes Halasovo Kunštátsko. Tentokrát nás tam zve Klub českých turistů Malá Hana a Velké Opatovice. Od nich je to vlastně trošku západně, od Brna ovšem severně. Takže záleží na to, jak se na to díváme.
0: Odkud přijedeme?
1: Odkud přijedeme, přesně tak. Start a prezenci máme od 6.30 do 11 hodin v kavárně KK na Masarykově náměstí v Letovicích a cíl máme tam též do 18 hodin. Je to sice s podporou města Velké Opatovice, ale od těch Letovic jdeme vlastně na druhou stranu, protože se musíme dostat k tomu na to Kunštátsko. Na Kunštátsku jsou různé zajímavé věci, Kunštát samotný, jeskyně Rudka, Burianova rozhledna Milenka a ta krajina je opravdu velmi krásná, jde se i kolem přehrady Křetinka, ta už není tak pěkná, protože by ti ji odbahňovali, tak opět zezelenala letos, takže tam nějak je to zakleté a pořád se nedaří, ale krajina kolem ní je krásná a budou-li ještě nějaké houby,
0: no,
1: tak košík sebou.
0: Věřím, že i tenhle typ Hany Slabákové bude mít svoje opodstatnění. Ale ještě vás nechám mluvit, Hanko. Mám takový pocit, že nezazněla délka tras.
1: Je to přesně tak. Nabídka je bohatá. Pěší trasy 7, 13, 14, 18, 27, 44 a 50 kilometrů a cyklo 30, 42, 48 a 63 kilometrů, tak to si musí vybrat každý.
0: Já bych prosil to nejkratší, vám nechám ty delší. Hanko, děkuji za tip na výlet. A pamatujme si, jaké je Kunštátsko? No Halasovo. A dokonce je to vlastně i název přírodního parku. Halasovo Kunštátsko. I z vrcholky Drábovka či Kopanina. Děkuji a mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu už v Brně vypnuli některé semafory, dopravu řídila policie. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Znojmo vybralo letošní vánoční stromy na svá náměstí. Zítra bude převážně zataženo se slabým deštěm, odpoledne oblačno a teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Petr Pospíšil. Dobré odpoledne. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně dál komplikuje dopravu. Policisté dnes na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami, aby mohli líp reagovat na aktuální situaci. 40-denní oprava tunelu začala včera a problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Podle policie bylo dnešní ráno o něco klidnější. Podrobnosti k aktuálnímu režimu dodává policejní mluvčí Pavel Šváb.
4: Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně. Nejčastěji se tak dělo u křižovatek Poříčí Hašpická, Linky Pisárecka a Poříčí Nové Sady.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Znojmo má vybrané letošní vánoční stromy. Na Masarykově náměstí, kde se odehrává hlavní část trhů, bude stát 14 metrů vysoký smrk pichlavý. Horní náměstí bude zdobit stejný strom vysoký 8 metrů. Oba jehličnany město získalo jako dar od lidí z okolních obcí, říká mluvčí Znojma Petra Šuláková.
5: Stromy dlouhá léta rostly u rodinných domů, ale postupně zasáhly do blízkosti elektrického vedení a z bezpečnostních důvodů je proto nutné je pokácet. Tímto ale najdou ještě krásné a smysluplné využití a během Vánoc budou dělat radost obyvatelům i návštěvníkům Znojma. Oba stromy plánujeme instalovat 18. listopadu.
2: Papež Lev XIV. Přijel do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Lev XIV. Proto zrušil program na další dny, včetně dřív plánovaných audiencí.
6: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě zpočátku převážně polojasno až oblačno a beze srážek. Během noci se ale zatáhne a k ránu se začne místy objevovat slabý občasný déšť. Teploty klesnou na 6 až 3 stupně Celsia. V údolích při bezvětří výjimečně až na plus 1 stupeň. Zítra ráno pak čekejme převážně zataženo se slabším občasným deštěm. V průběhu dopoledne srážky ustanou a zejména kolem poledne může být krátce i polojasno. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha, ale beze srážek. Večer pak začne pomalu oblačnosti ubývat. Odpolední maxima vystoupí na 16 až 19 stupňů, na severu a východě kraje bude kolem 14.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 dávejte pozor u Domašova ve směru do Brna. V odstavném pruhu na 170,5 kilometru stojí auto s poruchou a další porouchané auto stojí na D1 v Brně ve směru na Prahu. Tolik doprava aktuálně, šťastnou cestu vám přeje Petr Pospíšil.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: V
7: Dobré odpoledne přeju ze studia Českého rozhlasu Brno, vážení přátelé, a od nás, tedy z Beethovenovy ulice a z našeho vysílání, vám nabízím ještě jednu hodinku DOčka. No tak je to zkrátka dobré odpoledne, ale to vy jistě víte. A jistě taky tušíte, když už jsem o tom před hodinou mluvil, tak si snad pamatujete, že jsem říkal, že vás taky čeká trefa. Takže telefon do studia budete potřebovat, jste-li soutěživý a soutěživé. 726 465 2000, to je ten telefonní kontakt. A za chvilku se můžeme sejít v naší telefonické trefě. V ní si nejprve vyberete otázky, na které budete odpovídat. A to tím, že vyberete otázkové okruhy. Dnes se otázky skrývají pod těmito názvy témat: Moravské toky, operety, čeští králové a sport. A až dvakrát správně odpovíte, tak vám dám na výběr, jestli raději vstupenky na Lednicko-Valtický hudební festival, respektive jeho závěrečný gala koncert, který se koná už tuto sobotu, jízdárně konkrétně, abych byl přesný, zámecké jízdárně ve Valticích, anebo jestli spíš dvoudenní vstupenku na Maker Fair Brno, tedy festival, který se o víkendu koná na brněnském výstavišti. Je to na vás, tedy bude to na vás, až dvakrát správně odpovíte. Vede k tomu ta cesta přes dvě zodpovězené otázky, ale to až za 8 minut.
3: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne, milí posluchači a vážené posluchačky. Je to už víc než 60 let, co tuhle písničku napsal Paul McCartney pro své tehdejší děvče. To byla Jane Asherová. Ale, jak říkám, to je už dávno. Teď něco čerstvějšího po liverpoolských broucích. Jinými slovy, je čas na telefonáty do trefy a já jsem mírně nejistý, asi jsem zvolil těžká témata, protože zatím nikdo neprojevil zájem. 726-465-2000, tedy zájem tím, že by zatelefonoval či zatelefonovala na tohle telefonní spojení s Českým rozhlasem Brno. Dnešní čtyři otázková témata vás možná vystrašila, ale u každé otázky, které se zatím skrývají pod názvy témat, dostanete i možnosti, jak zní správná odpověď. Tak ještě jednou pro jistotu. Moravské toky, operety, čeští králové a sport. Kdo je prosím na telefonu? Dobré odpoledne, tady Borek.
1: Dobré odpoledne, Petr z Těšan.
0: Zdravím do Těšan. Petře, voláte kvůli trefě, jen se ujišťuju.
1: Ano.
0: Vybíráte dvě témata ze zmíněných čtyř. Chcete zopakovat?
1: Ano, prosil bych, já jsem to blbě slyšel.
0: Moravské toky, myšleno tím řeky, říčky, potůčky a podobně, operety, aha, čeští králové a sport.
1: Takže první a čtvrtý téma.
0: Operety a sport.
1: Ne.
0: První a čtvrtý. Moje chyba, já to měl přehozené před sebou. Moravské toky a sport. Tak, rozsah vašich zájmů je opravdu široký. To bych řekl, i kdybyste vybral operety. Buď to jste vodák, anebo jste sportovec vodák. Takže dvě otázky jsou před vámi a když dvakrát správně odpovíte, budete si moci vybrat mezi vstupenkami na Maker Faire, na ten dvoudenní, řekněme, kutilský technologický festival na brněnském výstavišti, anebo dvěma vstupenkami na závěrečný galakoncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu, který se koná v zámecké jízdárně ve Valticích tuhle sobotu. Poslouchejte otázky, je před námi minuta naší trefy. A já se ptám, ve které jihomoravské obci se do řeky Svratky vlévají potoky Besének a Bobrůvka? Je to v Čebíně, nebo je to v Tišnově, nebo je to v Předklášteří?
1: Je to v Předklášteří.
0: A teď ještě sportovní otázka. Zápasy judistů se odehrávají na žíněnce, které se říká tatami, surimi nebo unagi?
1: No, judisky tatami.
0: Říkáte tatami. Minuta ještě neskončila, pokud doznáte, že by to chtělo změnit odpověď, ještě můžete, ale až zazvoní, pak už ne.
1: Já už to nechám tak.
0: Dobrá, i tak ovšem musím počkat na závěrečný zvonek naší trefy, protože tak to jsou nastaveny podmínky pro každého soutěžícího. A až teprve teď vám můžu říct ještě, že jste to neudělal. Gratuluju, máte možnost vybrat si mezi vstupenkami na Maker Faire Brno o tomto víkendu, tedy dvoudenní lístek, dvoudenní vstupenka, kterou si můžete vyzvednout na služebním vchodu brněnského výstaviště. A nebo vás zapíšeme na takzvaný guest list pro účast na závěrečném galakoncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu tuhle sobotu od 19 hodin do zámecké jízdárny. Tak co vybíráte, Petře?
1: Já vybírám vstupenky na Maker Faire.
0: Maker Faire na brněnském výstavišti a ta dvoudenní vstupenka pro dospělého vás bude čekat na služebním vchodu BVV v termínu konání akce. Takže jenom občanku sebou a řekněte, já jsem ten, kdo vyhrál a jdu se podívat, co tady máte krásného, jsem technologický nadšenec. Mějte se hezky, Petře, ale prosím ještě nezavěšujte, musíme vyřídit formality. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Je minuta po čtvrt na čtyři a za chvíli uslyšíte další hlas, který dnes odpoledne ještě slyšet nebyl. Hlas našeho regionálního stopaře.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
3: Ti, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dobré odpoledne, milí posluchači, vážené posluchačky. Bohatou historii moravského písemnictví, vzácné knihy i zajímavé pohledy do minulosti nabízí památník písemnictví na Moravě v Rajhradu. Návštěvníci tam mohou poznat příběh benediktinského kláštera, nahlédnout do historické knihovny a navštívit také sezónní výstavy. Jaké? To dnes v Rajhradu zjišťoval náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, přeju dobré odpoledne.
2: Ahoj Marku, hezký den.
1: Na co bys nás tedy do památníku pozval?
2: Aktuálně památník písnictví představuje dva zajímavé světy. Ještě do této neděle je otevřená výstava s názvem Ex Libris pod lupou. Tyto drobné grafické značky sloužily k označení majitele knihy. Často měly podobu erbu, symbolu nebo třeba osobitého výtvarného motivu, který mohl o svém majiteli mnohé prozradit. Ty vystavené předměty pocházejí z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů. Nejde přitom jen o ukázku starých knižních značek, ale také o setkání právě výtvarného umění, symboliky a historie. No a na své si tady přijdou také děti. Připravená pátrací hra je provází výstavu v roli knižních detektivů, kteří hledají jednotlivé symboly a zjišťují, co mohou vypovídat o svých majitelích. No a ta druhá až do 22. listopadu mohou návštěvníci zavítat na výstavu Obrazy světa, což je mapová sbírka Rajhradského kláštera. Představuje unikátní kolekci více než 1100 map a atlasů ze 17. až 19. století, kterou benediktinští mniši po generace budovali a rozšiřovali. Mezi ty nejzajímavější exponáty patří pestrobarevné atlasy z počátku 17. století, nebo třeba mapa Ameriky, na které je Kalifornie ještě zobrazena jako ostrov. A pozornost přitahuje třeba také panoramatický obraz Říma, který měří přes 2,5 metru. No a mapy ukazují také to, jak lidé v různých dobách vnímali svět, jaké měli znalosti o tom světě a co pro ně naopak zůstávalo v tehdy neznámé.
1: Tak tedy Ex Libris a Orbis Pictus, i když ten druhý překlad není zcela přesný, Obrazy světa. Ale pro zájemce Vojto, prosím ještě připomeň, kdy je památník písemnictví v Rajhradu otevřen?
2: Památník je otevřen celoročně a to od úterý do neděle. V říjnu, stejně jako pak teda další měsíce až do dubna, mohou návštěvníci přijít mezi 9. a 16. hodinou. Konec konců dnes jsem u památníku potkal plný autobus nadšených návštěvníků až z Opavy, kteří sem přijeli do Rajhradu jen tak na otočku.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který nám přinesl novinky z památníku písemnictví na Moravě v Rajhradu. Vojto, děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Teď je 15 hodin a 28 minut. Srdce. Srdce může varovat před selháním dlouho dopředu. Věděli jste to? Ne? Tak poslouchejte dál, dobré odpoledne. Brněnská vědkyně zkoumá, jak tyto signály včas rozpoznat z běžného vyšetření. K tomu se dozvíte víc už za pár chvil, ale nejdřív dám slovo Palu Hamelovi.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pokud máte zálibu v osmdesátkových hitech, tak jste tady vlastně také byli správně. Tohle byla Madonna a její Like a Virgin, jeden z prvních hitů, které do světa poslala tahle americká umělkyně s italskými kořeny. Like a Virgin je za námi. A možná to byla vaše srdcovka, ale tím bych nerad zasahoval Zdeňkovi Junákovi do dopoledního programu. Nicméně u srdce ještě zůstat můžeme. Lidé by se od lékařů mohli jednou dozvědět o srdečním selhání ještě mnohem dřív, než nastane. Ukazuje to výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Zkoumá, jak z běžného EKG, tedy elektrokardiografu, gramu, včas rozpoznat varovné signály srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků v kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
4: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť sa, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například super citlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Po téhle reportáži vám tady přeji nejen krásné odpoledne plné slunečního svitu, no ještě si ho užívejte, dokud to v říjnu jde, ale také pevné zdraví, no a zdravé srdce. Teď je 15 hodin 37 minut. Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. Prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, si společně s Bárou Kvapilovou povíme už za malou chvíli v našem dobrém odpoledni. Takže kromě přání zdraví, pevného a srdce jako zvon a nádherného počasí, také nerušený poslech.

0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Já se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí, i když někdy, aby si na to člověk vzal lupu, že? To, co vypadá jako máslo, totiž nemusí být máslo. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obal napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Máslo nemusí být máslo a tváře umouněné od popela, ale kominík to není, milý pane. No tak to mě napadlo při dalším díle našeho Jak nenaletět. A zítra si v téhle naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Vážení přátelé, teď už vám budu muset popřát dobré odpoledne naposledy, protože 16. hodina se blíží tak, že to nezastavím ani já, ani vy. No, prostě nové zprávy už se chystají, potom vás čeká Humoriáda. Dnes bude jejím hostem Iva Hitnerová a po 17. hodině z našeho programu vybírám k vaší pozornosti, bych rád doporučil, Den v kraji. A v 17 hodin a 30 minut, to už možná také víte, vás na naší rozhlasové vlně čeká další duel kandidátů postupujících do druhého kola senátních voleb. Dnes to budou Zdeněk Papoušek za ODS a Karel Citrbart za STAN, kteří budou hosty naší kolegyně editorky Zuzky Kopuleté. Dobré odpoledne.
1: Podívej se mi do očí.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Sucho letos výrazně poškodilo novou výsadbu lesů v okolí Brna. S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. Nemocnice v Kyjově hledá dobrovolníky, kteří budou dělat společnost pacientům. Zítra bude převážně zataženo se slabým deštěm, odpoledne oblačno a teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Petr Pospíšil. Dobré odpoledne. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Neschybová.
2: Musíme počkat, až se uvede do takovéhoto vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suchý hlíny a vlastně měla by začít rašit.
0: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v systému, tak aby třeba člověka nasměrovala v rámci zdravotního systému tam, kam má jít se svým problémem, na koho se má obrátit, ale na druhou stranu by neměla nahrazovat určitě péči odborníků, ať jsou to lékaři nebo psychoterapeuti.
0: Kyjovská nemocnice hledá dobrovolníky, kteří by chtěli věnovat čas hospitalizovaným pacientům. Nemusí mít zdravotnické vzdělání ani speciální dovednosti. Náplní jejich práce může být povídání si s pacienty, předčítání, společenské hry nebo společné tvoření a další aktivizační činnosti. Podle mluvčí nemocnice Veroniky Holerové takové aktivity mají pro dlouhodobě hospitalizované velký význam.
1: Počasí.
0: Zítra bude na jihu Moravy převážně zataženo se slabým občasným deštěm. Odpoledne bude převažovat oblačno, ale už beze srážek. Večer bude pomalu oblačnosti ubývat. Odpolední maxima vystoupí na 16 až 19 stupňů. Na severu a východě kraje bude kolem 14. Vát bude zpočátku slabý proměnlivý, postupně mírný severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré až velmi dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 je hlášen silný provoz u Tvarožné, kolona se tvoří na 207. kilometru ve směru do Brna. Stejně tak na D2 ve směru do Brna, kolony se tvoří už od Chrlic. A opatrně projíždějte v Brně křižovatkou ulic Táborská a Otakara Ševčíka, srazila se tam dvě osobní auta, na místě je záchranka. Šťastnou cestu!
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu, díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj Ivo.
6: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
5: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
1: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No.
0: Ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubět, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice, ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohle? Tak tohle z člověka udělá bledá závist.

0: Ale máš to v paměti.
1: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. Nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
0: Jasně, jednoho nápadníka pamatuje. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
1: Můj první nápadník, kterou jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
0: Jo. A dají se na rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
1: Taky se nastěhoval. velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a další na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáh, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
0: koho,
1: teď v září.
0: Červa, nebo?
1: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu kánoj jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
0: Iva Hittner má náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hitnerovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod. Děkuji. Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni, a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Proto není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa, třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin, navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Zase

0: hlavně ta Šumivé má ráda. Ano, Eva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano. Ale...
0: Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to
0: tak. Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček,
3: Karel Šíp.
0: Dobře, bude. Richard třetí, píšu jim bod a děkuju moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela čas s Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle divadelka Podvěží Marie Rotrové a ty dva pánové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě a teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl a přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kreace
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, všichni soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne ty vole, ta to nedá. Jo? A to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: a od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na splnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: No, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na humoriádu Iva Hitnerova. Co to bude?
3: Nedávno jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovu větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu, ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkci revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ilona Čáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rukou. Rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako ano. Takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, nevím, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My porota si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem, tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní devítileté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím? Támhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
1: Naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Soud v Brně poslal do vězení rodiče za zanedbání péče o novorozenou dceru, která zemřela. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra znovu vzrostou. Festival Janáček Brno slaví jubileum, uvede kompletní operní dílo skladatele. Zítra bude převážně zataženo se slabým deštěm, odpoledne oblačno a teploty až 19 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Petr Pospíšil. Dobré odpoledne. Krajský soud v Brně poslal na 8 až 6 let do vězení rodiče kvůli smrti jejich novorozené dcery. Podle zatím nepravomocného rozsudku šlo o týrání. Dítě mělo po porodu zdravotní problémy a později se mu objevily boláky po těle, těžké opruzeniny, trpělo hladem i žízní. Rodiče zavolali záchranku, až když holčička nemohla dýchat. Obhájci i žalobkyně Iveta Eichlová si nechali lhůty na případné odvolání.
5: Pokud je tedy o obžalobu, jsem spokojená. Pokud je o tresty, i tam jsem spokojená. Soud v případě obžalované dokonce uložil trest vyšší, než jsem já původně navrhovala. Nicméně s ohledem na všechny okolnosti případu uložil tresty nepodmíněné a relativně přísné.
3: Obžalovaná matka a otec nevypovídali a pro média se nevyjádřili ani jejich advokáti. Matka je znovu těhotná. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun a 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Brno na 5 týdnů rozezní jubilejní 10. ročník Mezinárodního festivalu Janáček Brno. Letos nabídne nejrozsáhlejší program ve své historii. Uvede například kompletní skladatelovo operní dílo. Přehlídku dnes zahájí v Janáčkově divadle Derniéra opery Osud, doplňuje umělecký ředitel Jiří Heřman.
6: Osud, který Robert Carson vytvořil pro festivalový ročník 2020. Diváci ho mohou vidět naposled pod taktovkou Tomáše Hanusa, který odjíždí přímo do Metropolitní opery dirigovat její pastorkyni. Takže jsem rád, že se podařilo zahájení festivalu svěřit právě do jeho rukou.
4: Počasí.
3: Zítra bude na jihu Moravy převážně zataženo se slabým občasným deštěm. Odpoledne bude převažovat oblačno, ale už beze srážek. Odpolední maxima vystoupí na 16 až 19 stupňů. Na severu a východě kraje bude kolem 14. Podrobněji už za chvíli s brněnskými meteorology.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 je hlášen silný provoz u Tvarožné. Kolona se tvoří na 207. kilometru ve směru do Brna. Stejně tak na D2 ve směru do Brna kolony se tvoří už od Chrlic. Tolik doprava aktuálně. Šťastnou cestu vám ze studia Českého rozhlasu Brno přeje Petr Pospíšil.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne, 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Je úterý 13. října roku 2026. Začíná zpravodajsko-publicistická hodina s názvem Den v kraji. Už za malou chvíli nabídneme přehled aktuálních informací z Jižní Moravy. Krátce před 17:15 se spojíme s brněnskými meteorology a v 17:30 si můžete poslechnout duel kandidátů postupujících do druhého kola senátních voleb. Dnes v obvodu Brno město. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
8: My jsme ještě posílili o jeden mandát. My jsme měli 57% po minulých volbách, teď máme 64 něco a posílili jsme vlastně z 9 mandátů na 10 v 15 členem zastupitelstvu.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 8 minut. Zpravodajský souhrn pro vás má Petr Pospíšil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Občanští demokraté v Pohořelicích na Brněnsku opět povedou město. Na široké koalici se dohodli s druhým hnutím ANO a taky s hnutím STAN a uskupením Naše Pohořelice. V opozici tak opět skončí přísaha s jejím zakladatelem Robertem Šlachtou. Starostou zůstane Miroslav Novák z ODS, který chce svolat ustavující schůzi zastupitelstva na 2. listopadu. Na radnici v Židlochovicích dál povládne hnutí kolem současného starosty i místostarosty města Jana Vituly. Uskupení Vaše Židlochovice získalo 10 mandátů. Zbylých 5 připadlo na ODS a Sdružení za zámecké Židlochovice. Nezávislým starostou zůstane právě Jan Vitula.
3: My jsme ještě posílili o jeden mandát. My jsme měli 57% po minulých volbách, teď máme 64 něco a posílili jsme vlastně z 9 mandátů na 10 15 členem zastupitelstvu.
2: Znojmo má vybrané letošní vánoční stromy. Na Masarykově náměstí, kde se odehrává hlavní část trhů, bude stát 14 metrů vysoký smrk pichlavý. Horní náměstí bude zdobit stejný strom vysoký 8 metrů. Oba jehličnany město získalo jako dar od lidí z okolních obcí. Domov mládeže, střední školy, řemesel a služeb v Moravských Budějovicích se rozšíří o nové patro. Stavba za 50 milionů korun začne příští rok v březnu. Vznikne tam 5 nových učeben pro teoretickou výuku všech oborů. Lidé ve Znojmě mají ode dneška mimořádnou možnost prohlédnout si knihu městských práv z 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum ji vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagiellonského. Knihu muzeum vystavuje do 24. října letošního roku. Pokračuje Zdeněk Mačát ze správy parku.
4: Je to bývalá pastvina exmoorských koní, kde se donedávna ještě koně pásly. Teď jsme je přesunuli na jinou pastvinu, ale ta lokalita potřebuje zásah, kterého ty koně nejsou úplně schopní.
2: Správa Národního parku Podyjí hledá dobrovolníky na brigádu na Havranickém vřesovišti. Lidé se můžou přihlásit pomocí rezervačního systému. Do práce se zapojí o víkendu na přelomu října a listopadu. Obnova pomůže vytvořit vhodné podmínky pro výskyt sysla obecného.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 13 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké je aktuálně počasí v městech našeho kraje?
1: Tak je slunečné počasí s teplotami od 13 do 16 stupňů.
0: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
1: Tak večer bude ve znamení spíše skuristé oblohy, v průběhu noci ale začne od západu přibývat oblačnost, postupně se bude zatahovat a kránu se na některých místech už objeví první dešťové kapky. Noční teploty poklesnou na 6 až 3 stupně, v údolích při bezvětří to může být výjimečně až 1 stupeň, ale v průběhu noci, jak se bude zatahovat, tak se začne také slabě oteplovat. Pofukovat bude slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří.
0: Co nás čeká zítra?
1: Ráno převážně zatažené, na mnoha místech s výskytem slabšího občasného deště, v průběhu dopoledne ale srážky ustanou a zejména kolem poledne může být krátce i polojasná obloha. Odpoledne ale bude převažovat obloha spíše oblačná, avšak beze srážek, večer se pak začne pomalu opět té oblačnosti ubývat. Odpolední teploty 16 až 19 stupňů, nejtepleji by mělo být na Znojemsku, naopak na severu a východě kraje, tam čekáme teploty jen kolem 14 stupňů. No a v průběhu dne se rozfouká mírný severozápadní vítr.
0: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarnu a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle. Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte pořád Den v kraji a my teď pro vás máme dobrou zprávu. Policejní pyrotechnici v Bořím lese na Břeclavsku dokončili čištění lokality od munice z druhé světové války. Tehdy tam výbuch továrny rozmetal do okolí desítky tisíc kusů výbušnin. Teď ale do Bořího lesa milovníci přírody po mnoha letech opět mohou bez obav vyrazit na procházky.
1: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních třepinách. Tak, ještě půjdem kousek. Tak, teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
2: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
1: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se ho jdem pokusit vyhrabat, obnažit.
2: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
1: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
2: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
3: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
4: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
2: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
5: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
2: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Bořím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Po chvilce hudby vám nabídneme duel kandidátů postupujících do druhého kola senátních voleb. Dnes v obvodu Brno-město. Budou to Zdeněk Papoušek za ODS a Karel Citrbart za STAN. Určitě tedy dál poslouchejte Český rozhlas Brno a pořad Den v kraji.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 60, tedy Brno město. A ve studiu vítám vítěze prvního kola, kandidáta za ODS s podporou lidovců, pirátů, TOP 09 a Fakt Brno, sociologa, středoškolského pedagoga a obhajujícího senátora Zdeňka Papouška. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A spolu s ním do druhého kola postoupil kandidát za hnutí Starostové a nezávislý pediatr a taktéž obhajující senátor Karel Citerbart. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října, takže na případné následné události nemůžeme reagovat. V obvodu Brno město letos kandidovalo 6 lidí. V prvním kole tedy nejvíc hlasů získal Zdeněk Papoušek, a to za okrouhleně 42% hlasů. Karel Citerbart na druhém místě získal za okrouhleně 24% hlasů. Pane Papoušku, vy jste získal o 8126 hlasů víc než pan Citerbart. Je to za vás pohodlný náskok?
1: Jak se říká, není hotovo, dokud není hotovo, takže nevíme, bude to zase v rukou lidí, kteří dají hlas buď to tady kolegu Karlovi Citerbartovi nebo mě, to se rozhodne a tak uvidíme, jak to dopadne. Já bych chtěl touto cestou poděkovat lidem, kteří mě dali svůj hlas, kteří mě dali důvěru. Chtěl bych tady Karlovi Citerbartovi také poblahopřát, že postoupil do druhého kola a jsem rád, že to je právě on.
0: Z jakého důvodu?
1: Protože spolu dobře vycházíme a myslím si, že jsme nevedli spolu žádnou konfrontační kampaň a že to bude i nadále v tomto duchu pokračovat, a takže žádný problém.
0: Očekáváte, že spolu dnes budete souhlasit?
1: Tak myslím si, že... No tak v něčem asi ne, bych řekl, ale uvidíme.
0: Pane Citerbarte, vy věříte, že ten náskok můžete v druhém kole dohnat a jste také rád, že jste v tom souboji s panem Papouškem?
2: Já jednak také poděkuji všem voličům, kteří mi dali svůj hlas, a nebylo jich málo, bylo jich 11 tisíc. A samozřejmě, protože senátní volby, to je souboj na dva poločasy a na konci toho druhého poločasu bude se vše počítat zase od začátku, od nuly. Takže já poprosím všechny brněnské liberální voliče, aby přišli k volbám, aby zvážili hlas pro mě.
0: Prosíte pouze liberální voliče, protože na třetím místě, pokud se nemýlím, za vámi zůstal pan Štěrba, ten tedy kandidoval za hnutí ANO za vládní koalici, tak o hlas jeho voličů se neucházíte?
2: Ale samozřejmě, že ano, protože konec konců on senát není zas tak vyhroceným místem a já vzhledem k tématům, kterým se věnuji, to znamená dostupnost zdravotní péče, to znamená třeba důstojné stáří, dostupnost terénních služeb a taky bezpečný dětství, bezpečná škola, bezpečný internet, tak si myslím, že tohle to jsou konec konců témata, která mohou oslovit právě voliče pana profesora Štěrby.
0: Pane Papoušku, vy jste v minulosti kandidoval už jako nestraník za KDU-ČSL. V dalším volebním období jste se stal senátorem za ODS, ovšem široké koalici, jejíž součástí byl i STAN. Nyní tedy opět za ODS. Je vám tedy Občanská demokratická strana ideologicky nejblíže?
1: Občanská demokratická strana je mi velice blízká, protože zastává hodnoty, které já vyznávám, to znamená ochrana demokracie, ochrana svobod, ochrana ústavnosti, a to má společné i s ostatními stranami, které mě podporují, to znamená se stranou lidovou, s Topkou, s Piráty, v tomto tom zásadním ohledu se zhodují, takže já jsem rád, že mám tuto širokou podporu, což bylo taky pro mě důležité, když jsem se rozhodoval, zda mám obhajovat nebo vzít ten mandát v těch doplňujících volbách za zemřelého Romana Krause, že se objevila ta široká podpora, tak je mě blízká jak od Občanská demokratická strana, tak lidovci, tak Topka, tak Piráti a tak Fakt Brno.
0: Vy jste, pane Citerbarte, v předešlém období kandidoval za Vyškov. Nyní jste tu kandidaturu přesunul do Brna i kvůli velkým šancím lidovce Jana Grolicha. Nemůže se vám tato volební turistika vymstít?
2: Já věřím, že ne, a zkusím vysvětlit proč. Ten volební obvod je mi velmi blízký. Já na Lesné mám svoji ordinaci a v podstatě celý svůj pracovní život jsem byl přítomný v tomto volebním obvodu, protože už od roku 2003 jsem pracoval jako dětský onkolog ve fakultní nemocnice Brno. A také já na té Lesné bydlel. Já tam do roku 2015 bydlel na Malé Brechtově a velmi dobře znám problémy tamních lidí, toho panelového sídliště, které svým způsobem je krásné, a já si myslím, že to není nějakým způsobem falešné. Je to obvod, ve kterým já jsem přítomný.
0: A nezradil jste tím ale své vyškovské voliče?
2: To je dobrá otázka, ale je potřeba se na tu historii podívat. A já teď budu úplně otevřený. Hejtman Grolich oznámil svůj záměr v tomto obvodě kandidovat. A podívejme se na to, co to je za obvod. To je obvod, kde ve Vyškově i v současných komunálních volbách, které proběhly, vyhrálo ANO. Je to obvod, který sousedí s kroměřížským obvodem. To znamená obvod, kde v roce 22 vyhrála volby do Senátu paní senátorka Zvirtek-Hamplová. A co bylo tím důvodem? Tím důvodem bylo to, že strany, řekněme demokratičtí kandidáti současné opozice, tam tříštili své hlasy. Byli tam čtyři a do druhého kola nepostoupil ani jeden. Takže ta moje úvaha byla logická. Netříštěme síly a podívejme se, jak vypadá volební obvod 60. Jeho demografie, jeho historie, jací senátoři tam byli voleni. A já jsem zvážil, že to je obvod, kde nehrozí, nebo to riziko je významně menší, že za A budeme tříštit hlasy a že to povede k tomu, že třeba až nějaký antisystémový kandidát postoupí. Konec konců můžeme se podívat, kdo všechno s námi v tom obvodu kandidoval.
0: Vy jste, pane Papoušku, sice říkal, že jste moc rád, že jste v tomto souboji právě s panem Citerbartem, ale přece jenom, proč by měli voliči dát hlas právě vám spíše, než tady vašemu protikandidátovi?
1: Tak já mohu nabídnout lidem to, že od malička, od narození žiji v Brně, pracuji v Brně, chodím mezi lidi pravidelně a stýkám se s mnoha lidmi a projevilo se to taky na kontaktní kampani, že přicházeli mnozí ještě z hluboké minulosti, kdy jsem pracoval ve fondu ohrožených dětí a kdy jsme řešili případy přímo v terénu. Předtím jsem pracoval jako sociální kurátor, to byla taky práce v terénu. A 20 let jsem učil a ještě doposud tam mám malý úvazek na Biskupském gymnáziu v Brně. To znamená spousta studentů, ex-studentů, s kterými se doposud stýkám a kteří mě pomáhají v kampani. Tak pořád jsou ještě ve hře a takže to jsou lidi, kteří s kterými se znám, kteří mi pomáhají a s kterými se chci dát servis dobrý, otevřít jim třeba senát v tom smyslu, že by tam mohli přijít diskutovat na exkurze, což taky dělám, a teď za toho roka půl, co jsem v senátu, tak jsem tam přivítal mnoho studentů, také učitele tady z Merhautky, která je segregovaná škola, a další. Takže to bych chtěl říct, že toto je moje výhoda, že mám tady spoustu těch známých a z toho profesního světa, tak tam vlastně přišli, nebo jsou lidi, kteří pořád ještě jako přicházejí a sdělují mi to, že třeba se mi případně pomohl a podobně.
0: Pane Citerbarte, tak co vy nabízíte voličům lepšího než tady pan Papoušek?
2: Tak moje zkušenost ze Senátu je také 6letá a já zkusím nabídnout trošku jiný pohled. Já za těch 6 let jsem zjistil, a konec konců Senát je v prvé řadě legislativní těleso, že člověk by měl ty problémy, se kterými se setkává, přenášet do Senátu a snažit se hledat systémová řešení. A já měl to štěstí, že ještě jako opoziční senátor v době, kdy ministrem zdravotnictví byl Adam Vojtěch, se mi podařilo drobnou legislativní změnou zapříčinit to, že rodiče v ordinacích všechna nepovinná očkování měli bez doplatku. Do té doby dopláceli například na vakcíny proti pneumokokům, na ty modernější. A to byl pro mě jakýsi impuls, na kterém jsem se naučil, že ty věci lze řešit legislativně. A v té práci na úhradě vakcín, úhradě zdravotnických prostředků jsem pokračoval dál a vlastně dnes jsme v situaci, kde například očkování proti rakovině byla další z věcí, kterých jsem se věnoval a zase pozměňovacím legislativním návrhem se podařilo odstranit ty zbytečné administrativní bariéry. Dalo se očkovat velmi krátký časový okamžik, jako očkování, které v tu chvíli hradí pojišťovna. Nyní mají rodiče a ti dospívající možnost se už mezi 11. až 15. rokem rozhodnout o přínosech a rizicích a zvážit, jestli chtějí být očkováni. A mělo to reálný dopad na to, že to očkování proti rakovině je teď rodiči více vyhledáváno. Takže já nabízím hlavně tu legislativní zkušenost a řešení systémových věcí, které si jakoby z praxe přináším do Senátu.
0: Posloucháte senátní duel. Našimi hosty jsou Zdeněk Papoušek za ODS a Karel Citerbart za Hnutí STAN. Kandidují v obvodu Brno město.
3: Volby 2026. Senátní duel.
0: Pojďme k vašemu programu. Vy už jste oba dva trošku něco ze svých témat nastínili, ale přesto, kdybyste měli vybrat tři hlavní priority, tak které by to byly? Můžete, pane Citerbart, začít.
2: Dostupná zdravotní péče, zmínil jsem to. Rodiče nemohou s dětmi obíhat ordinace a být odmítáni, protože jak preventivní péče, tak ta akutní u dětí prostě nemá odklad.
0: A to můžete jako senátor změnit?
2: Dařilo se. Toto nezměníte legislativně, ale toto změníte tím, že k jednomu stolu dostanete lidi, kteří o tom rozhodují. A já během svého 6letého mandátu pořádal několik kulatých stolů například, které se týkaly dostupnosti pediatrické péče a podařilo se rozhodnutím ministra Válka tenkrát. To, že během svého vzdělávání lékaři dnes stráví více času v ordinacích dětských praktiků a tím pádem, když to tam vidí, tak si to třeba zamilují a stanou se těm dětskými praktiky, protože to je obor, kde vidíme, že jako významně stárnou a potřebujeme generační obměnu. Takže toto je třeba věc, která se podařila ne legislativní změnou, ale tím, že člověk k jednomu stolu dostal ty relevantní aktéry.
0: A na to budete navazovat tedy?
2: Na to bych rád navazoval. Zmíním ještě jednu věc, která dořešená není. My jsme v Senátu měli otevřený zákon o paliativní péči, jehož jsem byl předkladatelem, který v tu chvíli sice byl velmi těsně Senátem odmítnut, ale spolu s dalšími dvěma senátory jsem byl usnesením Senátu jmenovaný jako v uvozovkách spojka Senátu na ministerstvo, kde dále se svými kolegy budeme tuto problematiku řešit.
0: Pane Papoušku, vaše priority?
1: No tak, já bych především chtěl bránit Senát jako pojistku demokracie. To znamená pro mě bránění demokratických institucí. Jo, a právní stát. Jo. Čili jednou z demokratických institucí je jsou veřejnoprávní média a to bych chtěl hájit jejich nezávislost a pak také Senát vybírá kandidáty na ústavní soudce a to je taky veliký úkol, aby vybral zodpovědně. A tím bych chtěl říct taky tu věc, že Senát nelze obejít, co se týká volebních zákonů, co se týká ústavních zákonů a co se týká mezinárodních smluv. A toto bych chtěl prosazovat v Senátu. A potom mým základním tématem, které se týká regionu, tak to je desegregace vzdělávání. To bych chtěl navázat na dosavadní práci, to jsem si vytkl právě pro ten rok a půl, co teď jsem v Senátu a to je běh na dlouhou trať a pokud mě lidé dají svůj hlas, tak v této práci bych chtěl pokračovat. Já jsem vstoupil na platformu, která je na úřadu městské části Brno Sever, kde jsou segregované školy, přinejmenším dvě, a navázal jsem tam velice dobrou spolupráci. Udělal jsem taky dvě konference v Senátu, veřejná slyšení, která si myslím, že přinesly dobré poznatky. A samozřejmě jsem taky ve styku se školami, které jsou segregované, a probíráme tam, co pro tu segregaci udělat. Na tu platformu třeba na Brno severu, tak tam chodí právě zřizovatelé, chodí tam zástupci škol, zástupci školek dokonce, protože se má začínat už ve školce, kde se mají vytipovat děti, které potom vyžadují nějakou speciální péči. Většinou jsou to lidé z vyloučených lokalit. Já spolupracuji s Romány Hub, s panem ředitelem Tomášem Ščukou na těchto záležitostech. To je velice dobrá spolupráce. Vynikající spolupráce je s Martinem Glogarem, s Martinem Bázlem na Brno severu, to jsou místostarostové, a rád bych v této práci pokračoval.
0: Pane Ecterbarte, vy jste mluvil už o tom, že vaším hlavním tématem je dostupnost zdravotní péče, také prevence, jako třeba očkování, tomu se věnujete. Jak byste se postavil k tomu návrhu, kdyby byl předložen, aby bylo možné očkovat také v lékárnách?
2: Je to něco, co v Evropě je zcela obvyklé. Bavme se spíše o tom způsobu, o tom, jak to dělat bezpečně, kdo to má v těch lékárnách dělat, ale za mě je to návrh, který jde správným směrem. Minimálně v případě chřipky.
0: Pane Papoušku, vy byste měl s tím nějaký problém?
1: Já bych s tím problém neměl. Já si myslím, že klidně se o tom dá diskutovat, a samozřejmě můžou být názory proti, ale já jsem ten, který si rád vyslechne argumentaci obou stran, a myslím si, že právě v Senátu je proto prostor pro uspořádávání veřejných slyšení, konferencí, kulatých stolů, a myslím si, že to je téma hodné k diskuzi a k argumentaci.
0: Zmiňoval jste vaše velké téma, tedy desegregace školství, i když nejde o to též. Jak byste se stavěl k revizi inkluze, jejího případného omezení, opětovného obnovení speciálních tříd, o kterém se teď mluví ve vládní koalici? Motoristé dokonce teď se snaží v aktuálním návrhu revizi inkluze prosadit, aby spádové školy mohly odmítat děti s handicapem. Jak byste se k tomu postavil?
1: To je naprosto pro mě nepřijatelné, tady tento názor a tato snaha, protože to není správný směr. Já inkluzi podporuju za předpokladu, že škola bude vybavená pracovníky, jednak s pedagogickým sborem dobrým, ředitelem, a hlavně třeba se sociálními pedagogy a asistenty, kteří pomohou právě tady těm žákům, které potřebují tu zvláštní pomoc.
0: Jak byste se k tomu postavil vy, k revizi inkluze?
2: Je to konec konců, zde budem velmi v souladu, velmi špatný krok. Kromě toho, že opravdu dítě s handicapem si zaslouží být ve společnosti svých vrstevníků, tak je potřeba zohledňovat i sociální prostředí těch dětí. A my dneska vidíme třeba velký problém neomluvených hodin. Konec konců právě v těch školách, o kterých ty jsi mluvil, kde jsou tam spíše ti slabší, spíše ti, kteří potřebují pomoc. Takže za mě je to spíše, a ty změny už proběhly a měli bychom k ním hledat spíše finance v tuhle tu chvíli, aby byli dostupní sociální pedagogové, aby byli dostupní lidé, kteří budou mít na svých bedrech koordinaci práce, školy s OSPODem a podobně. Takže já si myslím, že nerušme inkluzi.
0: Zbývá nám poslední minuta, tak by mě na závěr zajímalo. Poprosím o stručné odpovědi vás oba. Když jste se setkávali a stále setkáváte s voliči, máte pocit, že rozumí lidé tomu, k čemu slouží Senát, tedy horní komora parlamentu?
1: Jak kdo? Velice mě potěšilo, když jsme dělali kontaktní kampaň, že bylo spoustu mladých lidí, dokonce dětí, třeba kteří chodí do tercie, to znamená, to je 8. třída, kteří se zajímají o politiku a kteří se mnou diskutovali.
0: Ano, pane Cetervante, poprosím stručně.
2: Lepší se to, důvěra v Senát se zvyšuje a já vždycky říkám, buďme rádi za to, že máme dvoukomorový parlament, poněvadž na Slovensku, v Maďarsku a podobně, tam, kde ho nemají, divili bychom se možná, jaká by byla naše historie, kdybychom měli pouze jednu komoru.
1: Naprosto souhlasím.
0: Touto odpovědí končí duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby do Senátu ve volebním obvodu číslo 60, tedy Brno město. Našimi hosty byli senátor, pedagog a sociolog Zdeněk Papoušek za ODS a také senátor, pediatr Karel Citerbart za Hnutí STAN. Děkujeme za váš čas.
1: Děkuji, že jsem tady mohl být.
2: Děkuji.
0: Já ještě dodám, že i tento předvolební rozhovor najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Volby 2026. Senátní duel.

0: sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: Bylo 18 hodin.
5: Český rozhlas Brno, zprávy.
4: Kvůli uzavírce Pisáreckého tunelu už v Brně vypnuli některé semafory, dopravu řídila policie. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Vodárny začaly s opravou poruchového potrubí u Ostrožské Nové Vsi. Zítra bude převážně zataženo se slabým deštěm, odpoledne oblačno a teploty až 19 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Petr Pospíšil. Dobrý večer. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně dál komplikuje dopravu. Policisté dnes na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami, aby mohli líp reagovat na aktuální situaci. 40denní oprava tunelu začala včera a problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Podle policie bylo dnešní ráno o něco klidnější. Podrobnosti k aktuálnímu režimu dodává policejní mluvčí Pavel Šváb.
6: Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně. Nejčastěji se tak dělo u křižovatek Poříčí Hašpická, Hlinky Pisárecka a Poříčí Nové Sady.
4: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Slovácké vodárny a kanalizace zahájily opravu části vodovodního převaděče mezi úpravnou vody a lázněmi v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku. Práce potrvají do listopadu. Jejich cílem je omezit riziko dalších havárií a zvýšit spolehlivost dodávek pitné vody. Pokračuje jeho místostarosta Tomáš Bravený z hnutí ANO.
7: To je nejdůležitější úsek, který za poslední dobu vlastně byl nejvíc problémový a ty výpadky tam byly myslím 4 nebo 5. A my jako město to určitě vítáme velice pozitivně, že se tady tyhle věci pohly a že pro naše město to bude, doufejme, znamenat méně výpadku pitné vody.
4: Během oprav může docházet ke krátkodobým odstávkám. O jejich termínech budou lidé s předstihem informováni a bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Papež Lev XIV. Je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od jeho nástupu do papežské funkce loni na jaře.
5: Počasí.
4: Zítra bude na jihu Moravy převážně zataženo se slabým občasným deštěm. Odpoledne bude převažovat oblačná obloha beze srážek. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, na severu a východě kraje kolem 14. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž střední.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Doprava na jižní Moravě je v tuto chvíli bez mimořádností a nejsou hlášené ani žádné vážnější nehody. Řidiči ale musí počítat s kolonou na dálnici D2 při dojezdu do Brna. Je dlouhá asi 4 kilometry. Jinak jsou silnice v kraji průjezdné a bez větších komplikací. Tolik doprava aktuálně. Šťastnou cestu přeje Petr Pospíšil.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byla polka kapelníka Bojanů Standy Esterky, kterou zahráli kdo jiní než Bojané a jmenovala se Jedu Šohaje. A byla to polka, která vás pozvala k té druhé hodince Moravy krásné země. No a od mikrofonu vás stejně jako v poledne zdraví a hezký večer přeje Ivana Slabáková. Ještě připomínám, kdo dnes slaví svátek a komu ještě stále můžete poslat pozdrav a písničku. U nás je to Renata a na Slovensku Koloman. Takže pokud slavíte, milí oslavenci, tak vám přejeme, aby ty oslavy byly veselé, vydařené a plné humoru. Tak tolik na úvod, já jen připomenu telefonní číslo 726465200 a já už mám u telefonu paní Elenku Večerkovou z Vřesovic u Prostějova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Slabáková, já vás zdravím a taky bych chtěla popřát Renatce Sestřičce a Renatce Pěčkové a všem na oddělení, na všech odděleních, kteří se starali o mě v Prostějově v nemocnici, doktorům a i tušce, sestřičce z druhého patra. A chtěla by jim popřát k svátku hodně zdravíčka, štěstíčka a aby se měli dobře a taky všem, kdo mě poslouchají, a taky matičce Kvapilové, která potřebuje zdravíčko.
0: No, paní...
1: A všem do rádia Brno.
0: Paní Elenko, my vám přejeme hlavně to zdraví, abyste se brzy dostala domů a je to hrozně hezké, když člověk poslouchá, jak se o vás sestřičky a doktoři dobře starají. Tak hlavně přejeme hodně, hodně zdraví, ano? Mějte se hezky, nashledanou. Tentokrát je tu připravený Broln, Boženka Šebetovská a Joška Severin a bude to známá, krásná moravská lidová píseň Stokrát jsem se zaříkala.

0: Tak to byla krásná moravská lidová v podání Brolnu. No a s tou další polkou jsou tu připraveni Žadoviáci. A já k ní přidám přání. V sobotu měla kulaté narozeniny paní Liba Miklasová. A dnes má svátek paní Renata Běhunčíková. Obě jsou ze svatého Štěpána. No a zítra zase oslaví svoje narozeniny Jana Říhová ze Zlína. Štěstí, zdraví a radost, ať vás provází nejen dnes, ale po celý život. A všechno se vám daří podle vašich představ. To vám přejí Říhovi z Dolního Němčí. A teď už Žadoviáci, nečekají.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byli žadoviáci a pro koho je to další blahopřání? Chtěli bychom vaším prostřednictvím popřát všechno nejlepší paní Renatce Malíkové k jejímu dnešnímu svátku a zároveň pozdravit a popřát pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost jí i její mamince paní Naděnce Jakubíčkové z Mistřína. Tak milá paní Renatko, milá paní Naděnko, toto přání a písničku vám posílají Ševelovi. Je tu s ní připravená moravská veselka. Dojeďte k nám na Moravu.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Tak to byl pochoutkový rok. Jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já tu mám přání nebo spíš poděkování, které k nám poslala paní Magdalena Poštolková a píše: touto cestou bych chtěla poděkovat kapele Tejstovanka za překrásný podvečer v Lanžotě u Osičků, který se uskutečnil tuto neděli. Krása moravských písniček, skladby Moravanky a vzpomínky na pana Slabáka potěšila srdce mnohých přítomných fanoušků i muzikantům. Velké poděkování patří kapelníkovi Davidu Krejčímu, všem úžasným muzikantům, zpěvákům a Mirečce Záhumenské také za doprovodné slovo, no a manželům Osičkovým za výborné řízky a přípravu. A podepsaná, jak jsem říkala, paní Magdalena Poštolková, tak kdo jste byli v Lanžotě u Osičku na Tejstovance, tak doufám, že i vy jste se bavili stejně dobře, jak paní Poštolková. No a tu další písničku zahraje právě Moravanka, můžete si ji všichni zaspívat, určitě ji znáte, Vysoký Jalovec.

0: Tak to byla Moravanka a já tu mám telefon a ptám se, kdo se dovolal. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Lidka z Rakové.
0: Tak paní Ludmilko, nemohla byste si stlumit rádio?
1: Jo, ne, to bude, vydržte.
0: No. Ajajajaj, to nám trhá ouška.
1: Dobrý,
0: výborně, takže odkud, z Rackové, výborně, tak paní Ludmilo, povídej.
1: Z Rakové,
0: tak vy tam máte raky, ne Racky. Dobře, tak povídejte.
1: No, tak já bych chtěla zahrát všem Rakovianům tady. Jsou tady velice hodní lidé, já jsem tady už 5 roků, po tom covidu mě přivezli hned v nemocnice sem, takže už si připadám opravdu jak na rekreaci, ne jak na důchodě. No a chtěla bych jim nějakou pěknou pesničku lidovou, jestli máte ohasčou něco. Tady je ta hasičů plno.
0: Máme tady jinou písničku, ale samozřejmě, paní Ludmilo, rádi zahrajeme, ano? Tak
1: dobře,
0: se mějte hezky. Rádo se
1: večer,
0: stalo. I my vám přejem hezký večer. Naschledanou. A já zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. U telefonu Míla Vacek z Vilémovic, Ulice nad Sázavou. Ivanko, já vás zdravím. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina. My se spolu známe. Já jsem pěstitel kmínů.
0: Ano, no to samozřejmě, hned mě to tady zavonělo.
2: Já už vám došel, já vám někdy pošlu něco.
0: Dobře.
2: A teď se tý gratulaci. Minulý čtvrtek jsem se nedovolal, tak bych dneska dodatečně poslal písničku pro moji dceru, jmenuje se Markéta Vacková, bydlí ve Vlaseticích a ve čtvrtek měla narozeniny. A dneska mají svátek Renaty, tak jim všem posílám z Vysočiny přání a písničku. Je to i pro zpěvačku Renatu Jedličkovou, všichni znáte.
0: Ano, určitě.
2: A přání bych poslal i pro Renaty Pospíšilovy z Plzně. Jsou to známí heligonkářky. Tak
0: ano,
2: znáte,
0: Renatku znám samozřejmě.
2: Takže Markéto a Renaty, já vám všem přeju mnoho štěstí, hodně, hodně zdraví. Ať se vám splní téměř všechno, co si přejete. A zdravím i Aničku a Jindřicha Hlávkovi do Miroslavy, Františka a Marie Švaříčkovi do Židlochovic, Jardu Wolfa do Otnic a Václava Maňase do Zlína. Václave, ahoj. Písnička je Ivankovi pro vás a pro všechny posluchače. A zase nikdy na slyšenou. A taky doufám nikdy na viděnou.
0: Pane Vacku, tak já se budu opravdu těšit na viděnou. Tak se mějte hezky. Naschledanou. No a já tu mám před sebou takovou vzpomínku, kterou k nám poslal Honzík Buřil a musím říct, že je opravdu z 19. století. Dne 13. října 1880 se narodil v Čejkovicích pan Jan Varmuža. Vyučil se dámským krejčím, zakládal také Sokol. No a pak se zamiloval do paní Aničky Kubínové a byli oddáni v roce 1905 ve Vídni v Rakousku. Zemřel před 93 roky v roce 1933. Nějakou dobu spolu žili v Rakousku, tam se jim narodil syn Jan, no a později se přestěhovali do Brna, nejdříve do Židenic a potom do Králova pole. Společně vychovali 3 dcery a 2 syny a pan Varmuža měl také nevlastního bratra Herzána. Na pana Varmužu vzpomíná jeho pravnuk Honzík. No Honzíku, velký obdiv a teď už písnička, se kterou je tu připravená Májovanka. Tak, jak teče.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla slovenská dechová hudba. Má Jovanka a já už zdravím do Miroslavy paní Aničku. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Slabáková, a všem posluchačům. A já musím reagovat a opětovala bych pozdrav od pana Míly Vacka. No Milo, moc Jindřichem děkujeme za pozdrav a nebudeš věřit, včera jsem na tebe myslela, říkala jsem si, musím zavolat. A jak jsou ty nějaké telepatie, jak jsou vzájemné. Takže opětuji pozdrav, děkujeme moc, taky zdravíme na Vysočinu, zdravíme všechny přátelé a známé, a pokud poslouchá moje sestřenice Alenka Kopečková z Nové Vsi u Oslavan, tak ju taky moc zdravím a zdravím paní Lídu taky do Nové Vsi u Oslavan.
0: Dobře.
1: Mějte se všichni moc krásně a užívejte si života a hlavně zdraví.
0: To máte pravdu, paní Aničko. Tak se mějte hezky. Naschledanou. A zkusím ještě jeden telefon. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ivanko. Moc vás zdravím a všechny posluchače. Tady Věrka Horňáková z Uherského Brodu. Já jsem sice volala i minulý týden, ale tak snad to nebude posluchačům vadit. Ale před chvilkou jsem si vás pustila. Právě mě napadlo, že dneska jsem posílala taky před chvilkou ještě přání k naší svatce od nevěsty mamince, paní Janičce Adamčíkové z Kroměříže. Tak bych ji chtěla taky skrze vás poslat pěknou písničku a přání, hlavně hodně zdraví, protože taky po operaci kyčela, teď už nastoupila do práce, zdravotní sestřička tam v Kroměříži, tak hlavně to zdraví, hodně radosti, štěstí, lásky, božího požehnání. Ať je šťastná, už má i dva vnučky, teď byly křtiny malého Vincentka, takže aby byla i taková šťastná babička, a ještě má druhá dcera v očekávání, miminko, takže se rodina rozrůstá, ano. Tak aby ju to všechno těšilo a hodně božího požehnání, ochrany Panny Marie.
0: Dobře, paní Věrko.
2: Všechno dobré. Hmm. A jestli ještě můžu, tak aj Tereska, máme našu Teresku dceru.
0: Ano.
2: Tak ještě se to blíží ten svátek, ona někde je prvního to slaví, to je svatá Terezička z Lizie, teď je svatá Terezie od Ježíše, tak to máme tak někdy na dvakrát. Tak je v Praze, ale měla by přijet, takže taky všem Tereskám, které taky slaví, tak hodně zdravíčka, ať se jim daří v životě. Dobře, boží požehnání, ať se provází a vás taky a posluchačům taky všechno dobré. Ať jste zdraví, to je nejdůležitější. A v takovém pohodě, klidu. Krásné podzimní dny.
0: Ano.
2: Ano.
0: Děkujeme za krásná slova. To babí
2: ano.
0: Tedy naše léto, že? Ještě
2: ano, tak, ještě ať mi drží, ještě teď mi bude dost.
0: Dobře, paní Věrko.
2: Jo, tak se mějte pěkně, já moc děkuji, že jsem se dovolala, opatrujte se.
0: Rádo se stalo, ano, děkujeme, že jste naše věrná posluchačka, to byla paní Věrka. A ještě další přání, které poslal Broněk Uher, chtěl by nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné, a písničku bych chtěl poslat také do Pitína, Vilémovi a Květince Hochmanovým, tak plníme Broňkovi přání. A ještě jedno, prosíme o písničku pro radost a povzbuzení milým manželům Marušce a Zdenkovi Hanákovým do Moravce. Paní Marušce přejeme, aby 16. října dobře dopadla operace očí, aby viděla jako rys a byla spokojená a zdravá, a Zdenkovi taky jen to nejlepší, hlavně moc zdraví. Tak to vám oběma z celého srdce přejí Maruška a Mirek a Jana s rodinou z Nivnice. No a teď jsou tu připraveni Vacenoviáci a bude to směs písní o Vacenovicích.

0: To byla směs písniček o Vacenovicích, samozřejmě v podání Vacenoviáku, a ještě napsal Broně Kuher, chtěl by poslat písničku své paní učitelce Věrce Horňákové z Uherského Brodu. Moc vás, paní učitelko, zdraví. A s tou písničkou je tu připravená veselá muzika Ratíškovice, známá polka Soboňský rybník.
1: Český rozhlas Brno.

To byla poslední písnička a dechová hudba Kotáranka. No a na co se můžete těšit v dnešním pořadu Na pěknou notečku od dětí a o dětech? A dnešní notečku pro vás připravila Anna Jagošová. Dětství mívalo nejrůznější podoby, ovšem dříve i dnes platí, že se napříč Českou republikou rodí množství šikovných dětských zpěváků. Některé zpěv neopustil ani v dospělosti. Ukolébavky, dětské písně i vyzrálý projev dříve dětských zpěváků doplní krátký etnografický exkurs do dětství. Zahrají a zaspívají Klebetnice a taky Ženičky z hluku, malá česká muzika Jiřího Pospíšila, no a Broln doprovodí Anu Košvicovou a Luboše Holého. No a uslyšíte, přátelé, taky sestry Juračákovi a Romana Sokola, tak to, abyste věděli, na co se můžete v pořadu Na pěknou notečku, který začíná krátce po 19. hodině, těšit. Rozloučí se žadoviáci a zahrají orchestrální skladbu Zdeňka Gurského, která se jmenuje Gloria. Loučí se Ivana Slabáková a přeji vám krásný a pohodový večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Sucho letos výrazně poškodilo novou výsadbu lesů v okolí Brna. Boří les na Břeclavsku je po 11 letech pyrotechnického průzkumu vyčištění od nevybuchlé munice. V Brně začíná 10. ročník festivalu Janáček Brno, nabídne všechny skladatelovy opery. Zítra bude převážně zataženo se slabým deštěm, odpoledne oblačno a teploty až 19 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Petr Pospíšil. Dobrý večer. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Neschybová.
2: Musíme počkat, až se uvede do takovéhoto vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suché hlíny a vlastně měla by začít rašit.
0: V Bořím lese na Břeclavsku dnes po 11 letech skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Ta se tam dostala po výbuchu továrny, kde se munice skladovala. Ze 480 hektarů odklidili pyrotechnici přes 70 tisíc kusů, především granátů, min a leteckých pum. Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Přehlídka začíná dnes a potrvá 5 týdnů. V Janáčkově divadle ji v těchto chvílích otevírá derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
3: Diváci se postupně rozloučí i s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně nebo Věc Makropulos. Vůbec poprvé do Brna přijede Bavorská státní opera, a to s příběhem Káti Kabanové. Jedním z vrcholů festivalu bude 6. listopadu koncert Bamberských symfoniků pod taktovkou Jakuba Hruši, říká umělecký ředitel přehlídky Jiří Heřman.
4: Provedou s námi Její pastorkyně naší inscenaci a zároveň budou mít svůj úžasný koncert, kde zazní Janáčkova předehra Žárlivost nebo Dvořákův holoubek.
3: Hned ve dvou provedeních na festivalu zazní opera Šárka, a to v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem, ale také orchestrálně v podání Pražského národního divadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude na jihu Moravy převážně zataženo se slabým občasným deštěm, odpoledne bude převažovat oblačná obloha beze srážek. Odpolední maxima vystoupí na 16 až 19 stupňů, na severu a východě kraje bude kolem 14. Vát bude zpočátku slabý, postupně mírný vítr. Rozptylové podmínky budou zpočátku mírně nepříznivé, během dne postupně dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a silnicích prvních tříd v Jihomoravském kraji je aktuálně bez mimořádností. Na dálnicích se tvoří obvyklé kolony. Aktuálně s ní počítejte třeba na D2 ve směru do Brna. Začíná se tvořit u Modřic na 3. kilometru. Jinak jsou silnice v kraji průjezdné a bez větších komplikací. Tolik doprava aktuálně. Šťastnou cestu vám přeje Petr Pospíšil.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás vítám při pořadu na pěknou notečku. Naším dnešním spojovacím tématem bude dětství. Mnozí na něj rádi vzpomínáme, mnozí ho prožíváme znovu s našimi ratolestmi a většina z nás ho vnímá jako radostné, bezstarostné období. Ovšem v minulosti to bylo trochu komplikovanější. Právě to poodkryje dnešní pěkná notečka, v níž uslyšíme písničky pro děti, ale i od dětí. Pokud bychom si s dětmi měli spojovat nějaké konkrétní písničky, budou to bez pochyby u kolébavky. Jedna taková, halaj, bůvaj, halaj, zazní v podání cymbálové muziky Ženičky a ženského sboru Klebetnice z Hluku. Pěkný poslech vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

Zajistit, aby měla rodina potomka, pokračovatele rodu, bylo nejdůležitějším úkolem každého manželského páru. Když už se dobrá věc podařila, žena v požehnaném stavu přijímala poměrně těžkou úlohu. S těhotenstvím se pojily výsady, ale i mnoho zákazů. Mezi výsady patřilo třeba trhání hroznu ve vinohradu i po zarážení hory a před vinobraním. Těhotná se měla dívat jen na hezké věci, aby se narodilo dítě také hezké. A kde se vlastně děti berou? Nosí je čáp nebo vrána, to říkáme malým zvědavcům dodnes. Naši předkové ale měli představy o něco bujnější. Děti přinášel had i zajíc, anebo s nimi přicházela porodní babička. V Čechách se ale lidé pro děti museli vypravit. Ve středních Čechách na pouť do Přelouče, ve východních do města, čímž myslíme Heřmanův městec. V Čechách zůstaneme i s následující písničkou. U kolébavku hají niny a hajo hájedlo, z Chocka, za doprovodu malé české muziky Jiřího Pospíšila zaspívá Marie Hausdorfová.

Narození miminka provázelo množství magických úkonů, které zajišťovaly dítěti spokojený život a mamince zdraví v následném šestinedělí. I hned po narození se dětem kolem zápěstí uvazovala červená šňůrka. Červená měla dítě ochránit před zlými silami. Narodila-li se dvojčata, čekalo maminku vysvětlování. Vzhledem k neznalosti lékařské vědy totiž naši předkové dlouho věřili, že jeden otec může pokaždé počít jen jedno dítě. Osudy dítěte předurčovalo i datum narození. Kdo se narodí na hromnice, toho zabije hrom. Děti narozené za bouřky budou nebojácné, v zimním období moudré, v deštivém uplakané. Šťastné dítě je to, které se narodí 29. února. Nešťastné narozené na Jidáše. Největší radost ovšem přinášely děti, a to platí dodnes, zdravé a radostné. My si představíme skrze následující písně děti zpěvem nadané. Píseň Mariánko, Mariánko naspívala s Brolnem v roce 2013 Anna Košvicová.

křestní košilku. Nejdůležitější roli ovšem při řádném křtu hráli kmotři. Měli to být lidé zámožní, dohlédnout na výchovu dítěte, postarat se o něj v případě nouze a v den křtu nadělit něco do peřinky. Zpravidla čepeček, košilku nebo drobný dárek. Z úcty se také mnoho dětí jmenovalo právě po svých kmotrech a kmotrách. Častá byla ale i jména dědičná, po rodičích nebo prarodičích, jména svědců nebo udržování lokálních zvyklostí. Na Valašsku se každá první dcera v domácnosti měla jmenovat Anna. Právě na Valašsko nás zavede hlásek Kristýny Juračákové, prozatím malé, ale už velmi nadané interpretky lidových písniček z Podbeskyd.

Ke Kristýnce Juračákové se při druhé písničce připojili také její sestry Ellen a Tereza, což nám krásně doplňuje povídání o dětské zpěvnosti. Jak děti rostly, svět se stával méně bezstarostným a jim přibývaly povinnosti. Pasení drůbeže nebo dobytka, starost o mladší sourozence nebo chození do školy. Vedle toho si ale našli čas i na hraní. Právě dětské hry byly častým zájmem národopisců. O dívčích hrách mluvili jako o jemnějších, s propracovaným průběhem. Ty chlapecké byly založené na síle, snaze překonat protihráče a ukázat šikovnost a obratnost. U kluků to bylo ale třeba i hraní na vojáky, čímž napodobovali svou budoucí roli, která je v minulých stoletích bohužel potkávala až příliš často. Vojenskou tematiku připomene nahrávka z roku 2003 a CD Zpívání z kraje života, kde se tehdy jako malý zpěvák zapsal Roman Sokol, dnes primáš vlastní cymbálové muziky a nadále talentovaný zpěvák.

Malí zpěváčci vyrostli a mnozí z nich ve zpěvu pokračují dodnes, nebo je písnička provázet nepřestala. Mezi takové rozhodně patřili bratři Luboš a Dušan Holí, kteří se takřka prospívali celým životem. Dnešní pěknou notečku uzavře právě nahrávka Luboše Holého, kterého uslyšíme nejprve jako mladého začínajícího zpěváka, už s jasně patrným hlubším hlasovým projevem, a potom tak, jak ho známe z většiny nahrávek, ve starším věku a s projevem z nějž čiší zpěvácká jistota. Pokud byste si chtěli znovu zavzpomínat na dětství našich předků, zvu vás k opětovnému poslechu dnešního pořadu v aplikaci Můj rozhlas. Za poslech dnešní pěkné notečky vám děkuji a za rozhlasového studia se loučí mistr zvuku Jana Meluzinová a od mikrofonu Anna Jagošová. Pěkný večer.

0: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ní ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, Lačirat Šukar Šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické persekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serynka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodiny mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vacere nám zpříjemnili Jan a Marcel Bendíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau budbacht zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Ano 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členem zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. K ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša-Kvasnicová, asi před 2 lety, že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným od

0: souzení hodná. Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše? Proč to tak připadá mně? A proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou, čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dálí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale vstanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět, není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dálí inspirovala nejenom Salvátora Dálího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
1: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jeho života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta, co má být výsledek, co nesu, proč tady jsem, kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout, nechám tady něco, nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně, to je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji píše pochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. Takhle to je. A to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: Pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý. Živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company.cz, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex Ahost je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá a řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo, a říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčný vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Houtbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Takže pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura Czech Tourism bude mít příští rok nižší rozpočet, potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort, bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně vlezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrneme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je méně sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství u Villiers v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, co pak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.
6: Každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a chutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
5: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze šardonky?
6: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemia Sekt Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
5: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
6: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v úvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
0: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy černý.

Prosím, milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají býti uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia a to ležmo. Stojí-li, může se státi, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení je šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt je jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne

0: pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů. Kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15 a 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
1: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
0: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
1: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé lahvi, v které zrálo?
0: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z lahve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
2: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Champagne, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Champagne. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardot začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Champagne a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardot je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
1: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
0: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, degoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak, jak se to dělalo kdysi.
1: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
0: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
1: Co teď?
0: Teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
1: Dobře.
0: Já se proměním reportéra na chvilku.
1: Tak já si sleču kabát.
3: Kolega máte na zástěru?
1: Jsem uvázaná do zástěry.
3: Tady možná vidíte přesený ty kvasinky, až se podaří a takhle se třeba na dno tý zátky. On vám nanese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
1: To jsou láhve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
3: Jsou korunkou.
1: Jako pivní.
3: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty láhve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
0: Jste pravačka?
1: Jo.
0: Jo.
1: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masku.
0: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů.
1: Ano.
0: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo!
1: Jo!
0: A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
1: A teď co?
0: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
1: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
0: Určitě, určitě, ty ztráty jsou
1: to
0: minimální.
1: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
0: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. Tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe. Na etiketách kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
1: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo
0: budeme
1: málo?
0: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling rýnský, rulandské bílé a Riesling vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
1: Voní nádherně, perlí krásně.
0: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Louise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: Procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košičkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k zrání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řada let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna, zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Znouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sekt byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha Sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy Sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti.
1: Sport.
0: Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach, kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud krásný muž, princezno. A moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne. Jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkal rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já sečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mím je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není.

0: A splnit těžko, a když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Také každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.

0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatl Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatl Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stav v kokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stav.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokoště.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo? No prostě.
3: Ne, ale on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl že toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské a tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuju, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: pozdě, já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají: Je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: No. Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Biláka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus, se neptal, a nedostala paní Kodvaníková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo,
2: a já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfy ho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty nějak takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když si třeba jela v tramvaji a neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. Se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech.
3: Tam taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo, seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni. Ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná úterní noční linka Českého rozhlasu. A dnes se vydáme za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

jsem byl, ať se na huconský šípy najmou dál. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zaroste nejich lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrotyku,

kdo chce zhrdnout, třeba zítra, tomu je to všechno puk. Kdo je sám, kdo jako já, kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou dát jeho hlas.

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou Javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě. Takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet my, no, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na Velkou Javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. No, my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak brala si manžela z Ilavy a přestěhovali se do Bratislavy a my děcka nemáme doma, ale co vím, tak jako tady nemá problém ze slovenskou řečí nikdo. Mm-hmm. Jako já mluvím podle mě teď hodně spisovně.
0: Dobře,
1: jak kdybych začal naším nářečím, to je jak slovenština.
0: A je nějaké slovenské jídlo, které milujete?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou,
0: dobře.
1: Ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy, řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravském Slovácku.
0: A co si ze Slovenska dovezete, když tam jedete na návštěvu?
1: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
0: Dobře, a máte rád Tatry?
1: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
0: To úplně souhlasím. Tak o tom moc děkuji za milé povídání i za váš pohled na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc, pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní noční linky.
1: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci. Jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě, tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takovej nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této

0: lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
1: Leoši, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
0: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovenský chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. Teď bylo po 50.
1: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
0: Tak já především fandím, že se to děje. Mm-hmm. Čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
1: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
0: Výborně, děkuji vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já si, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem do dneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě bejt citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, tu Růžová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Do dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkal, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně.
0: Ve Zlíně.
1: Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, pak bylo to no, takový nešťastný povídat, rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No, tak, no, tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je myslím zvláštní, si, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Popradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: to není úplně tématem, ale pokračujte.
1: No, jako jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho, ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem v Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. No, je to
0: Josefe.
1: Prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se říkali, vždycky někdo to svolal. No, mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom Československým aerolinijím v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Tady to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích, tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky? Bylo z toho cítit, z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou a se máte
1: se
0: moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Přesně se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a doteďka toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Na Velikonoce polívá vodavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak. Už to je dávno. Už to je dávno. Je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky. Dřív bevávali ještě ty pořady slovensky. Filmy bevávali všecko jedno s druhým. Ale už
0: ano,
1: už tím naše děti neví, o co je to těla.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně. Jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam my jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme. Nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata. A jako já už teďkom už jsem skoro v důchodě a už nějak, už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bolo, to bolo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. V životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Jirko, moc děkuji, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře.
1: No, tak vám přeju. Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatnější, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: paní Marie Volánoční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám zavolá, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo. Ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou, a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo. A s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko. Oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven. A už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do Krček, vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku a se mnou tam byla. V té Podhajské jsme byli, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádné mlze, nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tam tu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo, stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: Je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no prostě to jsou takový dojmy, který prostě člověk má v sobě a jenom si říkám, škoda, že už na ty dálavy se asi nevypravím, ale teďky ještě ta moje kamarádka, protože to jsem jí tam já víceméně natahla, takhle, a ona, letos jsme tedy byli v Luhačovicích, což je taky krásný, ale ona už říkala, víš co, až přijde ten katalog, tak si zaplatíme hned ty Bojnice, aby jsme jeli. Já říkám, Zdeni, já už si nemůžu nic moc ukládat ve svých 82 letech. No, tak uvidíme. Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si honem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
0: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku, protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc, my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hned ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
0: A za chviličku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jedno osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila. Opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi milé.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko. Chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden deň skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a zajtra. A celý deň teraz nemajú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatné aj vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti se dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my susedíme se Slovenskem jako Vumbálka, co je, že, tak to je aj na nákupy třeba do Makova jsme jezdívávali a na to, na Turzovku, že, na vodu a nebo ještě, když jsem v práci, tak dělal, tak se Slovákama jsme u firmy tež jako čtvrtina Slováků a nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk a takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je, je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftiáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to
0: A víte co, zkusíme dát Pepíno tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové
0: střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No,
0: Črěvička.
1: No, to jsou
0: také technické. My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mě to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad si vzpomene někdo.
0: A zkuste nám přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže to má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo. I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert z Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakusili nějak rok 93, já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže chtěl jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, teď se pozriem občas do televize, mám strašné obavy, že už to není to, co bývalo. Ale tě rodiny drží a po kope, to si myslím osobně, protože pak máme jako docela blízko k sebe. Takže já jsem si zobral Moravačku, jsem spokojný, mám dvě děti, takže jako paráda. No a asi by to nemenil, no. Je to takové, nevím, máme strašně blízko k sebe, takže jako nevím si představit s Rakúskom nějaký takový spojení, alebo s Polskom v žádnom případě. Navíc jsme byli spoločný štát, takže tam to strašně robí moc. A hlavně 90% slovíček máme stejně. Vy jste tam hovorili o nějakom půlci.
0: No.
1: A to je žubrienka.
0: Žubrienka, ano. Ano,
1: a drevokocúr neexistuje, to je sranda so Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máte veverku a máme veveričku.
0: Dobře.
1: Ale ináč je to sranda, protože keď chodila som na koncerty, tak... A i ty pesničky, keď sa spievalo, prší, len sa leje. Vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A ano. My máme úplně jiný text, ale ináč princip je stejný. Takže jako docela zaujímavé.
0: Tak to řekněte.
1: Je, asi ne. Prší, len sa leje, kam... Ježišinky. No to si nespomenem.
0: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což 90% jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale dětka mali problém s tím... hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je Slovensko. V češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám za to je hrozné. Takže toto jsem mal zakázané a ináč jako hovorím docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někde tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
1: no,
0: mi...
1: Já teď tady ruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave. A ta se chytala za hlavu a doteraz to nevě pochopit, tu češtinu. Diktát, dětka jej dávali a to byla sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je asi tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Já vyhrajem furt, takže mě to je jedno, či vyhrají Češi alebo Slováci. Já to mám, tam hovorím iba to, že kdo hraje lepšie, ten má vyhrat. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nějak, no. Ono je to takové ťažké, no. Já jsem vyrastal na slovenské hudbe, žena, a to musím pochválit ju tiež, takže my jsme počúvali Elan, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle proto jsme se aj vzali nakonec vďaka Elánu. Takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncerte jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu vlastně, tiež paradox, protože já jsem v Bratislavi, přistěhoval jsem se do dědiny, která má 100 obyvatelů, takže hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopy. No,
0: počkejte, takže... počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte?
1: Ne, to
0: je jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že mě byl na svatbě tuto na Morave u Prostějova, takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali zloženou dokopy, aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo držali pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov a jo, 32 rokov, a to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstatě... Počúvame všetko, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem nějak... to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, nashledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, Jaruško, hlavně tebe, Mašci, Mejhlas. A chtěl bych vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání tam telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Tom smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi známy dvou nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal na Slovensku.
0: Můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme se pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Varvoříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem, aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem teda již řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně, a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, a aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... Teda... No, bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Myslíte vzduch teda? Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady vedle.
3: Dobře, nic vezli.
2: Ne, depak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Já je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy. Když dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský, na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak příteli, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišlo akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se teda teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě. Patrik.
3: No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
2: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená. Koukám, že mu praskl pupínek. Hlas už máš ale pěkný. Udržíš... No, taky mě to někdy dělá potíže, abych... Ale to sem nepatří. Ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
2: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nechte ho, ať mluví.
2: Ten mluví jak papíňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, když je to v něm, no...
2: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistit bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři deka dole. No, ty to je na zemi.
3: No, si to seberte. No, babu.
2: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses?
6: No, já jsem se vyučil.
2: Ano?
6: Ale pak se zjistilo...
2: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
2: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
2: No.
3: No, už je to z něj venku.
2: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi pohory. Z celého těla, z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
2: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
2: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
2: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
2: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
2: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
2: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
2: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím stůl.
3: Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
2: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, tady je to...
3: No jo, ukažte.
2: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
2: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak, vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem vztah.
2: A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no, byl takový černý.
2: Ano.
8: Vlasatý, no ano. Prostě, jako říkal mi, že i ta.
2: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a... Prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
2: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
2: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
2: A dobrý, no. No to máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Kluďhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat?
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu. Teda. A nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima, kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte.
3: Koukám, že mám oči, ne?
4: No.
2: No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům chci říct, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tady?
3: Jaká znělka?
2: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže aby jsme...
2: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
2: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
2: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šurida, žuš, obidobidon, no to by vás lidi teda, to by z vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí?
9: No, jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: tak jsem se... Já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tak žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologicky zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuju zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte pochu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu. Jak jdete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit i s režimy, dávají tady znamení. Jo, ne, to já bych se napil, že mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývat, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, vám to říkám, že to je moje tohle.
3: No tak to, no, si to vem tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: No tohle, to snad není možný, Patriku, co děláš, čověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no.
3: Já jsem si dal monterky.
4: Ať abych to nesla do mášenky, teda. Ještě jednou, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschranou. Takže, naši besednici, ahoj.
3: Ahoj.
9: Ahoj.
6: Naschranou. Ahoj.
3: Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.
9: A to jsem vám

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste koupili první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkošné učky. Čím bych chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak jste?
5: Naštěstí.
3: Učetní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda...
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Protože, ano, byli tu spisovatelé
7: při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba... Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
3: No, Bůh, Hrabal měl tak...
8: A Jirka se ptal, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A my jsme se ptali, proč? A on říkal, víte, ale jako, když si vzpomínám, že v tom Nýborce, oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa a ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával.

Ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám, ale zdám

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal odněkud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic nezkouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, když to energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

město navrhle vrch zvláštní stín. S ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral, jak mizel mrak těch.